budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alovi i Alek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říct,

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Janes. Mamba nu plonfiale. Mamba nu plonfiale. Mamba nu plon. Fialo vi. Fiale.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, tady jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtěška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé a autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptu nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíčí jazyčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meduňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Mátelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí, jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: A jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A sklidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrike, dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlaným. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: Nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír vzhůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí, podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc, tak takový komfort nemáme, takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku a k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku. A hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Hlavní hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Pousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se no, ta dužina jasně vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? No. Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to se mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připíjejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty v pivnici, v hospodě. Si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to a kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMSku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry. Protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtiška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, tak je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posouvat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace a další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc s nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční, protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten Verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten Verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří Verbuňk tančí, umí tančit a velice je to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžící, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové sebe-realizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou. Díky.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo. Mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nejlepší. Technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy. Takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém, pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuňk má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuňk, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným, a i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme. Koníč!

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že Verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm Verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru ve mě pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji. Tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám servou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, Jerešová z Vídně?
4: Yeah.

0: Bra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinom prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické, ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil delší cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla podruhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednána hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídá, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo předčasnému porodu víc, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: Ano, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy předpokládám, máte v Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládaly, aby i lékaři na to dbali a neodbyly ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá. A

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Záchranáři ve Zlínském kraji častěji zasahovali u kolapsů z vedra. Koncem června zahájí Kroměříž opravu obvodové ulice. Řidiči musí počítat s omezením do konce srpna. Ve Strážnici odpoledne vyvrcholí mezinárodní folklorní festival. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru naměříme až 39 stupňů. Matěj Neradileka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Záchranáři ve Zlínském kraji měli během soboty zhruba 220 výjezdů, což je srovnatelný počet jako v jiné dny. Častěji ale museli zasahovat u kolapsů z vedra, které tvořily asi polovinu všech případů. Lidem se taky horšila chronická onemocnění, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Je důležité, aby lidé užívali medikaci, kterou mají vlastně předepsanou na svá chronická onemocnění, protože právě tady při těch výkyvech těch teplot se to může nejvíce projevit. A určitě je důležité dodržovat pitný režim a aby se zdržovali co nejvíce v chladných místnostech.
0: Na dnešek meteorologové předpovídají v našem kraji teploty až kolem 39 stupňů Celsia. Kroměříž zahájí v tomto týdnu opravy obvodové ulice. Místní technické služby budou na zhruba půlkilometrovém úseku pracovat do 31. srpna. Řidiči musí počítat s omezením. Provoz bude kyvadlový a řízený semafory. Podrobnosti dodává sociálně demokratický místostarosta Kroměříže Karel Holík.
3: Oprava bude v úseku od křižovatky u Kauflandu až po úseku zatáčky na Spáčilovou ulici. Je to délka asi 450 metrů. Je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
0: Teploty dnes mohou podle předpovědi meteorologů sahat až ku 40 stupňům. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici na Veselsku. Kvůli vedru letos přidali do areálu zámku a skanzenu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují hodně pít, pokračuje prezident festivalu Martin Šimša.
4: Máme jednu nespornou výhodu a to je náš areál, což je vlastně zámecký park na 24 hektarech. Je to obrovská zalesněná plocha takového přírodního parku, takže my se snažíme rozptýlit maximum těch aktivit právě tady v tomto parku, aby jak účinkující, tak diváci se mohli skrýt pod ty stromy.
0: Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně se počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
5: Nabídce jsou tři typy dluhopisů, fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
0: Dluhopisy lze objednat elektronicky a bez poplatku. Do každého typu dluhopisů lze investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony korun. Dluhopisy navíc nepodléhají 15% srážkové dani. Všechny objednané dluhopisy je ovšem třeba zaplatit nejpozději do 7. července.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno nebo i skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální oblačnost. Aktuálně 25 až 16 stupňů. Nejvyšší teploty dnes mezi 36 a 39 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Bílovicemi a Nedachlebicemi na Uherskohradišťsku osobní automobil srazil srnu. Ze zpráv bylo vše a teď už dobré nedělní ráno přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Česká republika má nový absolutní teplotní rekord. Konkrétně v Doksanech na Litoměřicku v sobotu naměřili 40,9 stupně Celsia. Dosavadní maximum bylo překonáno o půl stupně. No a rekordy padaly také v našem Zlínském kraji. Tady bylo chladněji, no jestli se dá říct chladněji, bylo tady taky pořádné vedro. Nejvyšší teplota byla ve Zlínském kraji naměřena konkrétně v Bojkovicích na Uherskohradišťku, a to 36,9 stupně Celsia. Jak jste slyšeli v úvodní zpravodajské relaci dnešního horního vysílání, tak na dnešek předpovídají meteorologové v našem regionu teploty ještě vyšší. Měly by stoupat až téměř ke 40 stupňům Celsia. No, budou to dnes teplotní extrémy. Tak držíme palce, abyste to přečkali ve zdraví, buďte na sebe opatrní, dodržujte pitný režim a další zásady, které doporučují odborníci.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Řada výrazných a významných osobností se narodila či zemřela 28. června, což je dnešní datum, a my si je v našem vysílání právě teď připomeneme. Patří mezi ně také francouzský filozof Jean-Jacques Rousseau. Ten se narodil konkrétně 28. června roku 1712. Je považován za průkopníka rovnosti a občanských svobod. V roce 1914 byl v Sarajevu zavražděn následník habsburského trůnu František Ferdinand de Este. Čin se stal roznětkou k vypuknutí první světové války. V roce 1923 se ve Vlachově Lhotě na Valašsko-Kloboucku narodil Alois Dubec, příslušník československé zahraniční armády za druhé světové války a pilot RAF. V roce 2016 dostal od prezidenta nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva. Roku 1943 zemřel ve Zlíně Ladislav Vácha, sportovní gymnasta, olympijský vítěz na bradlech z roku 1928. Byl jedním z významných představitelů brněnského Sokola. Olympijské zlato ale získal už coby Zlíňák. Do města se přesunul v roce 1926 po triumfu českého družstva na mistrovství světa v Londýně. Krátce poté mu Tomáš Baťa obratně nabídl místo v továrně. Ladislav Vácha získal 5 olympijských medailí ve šplhu a cvičení na kruzích. Počtem medailí se vyrovnal Emilu Zátopkovi. Je po něm pojmenována i ulice ve Zlíně. V roce 1954 byl v pankrácké věznici popraven Štěpán Gavenda. Bylo mu 34 let. Aktivní účastník třetího odboje a agent Chodec za dobu své činnosti převedl přes hranice několik desítek lidí. Vybudoval síť informátorů, pomáhal mapovat rozmístění ženýních zátarasů či získal seznam spolupracovníků STB na Kyjovsku. V roce 1981 zemřel Terry Fox. Kanadský mladík postižený rakovinou, na jehož počest se každoročně koná v řadě zemí světa běh Terryho Foxe. V roce 1984 zemřel v Praze jeden z nejpopulárnějších zpěváků swingové éry Milan Chladil a 28. června 2019 zemřel ekonom František Čuba, bývalý ředitel agrokombinátu Slušovice a také politik.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín bude za chvíli hovořit herec Martin Písařík, který má na starosti oblíbenou rubriku Co v učebnicích nebylo. Dnešním tématem budou už za chvíli blesky.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být pořádné vedro, to naznačují už teď aktuální ranní teploty. Na většině meteostanic se pohybují nad 20 stupni Celsia, někde jsou ale i pod touto hranicí. Nejnižší hodnota, kterou meteorologové před chvílí naměřili, je 16 stupňů Celsia a ta je aktuálně hlášena z Hošťálkové a také z Velkých Karlovic. Nejvyšší teplota 23 stupňů Celsia, tak ta je hlášena z meteostanice Kateřinice Ojičná. Dnešní maximální teploty ve Zlínském kraji budou stoupat v odpoledních hodinách na 36 až 39 stupňů Celsia. Obloha tak ta by měla být převážně jasná nebo skoro jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Farář poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.

0: praletí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty má Matěj Naradilek. Hezkou neděli. Kroměříž hledá nového projektanta interiéru plaveckého bazénu. Výběrové řízení město Kroměříž spouští už po druhé. První společnost totiž nedodržela smlouvu. Pokud nyní půjde vše podle plánu, stavba interiéru plaveckého bazénu v Kroměříži by mohla začít příští rok v létě. Víc o tomto tématu probereme ve zprávách v 6 hodin. Z důvodu stěhování bude zítra, tedy v pondělí 29. a pak taky v úterý 30. června pro veřejnost uzavřený stavební úřad v Luhačovicích. Nebude možné vyřídit záležitosti osobně ani nahlížet do spisové dokumentace. Jak řekl tajemník městského úřadu v Luhačovicích Dalibor Šiška, stěhování se týká výhradně stavebního úřadu. Novou adresu získá na ulici Masarykova. Oddělení územního plánování zůstane i na dále ve svých stávajících prostorách. Dnes začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. V pondělí začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentů vystoupí se svými projevy. Uplynulo víc než 72 hodin od dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele. Skončilo tedy časové okno, ve kterém je podle odborníků největší šance nalézt v troskách živé osoby. Server BBC píše, že po uplynutí takové doby pravděpodobnost, že záchranáři najdou v sutinách přeživčí, prudce klesá. Venezuela přitom stále hlásí desítky tisíc pohřešovaných lidí. Dosud úřady informují o 1430 obětech. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální oblačnost. Aktuálně měříme 23 až 16 stupňů. Nejvýše se dnes teploty vyšplhají na 36 až 39 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 mezi 43. a 63. kilometrem dnes v obou směrech očekávejte pohyb pracovníků údržby. Víkendové ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začaly letní prázdniny a při té příležitosti se chystají různé speciální akce, které můžou zaujmout třeba i vás. Tak poslouchejte dále naše vysílání, za chvilku řekneme více.

0: Začaly letní prázdniny a to je hlavní část roku například pro zoologické zahrady. Připravená je i zahrada v Ostravě, kde se chystá řada akcí pro návštěvníky. Nově je pro ně otevřené například další zázemí na konci areálu.
1: Ostravská zoo je druhým nejčastěji navštěvovaným místem a turistickým cílem v Moravskoslezském kraji. I teď v horku je tady slyšet často polština. Lidí chodí hodně a snad se to nezmění. Léto je pro návštěvnost klíčové, doufá ředitel zoo Jiří Novák.
2: Zavítá k nám každý ten prázdninový měsíc zhruba 100 000 návštěvníků a proto se snažíme přistupovat k těm prázdninám jako k hlavní sezóně a pokaždé se snažíme přichystat něco nového.
1: Když už jsme u té návštěvnosti, jak vás těší teď zveřejněné statistiky oblíbenosti turistických cílů tady u nás v kraji?
2: Určitě těší, musím tedy podotknout, že my vlastně takovéto druhé místo máme stabilně jako zoologická zahrada, naše návštěvnost se pohybuje přes 600 000 každý rok a samozřejmě si toho nesmírně vážíme, že jsme návštěvníky tolik oblíbení a tolik navštěvovaní.
1: Jsme teď na konci areálu u mangust a dikobrazů. Na prázdné ploše vzniklo nové centrum s dětskými atrakcemi i stylovým stánkem s občerstvením. Už na nejbližší sobotu se chystá noční promítání v amfiteátru. Připravené jsou i další akce, prozrazuje mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.
3: Pro třeba sportovně založené se bude konat tradiční charitativní běh, letos už 10. a to konkrétně 21. srpna. Tentokrát je běh věnován Saole, což je takový tajemný kopytník z pohoří Anamite na pomezí Laosu a Vietnamu. Výtěžek vlastně z toho běhu by měl podpořit aktivity, které snaží se nalézt stopy po tomto zvířeti, jestli teda ještě vůbec nějaké v přírodě se vyskytuje nebo už bylo vyhubeno.
1: Všechny detaily k letnímu programu jsou na webových stránkách zoologické zahrady. Počítá se s oblíbeným komentovaným krmením a je možné využít třeba i speciální prohlídky skleníků. Martin Knitl, Český rozhlas.

0: Dospívala nám Věra Martinová, posloucháte Český rozhlas Zlín, už máme 6:03.
1: Počasí.
0: Stejně jako včera, i dnes by měly ve Zlínském kraji padat teplotní rekordy. Odpolední teploty totiž budou stoupat až na 39 stupňů Celsia. Obloha bude převážně jasná nebo skoro jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.

0: Deště se podle předpovědi meteorologů v našem regionu dnes se nedočkáme, tak jsme si ho užívali alespoň v našem vysílání. Byl to dokonce nejkrásnější dešť. Přesně tak se jmenovala píseň, kterou dospíval Petr Rezek. Za chvíli v 6 hodin nabídneme další hlavní zprávy, hlavně z vašeho okolí. Přejeme příjemné vstávání dnes v neděli 28. června. No a připomínáme, že dnes slaví svátek všichni pánové, kteří nosí jméno Lubomír, tak pokud některého Lubomíra máte ve svém okolí, tak mu nezapomeňte popřát, alespoň třeba formou SMSky, anebo mu třeba zavolejte a přidejte pár hřejivých slov. My také všem Lubomírům samozřejmě přejeme vše nejlepší, příjemnou oslavu, užijte si ten svůj sváteční den, pořádně si ty jmeniny oslavte a my vám posíláme následující píseň, která se jmenuje Za 100 let.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kroměříž hledá projektanta interiéru plaveckého stadionu. Předchozí společnost nedodržela smlouvu. Turisté budou moct legálně přespat ve stanu přímo na pustevnách. Bez žádanky se ženy na mamograf od července dostanou podle veřejné zdravotní pojišťovny jen výjimečně. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Kroměříž

0: hledá nového projektanta interiéru plaveckého stadionu. Výběrové řízení město spouští už podruhé. První společnost totiž nedodržela smlouvu. Důvod objasňuje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
1: Výběrové řízení spouštíme opakovaně z toho důvodu, že měli jsme již jednu projekční kancelář vybranou. Tato kancelář začala plnit, nicméně nestíhala termín dokončení, ani ta spolupráce neprobíhala tak, jak si město představovalo, proto s touto společností byla ukončena spolupráce.
0: Pokud nyní půjde vše podle plánu, stavba interiéru plaveckého bazénu v Kroměříži by mohla začít v létě 2027. Náklady odhaduje město na 180 milionů korun. Na pustevnách v Beskydech vzniká nové nouzové nocoviště pro turisty. Za kolibou u Zaryša naproti horní stanici sedačkové lanovky nabídne legální místo k přespání lidem, kteří putují po hřebenech Beskyd. Dělníci tam teď dokončují toalety a ohrazují prostor zhruba pro 10 stanů. Platit tam však budou přísná pravidla, jak popisuje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
2: Bude sloužit od 6 do 9 do rána, kdy vlastně můžou přijít lidé a rozložit si svůj stan bez rezervace. V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít. Nicméně nemůžou tam rozdělávat oheň, protože samozřejmě spí v chráněné krajinné oblasti.
0: Od července se ženy na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne.
3: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
3: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
5: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
3: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok. Pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
6: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
3: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Česko od července zavede nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I dodávky tak budou muset jezdit s tachografem, který už teď zaznamenává jízdu u kamionů. Je to kvůli tomu, že i řidiči dodávek budou muset nově dodržovat povinné přestávky. Povinnost se naopak netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převážejí své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemilka.
7: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku na 2,5 tuny na území České republiky.
8: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální oblačnost. Aktuálně měříme 23 až 16 stupňů. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 36 až 39 stupňů Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dnes ráno je doprava ve Zlínském kraji plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: V našem regionu včera padla řada teplotních rekordů. Možná, že to bylo také u vás. Více se o tom dozvíte v následující půlhodině od odborníka z Českého hydrometeorologického ústavu. Horko, pořádné horko má být i dnes, no a v těchto dnech, pokud si chcete zacvičit, tak je vhodné se na to vrhnout velmi brzy po ránu. Dobře to vědí třeba také fešáci.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: probouzíte se do neděle s datem 28. června a například 28. června roku 1942 se dostalo poutní místo svatý Antonínek mezi Ostrožskou Lhotou na Uhersko-Hradišťsku a Blatnicí na Hodonínsku na program měsíčního maratonu 10 manifestací v různých místech protektorátu Čechy a Morava. Jimiž chtěl protektorátní ministr školství Emanuel Moravec demonstrovat loajalitu českého národa Německé říši po atentátu na Reinharda Heydricha. Moravec vystoupil jako hlavní řečník na smuteční tryzně, které se zúčastnilo až 40 tisíc osob. A ještě si připomeneme dvě události, které se v minulosti staly právě 28. června. V roku 1991 byla rozpuštěna RVHP, tedy Rada vzájemné hospodářské pomoci. RVHP založil sovětský vůdce Josef Stalin. Důležitou roli při jejím vzniku hrálo i hospodářské embargo, které proti státům s komunistickými režimy začaly uplatňovat demokratické země západní Evropy a Spojených států amerických. A 28. června 2014 bylo odstřeleno 6 výrobních hal zkrachovalého oděvního podniku v Prostějově.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak určitě moc dobře víte, že naši redaktoři jsou u všeho zajímavého, co se v našem regionu děje. Byli jsme také na letišti v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde bylo v sobotu na jednom místě k vidění nejvíce letadel československé výroby v historii. Všichni ze 150 přihlášených účastníků sice kvůli extrémním teplotám nemohli přiletět. Dosavadní maximum, ale organizátoři 13. sletu československých letadel přesto pokořili o 10 letounů.
1: Nakonec přiletělo 87 letadel, ale plus počítáme ty, které jsou i místní a československý, takže padl rekord 101 letadel československé výroby na jednom místě.
2: Hrdě hlásil zakladatel sletu Michal Masař.
1: Upřímně, to počasí je extrémní, nejenom pro ty letadla, protože to je za hranicí, je vlastně, bych řekl, zdravýho fungování těch letadel a samozřejmě zdraví těch pilotů, protože ono v tom letadle je to šílený. Takže na ty podmínky, které jsou, je to neuvěřitelný ročník a to, co jsme tady mohli vidět za ten celý den, za celý svůj život nepamatuju něco takového.
2: Vedle historických letadel, například až z Estonska nebo Nizozemí, dorazily i modernější stroje. Vůbec poprvé třeba vojenský proudový letoun L-29 Delfín, se kterým přiletěl ze Slovenska bývalý vojenský pilot Dodo Vaško.
3: Není to lacná záležitost s tím přiletět. No a tím, že je to tuto, nám to trvalo 19 minut, zložili myslím. Velmi pěkná akcia, super to je. A jsme rádi, že jsme se mohli aj my zúčastnit, vlastně jsme prvá proudová mašina na sletu československých letadel. Doteraz tu žádná proudová mašina nebyla.
2: Čím je to letadlo vlastně legendární?
3: Legendárné je tím, že to bylo cvičné proudové letadlo, které se vyrábalo v bývalom Československu, dokonce se vyrábalo i tu priamo v Kunoviciach. No my jsme ho v podstatě zakoupili v Rusku, dali jsme ho opravit a od roku 2014 lietáme každý 14 dní.
2: Milovníci letadel mohli obdivovat nejrůznější typy letounů Avia, Aero nebo Let, včetně 6410. Na sletu organizátoři také ocenili legendární leteckou akrobatku Jiřinu Stoklasovou, která obdržela cenu Jiřího Kobrleho.
4: To ocenění znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se Sirem, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Zavzpomínala na svého již zesnulého kolegu Jiřina Stoklasová, která si prý ve svém životě splnila všechny sny, přesně podle jejího životního mota.
4: Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů.
2: Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Na túře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistra. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Na túře v kultuře Pavel Vacek.
6: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
7: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
6: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: O bláznech zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Michal Penk. My se teď budeme bavit podrobně o počasí s paní Andreou Kvapilovou, která má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně, a přeji pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Vrátím se ještě ke včerejšku. V České republice padl absolutní teplotní rekord, téměř 41 stupňů Celsia. Předpokládám, že nějaké ty rekordy asi padly také ve Zlínském kraji. Dáte mi za pravdu?
1: Ano, včera nám padaly teplotní rekordy. Co se týká Zlínského kraje, tak ten nejvyšší jsme měli na stanici Bojkovice a tam jsme měli 36,9 desetiny stupně Celsia.
0: Jaké jsou teď aktuální teploty v našem regionu?
1: Tak teďka se nám aktuální teploty pohybují nejčastěji od 22 do 18 stupňů. Na kopcích máme tepleji, tam máme teďka kolem 24 stupňů. Vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: No a teď už nám prosím prozraďte, jaké pak počasí přinese do Zlínského kraje dnešní nedělní den.
1: Tak čeká nás dneska slunečno, takže nějaké jasno nebo skoro jasno. Tam jenom odpoledne se nám trošinku může začít vytvářet kupovitá oblačnost. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 36 do 39 stupňů, ale nedá se úplně vyloučit, že by mohly v těch nížinách na západě kraje dosáhnout téměř až k 40 stupňům. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, přes den potom mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Je asi pravděpodobné, že by i dnes mohlo ve Zlínském kraji padnout teplotní rekord. Jaký je prosím ten aktuální dosavadní pro dnešní den?
1: Tak ten nejvyšší máme 34,9 desetin stupně Celsia a ten byl z roku 1935 na stanici Na Pajedla.
0: Tak to je opravdu velká pravděpodobnost, že se dočkáme dalšího rekordního zápisu. Bude takové teplo i zítra v pondělí, anebo už ty teploty klesnou?
1: Tak o malinko nám trošinku klesnou na některých místech, tam čekáme ty nejvyšší teploty od 34 do 37 stupňů, ale stále v těch nížinách na západě kraje ty teploty lokálně mohou vystoupat až k 39 stupňům. Čeká nás jasno až polojasno během té první části dne, ty nejnižší teploty od 23 do 20 stupňů a odpoledne a večer nám ale začne potom růst ta kupovitá oblačnost a zároveň se nám začnou tvořit přehánky, bouřky, ty můžou být i silné, takové to hlavní nebezpečí je hlavně v těch přívalových srážkách. Ten vítr nám k tomu bude vát ze začátku slabý, jižní do 15 km za hodinu, ale potom se nám začne měnit na mírný, na severozápadní do 20 km za hodinu a v těch bouřkách nám přechodně zesílí.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, to nám prozradila paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: No a teď zamíříme společně do hotelu Ritz. Vezme nás tam na vlách Českého rozhlasu Zlín Jiří Korn.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které přináší Matěj Neradilek. Vítám vás u nich. Základní škola v Rokytnici ve Vsetíně se dočká během letošních letních prázdnin nového sportoviště. To dosavadní je totiž léta v původním stavu, tak ho teď čeká velká přestavba. Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazních ryb. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během dvoudenního odlovu vylovili přes 2,5 tisíce sumečků černých a dalších 62 sumečků amerických. Invazivní ryby původem ze Severní Ameriky se rychle množí, požírají rýkry, plůdek i chráněné obojživelníky a mohou výrazně narušit celý vodní ekosystém. Na seznam jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský hantec. Jeho zápis na seznam schválili krajští radní na žádost propagátorů hantecu. Podle jednoho z nich, Jana Hlaváčka, chtějí dosáhnout zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Cílem je hlavně ochrana a zachování místního nářečí. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských tříd. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dal rekordní 19. branku. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje mohou těšit také Rakušané a Alžířané. Po remíze 3-3 Anglie zdolala končící Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1 a dál jde také Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. V souboji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně jasno nebo místy i skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální oblačnost. Aktuální teploty se pohybují mezi 25 a 17 stupni. Nejvýše dnes vyšplhají na 36 až 39 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jak jste slyšeli ve zprávách, dneska má být pořádný hit. My přesto nabízíme kabát.
3: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy.

0: Jak pak jste na tom s pamětí, milí posluchači? Máte to tak, že si všechno zapamatujete úplně bez problémů, anebo jste na tom spíše jako já, to znamená, že máte, jak se lidově říká, hosipa a co si nenapíšete, tak to nevíte. Pokud jste na tom spíše jako já, tak teď dobře poslouchejte. Jaké jsou mnemotechnické metody pro zapamatování si různých informací, bylo tématem páteční poradny Českého rozhlasu Zlín. Hostem byla zlínská trenérka paměti Marta Fojtíková. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou zajímalo, jak si například zapamatovat PIN ke kartě nebo telefonní číslo, včetně toho do studia Českého rozhlasu Zlín. Poslechněte si ukázku z rozhovoru.
1: Čísla jsou úžasná, protože čísla jsou exaktní, tam nemůžeme nic změnit, ale kolem nich můžeme vytvářet celou řadu různých legend a pomůcek a můžeme si pomoci kombinací mnemotechnických metod. A například u těch pinů zpravidla jsou to jenom čísla 4, ale telefonní čísla máme 9-místná, když opomenu taková ta předčísla, co nepoužíváme tak často. A nebo například identifikační čísla organizací IČ mají 8 čísel a tam je dobré si to rozdělit právě těmi porcemi 3, 2, 3. U telefonních čísel 3, 3, 3. Ale já se vrátím ještě k těm pinům. Když jsem začínala jako trenérka paměti a obraceli se na mě známí, jako jak jim mám pomoci, tak jsem vždycky říkala, zkuste s těmi čísly pracovat, že pod nimi máte nějakou představu. A protože já mám na to ženský pohled, tak já jsem například těm jedničkám dala v představě bič, tak jak jsem to nosívala ze školy, jako z pravidla tedy. Když vidím dvojku, já už tam vidím nádhernou labuť, já jsem někde v představě jako nějakého krásného labutího jezera. A trojka pro mě může být taková ta dětská prdýlka, když přebalujete plinku a vidíte tam ty obloučky toho zadečku. A už bych tam mohla pokračovat, například osmička pro mě je sněhulák, který se zamiloval a ztratil hlavu, takže musí být jenom ty dvě koule.
2: Takže vy, když si chcete vybavit nějaké telefonní číslo, tak se vám vybaví dva biče, jeden sněhulák.
1: A nebo k tomu jde ještě jinou metodou. Pokud mi to nepasuje, tak si vytvořím jinou metodu a například vy tady pořád opakujete to číslo toho studia. A já jsem si říkala, tak to je do Zlínského rozhlasu, jako Český rozhlas Studio Zlín. Nutně musíme jít do Zlína. A mě hned napadá, jako Zlín to je Baťa, ale nejenom jeden, oni byli dva, Tomáš a Jan Antonín, tím mám dvojku. Teď symbol Zlína nutně je 21, mrakodrap, takže mám 221.
2: První
1: tam
2: trojčísli.
1: Jsou ty tři pětky. A 555 křesťané tomu významu dávají jako boží ochrana nebo přízeň. A já si myslím, že ti Baťovi měli tu boží přízeň, že se jim podařilo vybudovat takový Zlín, jak ho známe dnes a jaký byl v 20. letech minulého století a rozvíjel se dál a dál.
2: A doufáme, že i Český rozhlas má tu boží přízeň.
1: Vidíte. A já ještě k tomu teda božímu, když boží přízeň, tak mě napadne boží oko. A oko je slovo, které v karbanu, v hraní karty, znamená 21. Takže máme dva Baťové, 21 mrakodrap, 555 a jejich boží přízeň. Teď mám tam to oko 21, no a přece ti Baťové nebyly žádné nuly. Ne. Takže jsme to ukončili nulou.
2: Tématem i pro mě jsou například hesla k různým účtům. Bezpečnější je mít hesla různorodá, to znamená velká, malá písmena, číslice, někde i nějaká interpunkční znaménka. Jak si tato hesla zapamatovat?
1: To je velký problém, protože když tady ta doba digitalizace začínala, možná si to pamatuju, my jsme zpravidla využívali jedno heslo všude. Jenomže tak, jak vy říkáte, jak se mění ty různé platformy a chtějí jiná jištění, například internetové bankovnictví nabízí klientům tak, aby byl vstup do účtu bezpečný. Tam je potřeba pracovat s tím, že vy si můžete právě ta hesla oživovat tím, že si vztahnete například bankovní účet, musíte vědět, že ten je pro vás důležitý, že tam jsou vaše prachy, vaše sny a možná, že jako třeba heslo konto snů a teď nějakou částku, jakou byste chtěla za sebe utratit, že to můžete takhle kombinovat a pak se vám to bude dobře navazovat na to, že to je ten vstup do té banky.
0: Záznam celé poradny se zlínskou trenérkou paměti Martou Fotíkovou najdete na webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu.
3: Český rozhlas

0: Za nedělního ranního společníka jste si vybrali Český rozhlas Zlín. Už bylo 6:45.
1: Počasí.
0: Dneska rozhodně nepodceňujte pitný režim, no a také bude rozumné držet se někde v chládku. Maximální odpolední teploty totiž ve Zlínském kraji budou stoupat až na zřejmě rekordní teploty. Mohly by dosáhnout až 39 stupňů Celsia. Převažovat bude jasná nebo skoro jasná obloha.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Po písni od švédské čtveřice ABBA vás teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozveme na projížďku, a to po okruhu vedoucím z Bystřice pod Hostýnem přes Tesák zpět. Na kolo usedl pomyslně přímo v našem vysílacím studiu průvodce Arnošt Lukeš ze spolku Valachian Touring Team, se kterým hovořil kolega Pavel Vacek.
1: Dnešní pozvánka k výletu na vlnách Českého rozhlasu Zlín bude pro cykloturisty. Nevím, jestli na kole dorazil i Arnošt Lukeš, nebo jestli přišel pěšky. Každopádně je v tuto chvíli u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, aby nám poskytl všechny informace, které budeme potřebovat k příjemné a bezpečné projížďce. Hezký den.
2: Hezký den vám i posluchačům. Vyjedeme z Bystřice pod Hostýnem od nádraží po ulici Sokola Tůmy až ke kruhovému objezdu. Tady se napojíme na cyklotrasu 5037. Ta vede okrajem Chvalčova. V Chvalčově žije asi 1600 obyvatel. Nejvýznamnější stavbou v katastru obce je bazilika na svatém Hostýně. Pojedeme kolem hotelu Říka. Za ním se trasa začne znatelně zvedat a tak to bude až na Tesák, kde dosáhneme nejvyššího bodu výšky. Stoupání je asi 460 metrů. Na Tesáku se můžeme vydýchat a trochu se občerstvit. Oblíbená horská chata před několika lety vyhořela, na novou se dělala sbírka, ale ještě nestojí. Je tu provizorní občerstvení. Vrátíme se asi 100 metrů k cyklistickému rozcestníku a dáme se po cyklotrase 5120 směr do Rajnochovic. Pojedeme kolem Teodorovy studánky a jedle Bělokoré, která svou výškou přes 42 metrů a obvodem kmene téměř 4 metry je památkově chráněna. Po obou stranách trasy jsou přírodní rezervace. U Hájenky Rosošné přejdeme na cyklotrasu 5034. Ta vede přes Rajnochovice s možností občerstvení v restauracích.
1: Tak se občerstvíme a třeba doplníme i tekutinu do cyklolahví a můžeme se tady i chvilku zdržet. Co je zde k vidění, pane Lukeši?
2: Obec je centrem turistického ruchu. Domov tu má asi 500 obyvatel. V obci je kostel narození Panny Marie a Anny. Chrám byl vystaven v letech 1711 až 1716 podle projektu italského architekta Tensala. Nahradil původní dřevěný kostelík svaté Anny, zřejmě z 12. století, který schátral. Pokračujeme přes podhradní lhotu. Jméno dostala podle dvou hradů, které byly ve středověku nad obcí. Dnes tu žije asi 450 obyvatel. V obci je několik památných líp. Za kapli svatého Floriána přejdeme na cyklotrasu 5037, která nás povede severozápadním směrem do Chvalčova a posléze do Bystřice pod Hostýnem. Středně náročná trasa měří 35 km a překonává převýšení 437 metrů. Převážná část vede lesem.
1: Arnošt Lukeš jel ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v čele pomyslného velkého pelotonu všech posluchačů, kteří se za ním vydají na kolech po trase z Bystřice pod Hostýnem na Tesák a zpět. Tak děkujeme za rozrážení vzduchu i za všechny informace k trase a pojďme pěkně šlápnout do pedálů.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Záchranáři ve Zlínském kraji častěji zasahovali u kolapsů z vedra. Tropické vedro na Vsetínsku mění turistům trasy i plány. 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru až 39 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěknou letní neděli. Záchranáři ve Zlínském kraji měli během soboty zhruba 220 výjezdů, což je srovnatelný počet jako v jiné dny. Častěji ale museli zasahovat u kolapsů z vedra, které tvořily asi polovinu všech případů. Lidem se taky horšila chronická onemocnění, jak říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
3: Je důležité, aby lidé užívali medikaci, kterou mají vlastně předepsanou na svá chronická onemocnění, protože právě tady při těch výkyvech těch teplot se to může nejvíce projevit. A určitě je důležité dodržovat pitný režim a aby se zdržovali co nejvíce v chladných místnostech.
1: Tropické teploty zaznamenal taky Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku.

0: Včera tam bylo 34 stupňů. Lidé kvůli vedru měnili plány. Turisté v Beskydech volili třeba kratší trasy nebo cesty ve stínu.
1: Pod Jurkovičovou rozhlednou potkávám turisty z Prahy a Plzně. Plánovali dlouhou etapu na stezce Českem, zastavili je ale tropické teploty.
2: Jsem měl dojít do Čeladny, ale bohužel v tomhle horku to bychom nedali. To prostě by pro nás někam letěla záchranka, asi by si tu ťukali na čelo, že všude jsou výstrahy a hale blázni se vydali, nikdo nečtenou.
1: Říká turistka Eva, trasu na Pustevny, která vede vzrostlým lesem, zvolila kvůli vedru cyklistka Eliška Jančová.
3: Je to ve stínku pohoda, takže prostě super trasa.
1: Kratší trasy ve stínu by turisté měli volit i dnes. Výstraha potrvá do pondělí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu agentury AFP zažilo v sobotu v Evropě teploty nad 35 stupňů Celsia téměř 200 milionů lidí. Meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i dnes.
4: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisté by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a chráněné krajinné oblasti. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje na to mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
5: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
6: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasnou oblohu, místy může být i skoro jasno, odpoledne pak ojediněle hrozí lokální oblačnost. Aktuálně 25 až 17 stupňů, nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 36 až 39 stupni Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 u Zubřína v Vsetínsku se střetlo osobní auto s lesní zvěří. A po zprávách pokračuje dál víkendové ráno s Českým rozhlasem Zlín.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že záchranáři v našem Zlínském kraji častěji zasahovali u kolapsu z vedra. Není se co divit, při takovýchto teplotách hrozí třeba i extrémní přehřátí organismu, kdy se jeho teplota může dostat až nad kritických 40 stupňů Celsia. V takovém případě je potřeba postiženého člověka okamžitě přemístit do stínu a aktivně ho ochlazovat. Postiženého můžeme například otírat ručníkem nebo močeným ve studené vodě. Zásada, kterou je třeba dodržet, pozor, v takovémto případě se postiženému nemá dávat nic pít a zatímco se ho snažíme chladit, tak rychle přivoláme lékařskou pomoc. My vám, milí posluchači, držíme palce, abyste dnes tyto rady vůbec nepotřebovali.

0: Reportéři Českého rozhlasu Zlín pro vás v uplynulém týdnu v terénu natáčeli o předávání vysvědčení prodraženém zimním stadionu v Uherském Hradišti i o boji s lidmi bezdomova ve Vsetíně. Tato i další témata teď nabízíme ve zpravodajském souhrnu.
1: Takřka 80 tisíc žáků a studentů ve Zlínském kraji si v pátek převzalo vysvědčení a skončilo tak školní rok. Část z nich se zároveň rozloučila se svou dosavadní školou, třeba žákyně 5. třídy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku, které na druhý stupeň musí přestoupit do školy v Horní Bečvě. Natáčela s nimi reportérka Gabriela Hickl.
2: Já se bojím na tu horní, takže bych tady ráda ještě zůstala.
3: Já se taky bojím, ale zároveň se taky těším, protože poznám nové lidi, ale bojím se, protože mě bude čekat něco zase úplně jiného než tady.
1: Docela jiné starosti řeší na druhé straně kraje v Uherském Hradišti. Výstavba zimního stadionu tam totiž bude o 40 milionů dražší. Může za to změna systému chlazení ledu nebo větší obrazovky. Vyšší náklady vadí opozici, říká Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, když se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: Ve Vsetíně začala v týdnu platit nová vyhláška. Zakazuje bivakování i žebrání na některých veřejných prostranstvích. Vedení Vsetína k opatření sáhlo kvůli problémům s lidmi bez domova, vysvětluje lidovecký starosta Jiří Čunek.
5: Vsetín ji potřebuje proto, že nemáme možnost ze zákona s nimi nic udělat. A proto chceme použít jednu z mála možností, a to je omezení pobytu těchto lidí a hlavně bivakování a spaní na určitých místech. A tím je s tama můžeme vytlačit.
1: Zlínské hejtmanství prověřovalo v posledním roce a půl 5 nelegálních zařízení, která bez registrace nabízejí sociální služby. Jde o Ostrožskou Novou Ves, Topolnou, Strání a Kněžpole na Uhersko-Hradišťsku a také Pozlovice na Zlínsku. Český rozhlas to zjistil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. A ve Zlíně na jižních svazích vznikne místo někdejšího šmoulího města nové kulturní centrum s názvem Republic. Půjde o modulární objekt od firmy Koma. Vznikat má začít zhruba za rok. O jeho využití hovoří ředitelka projektu Marie Schiller.
6: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velký sál pro 250 lidí, kde chceme, aby se konaly různé komorní divadla, koncerty, ale třeba i plesy, aby využívali třeba místní komunity. A je to sál, který myslím si, že tady ve Zlíně chybí.
1: Další reportáže a novinky ze Zlínského kraje najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. A příští týden budeme ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín zjišťovat mimo jiné dopady extrémně horkých dnů na život v regionu. David Jabůrek, Český rozhlas.

0: No, dnes bude možná jakákoliv voda živá, tak jak o tom zpívala Aneta Langerová. Vstáváte s Českým rozhlasem Zlín, máme minutu po 7:45.
1: Počasí.
0: Teploty už jdou kvapem směrem nahoru. Teď se v našem kraji pohybují v rozmezí 19 až 26 stupňů. 19 stupňů před chvílí meteorologové naměřili ve Vsetíně. 26 stupňů nejvyšší teplotu hlásí meteostanice Maruška Hostýnské vrchy. Ty teploty půjdou ještě výrazně nahoru a odpoledne by se měly v našem Zlínském kraji pohybovat v intervalu 36 až 39 stupňů Celsia. Převažovat bude jasná nebo skoro jasná obloha.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi si těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dospíval mistr Karel Gott.
1: Rodáci známí, neznámí.
0: V našem vysílání si už nějakou dobu připomínáme letošní výročí 150 let od narození zlínského podnikatele Tomáše Bati. Tentokrát se Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský zaměřili na počátky filmové tvorby ve Zlíně, a to se zlínským filmovým historikem Jiřím Madziou.
2: Tomáš Baťa byl velký milovník filmu a my víme z paměti, ze vzpomínek jeho nejbližších, že do kina chodil velmi často a velmi rád. Ještě v dobách němého filmu se při sledování filmu rád obklopoval lidmi, živě s nimi diskutoval o tom, co vidí na plátně, srdečně se smál, měl své oblíbené místo v 21. řadě, preferoval americké komedie, to byl jeho nejoblíbenější žánr a jeho nejoblíbenějším hercem byl Američan Douglas Fairbanks.
3: Výborné, že tady s námi je Jiří Madzia, historik zlínského filmu.
4: Když se bavíme o Tomáši Baťovi a zlínském filmu, tak bych čekala, že pojedeme do Zlína na Kudlov. Je opravdu zlínský Kudlov místo, kde se zrodil baťovský film a kde to všechno začalo?
2: Ne. Kdybychom měli říct, kde se zrodil zlínský film, tak bychom nejspíš museli do centra Zlína, na náměstí Míru do Záložny, kde se pravděpodobně realizovaly první filmové projekce v době první světové války. Tam zřejmě Tomáš Baťa viděl poprvé filmovou projekci a řekl bych ze znalosti věci, že možná někde tam zahořel svou láskou k filmu.
4: Teď se nacházíme u budovy číslo 52 v bývalém továrním areálu firmy Baťa. Je toto místo, kde se začaly poprvé vytvářet věci, které vedly ke slavné zlínské filmové historii?
2: Je to jedno z těch velmi důležitých míst. Filmové oddělení, které u Baťu vzniklo v roce 1927, mělo své první sídlo v tehdejším obchodním domě, dnešní tržnici. Tam mělo svůj první ateliér. Jsem se na začátku 30. let filmové oddělení přestěhovalo. Tady zlínští filmaři získali po svém osamostatnění na reklamním oddělení vlastní prostory, kde taky realizovali samostatný laboratorní provoz. A právě odsud z prvního patra 52. tovární budovy vedla pak jejich cesta na Kudlov v květnu 1936.
4: Říká nám filmový historik Jiří Madzia.
2: Baťovští filmaři se sem přestěhovali v době, kdy začínali natáčet své první vlastní reklamy. V roce 1929 to byla bílá gumová obuv, ale byly to taky propagačně dokumentární snímky a začínaly také s instrukčními filmy. Jenom aby si posluchači udělali představu, když baťovští filmaři v roce 1924 začínali v tehdejší redakci vnitropodnikového časopisu Sdělení, tak za ten první rok natočili 660 metrů filmu. Tady v roce 1931 už zpracovávali 71 kilometrů filmu.
3: Taky možná bylo zajímavé vědět, jestli se primárně jednalo pouze o biznis.
2: Prvotním impulzem Tomáše Bati a jeho lásky k filmu byl způsob, jakým ho lze využít pro výchovné a vzdělávací účely, především pro své zaměstnance, pro jejich rodiny a pak pro širší veřejnost. To byl také důvod, proč v roce 1918 zakoupil malý podíl v tehdejší nově založené brněnské půjčovně a výrobně Lloyd Film. Toho také pak vedlo v roce 1920 k finanční podpoře odborného komitétu v Praze pro vědecký výzkum filmu a také k podpoře zlínských sokolů a třeba zakoupení prvního vlastního zlínského kinoprojektoru.
4: I to se dozvídáme od filmového historika Jiřího Madzi, tady v továrním areálu u budovy číslo 52. Ze Zlína Markéta Macháčková,
3: Zdeněk Urbanovský,
4: Český rozhlas.
5: Co tě znám, tak...

Znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich je s vámi Matěj Radilek. 7 nových bytů vznikne v budově bývalé školy v Oznici na Vsetínsku. Obci s přestavbou pomůže Zlínský kraj. Z nového programu na podporu dostupného bydlení dá Oznici celkem 3 miliony korun, z toho 1 milion formou dotace a 2 miliony jako nenávratnou finanční výpomoc. Z důvodu stěhování bude zítra a taky v úterý pro veřejnost uzavřen stavební úřad v Luhačovicích na Zlínsku. Nebude možné vyřídit záležitosti osobně ani nahlížet do spisové dokumentace. Podle vyjádření tajemníka městského úřadu v Luhačovicích Dalibora Lišky stěhování se dotkne výhradně stavebního úřadu. Novou adresu získá na ulici Masarykova. Oddělení územního plánování zůstane i nadále ve svých stávajících prostorách. Obyvatelé Maletína na Šumpersku dnes rozhodují v místním referendu, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování vyvolala petice obyvatel. Hlasování se týká připravované stavby 3 větrných elektráren, které by přibyly k 3 větrníků, které už firma TNC Energie uvedla do provozu v loňském roce. V sousední Hinčině chtěla stejná společnost vystavět větrníky taky. Obyvatelé to ale v únorovém referendu odmítli. Hlasování je platné a pro obec závazné. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1 a postoupili do play-off z prvního místa ve skupině. Střídající Lionel Messi navíc gólem z přímého kopu navýšil svůj vlastní rekord nejlepšího střelce v historii šampionátu na 19 branek. Dále Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Gánu 2-1, Demokratická republika Kongo zvítězila nad Uzbekistánem 3-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem srovnalo 3-3. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno, nebo může být i skoro jasno. Odpoledne se pak vytvoří lokální oblačnost. Aktuální teploty 26 až 20 stupňů, nejvýše naměříme 36 až 39 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Brumově Bělnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Důvodem je rekonstrukce mostu přes řeku Nedašovku. Takové byly zprávy a teď pohodové víkendové ráno přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vysoké teploty panující v těchto dnech přináší různé kuriozní i úsměvné situace. Možná, že jste to také viděli v televizi, už nevím, ve kterých zprávách to dávali, jak jistá prodejna v zahraničí poté, co otevřela po zahájení otevírací doby, tak se do té prodejny nahrnuli zákazníci, nebo přesněji řečeno, vtrhli tam zákazníci a strhal se tam rvačka o nabízené klimatizace. Možná jste to viděli, mi to připomíná forek, jak se baví dva chlapíci a ten jeden říká, prosím tě, co to máš na té tváři? No to je zranění z fronty. Jo, ty jsi voják? Ne, já jsem byl v supermarketu.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška hledal Eldorado, vy možná hledáte nějakou zábavu v našem regionu a v takovém případě můžete vybírat z naší dnešní nabídky programů, které pro vás pořadatelé připravili. Dnes odpoledne se uskuteční mimořádný varhaní koncert v prostorách Baziliky na Velehradě. Na majestátních varhanech se představí ukrajinská interpretka Olena Maceljuk, která publikum provede pestrým programem. Začátek koncertu je naplánovaný v Bazilice ve Velehradě od 16:30. Slovácké léto se i letos snaží rozhýbat Uherské Hradiště pomocí koncertů. Právě dnes se od 6:30 představí poproková kapela Street 69, která vystoupí na pódiu Jarošovského pivovaru. Ve 20 hodin přivítá stage české zbrojovky Argemu a v 21:45 ukončí dnešní den slováckého léta rodák z Uherského Brodu Honza Grebík. Ještě dnes máte poslední možnost navštívit výstavu s názvem Baťa v rytině. Jedná se o výstavu rytin a jejich předloh zpracovaných studenty střední školy Centra odborné přípravy Uherský Brod. Studenti připravili exponáty u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati. Rytiny jsou k nahlédnutí ve třetím podlaží 14. budovy Baťova institutu až do dnešních 18 hodin. A dnes se ve Valašských Kloboukách koná koncert kapely Moře kuřat. Jedná se o mladou kapelu ze Vsetína, která vás roztančí svou energií či pohltí vlastními povedenými texty. Kapela zahraje na nádvoří Valašsko-Kloboukského podnikatelského centra u podnikatelského inkubátoru a zahájí tím letní sérii Open Air koncertů. Dnešní koncert začíná v 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se za chvíli budeme věnovat vystoupení české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Co si o výkonech našich fotbalistů myslíte vy, milí posluchači, to se docela dovedu představit. Vy v našem vysílání za chvíli uslyšíte, jak hodnotí výkony našeho reprezentačního týmu generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat jasná nebo skoro jasná obloha. Bavíme se samozřejmě o našem Zlínském kraji, ve kterém budou stoupat teploty na 36 až 39 stupňů Celsia. Buďte na sebe opatrní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.

0: Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa dříve, než si přáli. Po vypadnutí ve skupině přiletěli z Dallasu domů a už na letišti Václava Havla v Praze vedení týmu hodnotilo nejen turnaj, ale snažilo se nastínit i budoucnost národního týmu.
1: My jsme se nepotkali s dobrou formou na šampionátu, proto jsme neuspěli a s tím už teď nic neuděláme, ale jsem přesvědčený, že prostě tím postupem na mistrovství světa tohle mužstvo, tahle generace udělala maximum, co mohla. Nejsem naštvaný ani nazlobený na kluky, protože si myslím, že opravdu ten strop převedli v tom, že postupili na mistrovství světa.
2: Říká generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd a navazuje na něj předseda fotbalové asociace David Trunda, který přidá i výhled do dalších let.
3: My jsme tam měli postoupit ze skupiny, takže tohle to považujeme jako neúspěch. Na druhou stranu se musíme podívat taky trošku realitě do očí, musíme se podívat na to, co se dělo a jak se rozvíjel český fotbal v minulosti. Já bych byl rád odpovědný za ten rok, který teďka byl, a chceme se podívat na to, jak čemu se věnovat. A to, čemu se musíme věnovat, je rozvoj mládeže, podívat se na to, jak nám fungují vlastně mládežnické soutěže, podívat se na investice do infrastruktury, na trenéry, tak abychom to změnili a ten proces, který nás čeká, nebude krátkodobý, to bude trvat možná 2, 3, 4, možná 8 let.
2: Říká David Trunda, jenže reprezentace nemá tolik času. Už 26. září čeká úvodní duel Ligy národů proti Chorvatsku. Tým dál povede Miroslav Koubek, který má důvěru vedení asociace i generálního manažera Pavla Nedvěda.
1: Tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy.
4: Máme určitě portfolium adeptů, o kterých budeme uvažovat, aby právě tu inovaci byli schopni nést. Já vím, kde nás tlačí bota a jakým směrem musíme personálně jít, to cítím velice intenzivně.
2: Říkal po příletu z nevydařeného vystoupení na mistrovství světa trenér Miroslav Koubek. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.
6: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidé by měli v horkých dnech pít vodu pravidelně a po menších porcích. V okolí Pusteven vznikají dvě oficiální nocoviště pro přespání turistů. Dnes je poslední den, kdy můžete pořídit dluhopisy republiky. V regionu očekáváme převládající jasnou oblohu a na teploměru až 39 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a jsou tu zprávy s Matějem Neradilkem. V horkých dnech je základním pravidlem pít dostatečné množství nealkoholických a neslazených tekutin. Zejména by mělo jít o běžnou vodu, nejlépe doplněnou minerálními vodami. Kolik by jí lidé měli vypít, vysvětluje mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská.
4: Existuje jednoduchý vzorek k určení množství tekutin. V horkých letních dnech bychom měli váhu člověka násobit 0,04 a vyjde nám množství vhodných tekutin v litrech na 24 hodin. Pít je třeba pravidelně už od rána, nejlépe po menších porcích 1 až 2 deci, maximálně v půlhodinových intervalech.
2: Ku příkladu člověk vážící 75 kg by tak měl denně vypít 3 litry vody. Na Pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají dvě nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanice Lanovky. Druhé nocoviště pak vzniká na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyně. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s přibližně 6 lůžky.
5: Jak budou nová nocoviště na Pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
6: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
5: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Kněhyní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
7: Ještě promyslíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého.

0: bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
1: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně se počítalo s emisí za 20 miliard korun. Tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
3: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
2: Dnes začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo třeba spolupráce v oblasti obrany. Summit začíná dnes oficiální recepcí. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
4: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
2: Zítra je na programu hlavní část summitu, na které vystoupí předsedové parlamentů členských států se svými projevy. Na oficiálním obědě se také setkají s tureckým prezidentem Erdoánem.
5: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se pak může tvořit lokální oblačnost. Aktuální teploty 26 až 20 stupňů, nejvýše dnes naměříme 36 až 39 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 mezi 63. a 43. kilometrem se v obou směrech pohybují pracovníci údržby. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Možná, že i tato věta zazní dnes z vašich úst v návaznosti na panující teploty. Docela by mě zajímalo, co na aktuální počasí říkají odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, se kterými se spojíme v následující půl hodině. V každém případě divné je trošku to, že vše, co se týká spolupráce mezi brněnskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu a námi, nefunguje dnes po ránu tak jako obvykle. Prozradím vám, že obvykle nám totiž z Brna posílají každou hodinu aktuální údaje z meteostanic, které se nachází v našem Zlínském kraji. No a dnes po ránu u řady meteostanic údaje chybí. Tak mám trošku podezření, jestli se meteorologům v tom horku některé meteorologické stanice ve Zlínském kraji třeba neupekly a proto neposkytují data. Odborníka z brněnské pobočky se určitě dozvíme, jaké nás čeká dnes počasí ve Zlínském kraji a nabídneme také výhled do dalších dnů. I když upřímně řečeno, díval jsem se, že zítra 29. června je Mezinárodní den tropů, tak se dá trošku tušit, co nás čeká. V našem vysílání nás teď čeká píseň od Jaromíra Nohavici.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Těšína výjíždí vlaky, my teď ale budeme hovořit o letadlech. Na letišti v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku bylo v sobotu na jednom místě k vidění nejvíce letadel československé výroby v historii. Všichni ze 150 přihlášených účastníků sice kvůli extrémním teplotám nemohli přiletět, dosavadní maximum ale organizátoři 13. sletu československých letadel přesto pokořili o 10 letounů.
1: Nakonec přiletělo 87 letadel, ale plus počítáme ty, které jsou i místní a československý, takže padl rekord 101 letadel československé výroby na jednom místě.
2: Hrdě hlásil zakladatel sletu Michal Masař.
1: Upřímně, to počasí je extrémní, nejenom pro ty letadla, protože to je za hranicí, je vlastně, bych řekl, zdravýho fungování těch letadel a samozřejmě zdraví těch pilotů, protože ono v tom letadle je to šílený. Takže na ty podmínky, které jsou, je to neuvěřitelný ročník a to, co jsme tady mohli vidět za ten celý den, za celý svůj život nepamatuju něco takového.
2: Vedle historických letadel, například až z Estonska nebo Nizozemí, dorazily i modernější stroje. Vůbec poprvé třeba vojenský proudový letoun L-29 Delfín, se kterým přiletěl ze Slovenska bývalý vojenský pilot Dodo Vaško.
3: Není to lacná záležitost s tím přiletět. No a tím, že je to tuto, nám to trvalo 19 minut, zložili myslím. Velmi pěkná akce, super to je. A jsme rádi, že jsme se mohli aj my zúčastnit, vlastně jsme prvá proudová mašina na sletu československých letadel. Doteraz tu žádná proudová mašina nebyla.
2: Čím je to letadlo vlastně legendární?
3: Legendárné je tím, že to bylo cvičné proudové letadlo, které se vyrábalo v bývalom Československu, dokonce se vyrábalo i tu priamo v Kunoviciach. No a my jsme ho v podstatě zakúpili v Rusku, dali jsme ho opravit a od roku 2014 lietáme každý 14 dní.
2: Milovníci letadel mohli obdivovat nejrůznější typy letounů Avia, Aero nebo Let, včetně 6410. Na sletu organizátoři také ocenili legendární leteckou akrobatku Jiřinu Stoklasovou, která obdržela cenu Jiřího Kobrleho.
4: To ocenění znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se Sirem, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá, horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Zavzpomínala na svého již zesnulého kolegu Jiřina Stoklasová, která si prý ve svém životě splnila všechny sny, přesně podle jejího životního mota.
4: Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla tvých snů.
2: Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Zas je tu ráno, tentokrát nedělní ráno s datem 28. června. My jsme rádi, že startujete nový den právě ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď se dozvíte, jaké bude v našem regionu počasí. Prozradí nám to paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Tak čeká nás dneska slunečno, takže nějaké jasno nebo skoro jasno. Tam jenom odpoledne se nám trošinku může začít vytvářet kupovitá oblačnost. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 36 do 39 stupňů, ale nedá se úplně vyloučit, že by mohli v těch nížinách na západě kraje dosáhnout téměř až k 40 stupňům. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, přes den potom mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Je asi pravděpodobné, že by i dnes mohlo ve Zlínském kraji padnout teplotní rekord. Jaký je prosím ten aktuální dosavadní pro dnešní den?
1: Tak ten nejvyšší máme 34,9 desetin stupně Celsia a ten byl z roku 1935 na stanici Na Pajedla.
0: Tak to je opravdu velká pravděpodobnost, že se dočkáme dalšího rekordního zápisu. Bude takové teplo i zítra v pondělí, anebo už ty teploty klesnou?
1: Tak o malinko nám trošinku klesnou na některých místech, tam čekáme ty nejvyšší teploty od 34 do 37 stupňů, ale stále v těch nížinách na západě kraje ty teploty lokálně mohou vystoupat až k 39 stupňům. Čeká nás jasno až polojasno během té první části dne, ty nejnižší teploty od 23 do 20 stupňů a odpoledne a večer nám ale začne potom růst ta kupovitá oblačnost a zároveň se nám začnou tvořit přehánky, bouřky, ty můžou být i silné, takové to hlavní nebezpečí je hlavně v těch přívalových srážkách. Ten vítr nám k tomu bude vát ze začátku slabý, jižní do 15 km za hodinu, ale potom se nám začne měnit na mírný, na severozápadní do 20 km za hodinu a v těch bouřkách nám přechodně zasílí.
0: Počasí ve Zlínském kraji jsme podrobně probrali s paní Andreou Kvapilovou z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
3: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vás teď vezmeme do míst, kterými se třeba procházely i velké filmové hvězdy. Jednoduché linie, velké prosklané plochy, elegantní, ale střídmá výzdoba. To je společenský dům v Luhačovicích. Myšlenka vybudovat reprezentativní společenské centrum vznikla na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Luhačovice zažívaly velký rozmach. Jak vypadá dnes? Do největších moravských lázní se vydala Silvie Pospíšilová.
1: Svého času byla jednou z nejmodernějších lázeňských budov Evropy. Společenský dům v Luhačovicích se začal stavět v roce 1933 a práce byly dokončeny už o 2 roky později.
2: Výběrové řízení na tu architektonickou soutěž vyhrál vyhlasný architekt František Rojt. Snaha byla, aby se lázeňský prostor modernizoval. Vedení lázní jako chtělo udělat z Luhačovic nejmodernější lázně.
1: Přibližuje ředitel společenského domu Vladan Černý. Stavbu od počátku provázely velké potíže.
2: Ty kopce z jedné z druhé strany jsou nasyceny vodou a minerálními prameny. Takže když se začala stavba, minerální prameny se tlačily ven a způsobovaly obrovské problémy stavbařům. Dodnes v budově máme v suterénu několik čerpadel, které neustále tu vodu odčerpávají.
1: Společenský dům je funkcionalistický z prvky Art Deco a vyzařuje z něho strohost.
2: Architekt Rojt se tuhle strohost snažil rozbít vnitřní výmalbou, která byla velmi, velmi pestrá.
1: Stavba plnila nejenom úlohu ubytovacího a stravovacího zařízení. Skutečně byla centrem kulturního dění.
2: V prvním patře jsou salonky, které v minulosti sloužily i k hraní biliáru, stolní tenis a největší místnost je koncertní sál.
1: Určen byl pro hudební produkce, ale sloužil také jako kinosál.
3: A my už jsme sešli do vyhlášené kavárny Domino. Nacházíme se v suterénu. A musím říct, že mám pocit, jako by se tady zastavil čas.
2: Ano, vinárna Domino je pořád v původní podobě, tak jak byla po výstavbě, a proto i filmaři mají zájem tady natáčet dobové filmy nebo seriály, jako byly četnické humoresky.
1: Na schodišti a ve vinárně se zachovala původní výmalba. Po stranách místnosti jsou boxy určené k posezení. Lidé si mohli zatáhnout závěs a mít tak absolutní soukromí. Proč mají některé boxy zadní dvířka? Vysvětluje ředitel.
2: Bylo to pro společnost, která nechtěla být viděna, která chtěla být separátně uzavřena před ostatními jako hosty. No.
1: V sálech společenského domu se procházely takové hvězdy stříbrného plátna, jakými byly Nataša Golová, Adina Mandlová nebo Jaroslav Marvan.
2: Ve zmiňované vinárně Domino taky začínal svou velkou kariéru zpěvák, hudebník Vláďa Kendl.
1: V roce 2005 byla stavba zapsána do seznamu kulturních památek. Stejnou úlohu, jakou plnila před 90 lety, plní i dnes.
2: Obrovské množství lidí sem chodí dennodenně na obědy, večeře. Horní část slouží neustále k kulturně společenskému vyžití. Prostě pořád ten dům žije v plném rozsahu.
1: Doplňuje Vladan Černý. Z Luhačovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
4: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Nradilek. Kroměříž zahájí v tomto týdnu opravy obvodové ulice. Místní technické služby budou na zhruba půlkilometrovém úseku pracovat do konce srpna. Řidiči musí počítat s omezením. Provoz zde bude kyvadlový a řízený semafory. Tropické teploty zaznamenal i Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Včera tam bylo 34 stupňů. Lidé kvůli vedru měnili plány. Turisté v Beskytech volili třeba kratší trasy anebo cesty ve stínu. Na vyšetření mamografem mohou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně, třeba když jim propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli vysoké, respektive nízké kapacitě přijímat. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat buď gynekolog anebo praktický lékař. Rakouští fotbalisté remizovali v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Rakušané se utkají se Španěly, Alžířané nastoupí proti Švýcarsku. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghánu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasnou oblohu nebo i skoro jasno. Odpoledne se pak může lokálně tvořit oblačnost. Aktuální teploty mezi 26 a 20 stupni. Nejvýše dnes naměříme 36 až 39 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 ve Valašské Polance na Vsetínsku naproti poště je momentálně v šetření nehoda cyklisty. Buďte připraveni na drobné omezení. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Když je v Praze abnormální hic, chodím k vodě až do Měchenic, zpívá v jedné ze svých písní Ivan Mládek. Nevím, kam se chodíte koupat v našem regionu vy, milí posluchači, ale pro jistotu jsem se podíval na stránky krajské hygienické stanice, jak to vypadá s kvalitou vod v přírodních koupalištích Zlínského kraje. Dobrá zpráva, všude ve všech nádržích je voda vhodná ke koupání. No a na plovárnu občas ráda vyrazí i Lenka Filipová, která nám teď zaspívá píseň Prý se tomu říká láska.

0: I dnes po ránu vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přinášíme především informace z našeho regionu, teď ale uděláme výjimku a zamíříme do sousedního kraje. Před 5 lety si Anna Klimešová chtěla užívat prázdniny s vnoučaty. Místo toho koncem června musela začít vyklízet sutiny z domu, který nenávratně poničilo tornádo. Stejně jako 200 dalších na Břeclavsku a Hodonínsku musel k zemi. A místo, aby tehdy 65-letá žena přemýšlela o tom, jak v poklidu stráví důchod, spolu s manželem začínala znovu budovat svůj domov. Pocity místních byly silné tehdy a jsou i dnes.
1: Furt pláču.
2: Jde o to, že jsme došli o všechny majetek a všechno, ale hlavně, že jsme to přežili.
3: Můj prapředci vlastně 3 generace to budovali a vlastně necelých 5 minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo.
4: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nazvat a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal, že to je takové střechobraní.
5: O střechu nad hlavou připravilo tornádo taky Annu Klimešovou. Její muž byl zrovna v lázních, když se začal v podvečer v hlavní ulici v Hruškách zvedat vítr. Dnes 70-letá žena chtěla jít zavřít okna do ložnice, ale už jen těžko otvírala dveře.
6: Já jsem neviděla ty protější baráky, jo? Jak to letělo všecko. Já jsem si říkala, to je asi konec světa.
5: Nebyl, ale blížilo se tornádo.
6: Začaly takhle praskat okna, tím tlakem asi jo. Já jsem odletěla na noční stolek a kolem mě to proletělo na postele.
5: Celé to trvalo 5 minut, ale ženě to přišlo nekonečné. Stejně jako její sousedé, chtěla paní Anna vědět, jak to vypadá v ulici, kde žije většinu svého života.
6: Vyšli jsme ven a my jsme všichni ale mlčeli. Pak došel syn a jako s dětskama křičel, žiješ?
5: Přežila. A okamžitě odcházela přespat k synovi, který žije v části obce, kde přírodní živel nezasáhl v takové síle. Jeho dům připravil o pár střešních tašek.
6: A jdeme přes tu zahradu s týma dětskama a ta Eliška, ta nejmladší, chodila ještě do školky a ona se podívá na školku a říká, hurá, spadla školka, zítra nemusím do školky.
5: V tu chvíli díky dětské bezprostřednosti napětí trochu opadlo. Ale těžké chvíle ještě přišly. O pár dní později jí oznamovala výsledky kontroly statika její kamarádka. A šla na to tehdy poměrně netradičně.
6: Oni jako mě to nechtěli říct, jako že to půjde k zemi, jo. Ty v tom jednom pokoji máš oranžovou stěnu, že? Co řeší oranžovou stěnu, když nemáme střechu a tohle, jaže Radko to. Ale to už se stejnak teďka nenosí ta oranžová. Ty mě už zapalovalo, jo. Tak začala, víš, ono by se to zbouralo.
5: Žena s celou rodinou vzpomíná i na to dobré, na ohromnou vlnu solidarity, na pomoc cizích lidí, kteří pracovali u nich v domě, na pár, který jim daroval starší auto a i na to, jak dokázala hospodařit v náhradním ubytování ve stísněném vinném sklípku. Žila tam s manželem a se psem rok a půl, dokud řemeslníci nepostavili jejich nový domov. Z Hrušek Alena Hysová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: O hudbu z našeho regionu se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín postarala skupina Flaret.
1: Počasí.
0: Jedna z dnešních pranostik říká déšť sedmi spících, kopa brambor hnících. Dnes by pršet nemělo, takže brambory by měly být v pohodě. No a my přejeme, abyste byli v pohodě i vy, i když to dnešní počasí to bude skutečně extrémní, takže na sebe dávejte dobrý pozor. Obloha bude převážně jasná nebo skoro jasná a teploty tak ty budou stoupat na 36 až 39 stupňů Celsia. Uf.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: S blížící se 9. hodinou se trošku hudebně vzděláme s kolegou Petrem Uhříkem. Petr si vybral hudební skupinu Karamel, jejíž hit Přízrak 7B jsem se kdysi dávno pokoušel naučit na kytaru. To z toho prostého důvodu, že to tehdy v té době byl skutečně obrovský šlágr.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Skupina Karamel je taky jedna z těch, které by mohly povídat, jak to chodilo za socialismu u přehrávek a následném schvalování textů písniček. Stačilo třeba jedno slovo a soudruzi byli nervózní. Dám skutečný příklad. V písničce, kterou si za chvíli pustíme, kterou uslyšíte, bylo původně je jiná, je zvláštní než ty z vyšších tříd. Zpívá se tam romanticky o nedospělých prvních láskách, ale muselo se zaměnit slovo z vyšších za jiných. Protože v dobách socialismu jsme si byli všichni rovni. Žádné kastování, rozumíme si. Původně se kapela jmenovala Kentaur, jenže odboru kultury města Prahy se to taky nelíbilo. Dejte si jiný název, chlapci. Prostě samý problém, překážková dráha. No ale pak přišla sladká odměna. O tu se postarali diváci hitšarády. Přízrak 7B převálcoval všechny ostatní skladby. Dlouhé měsíce nebylo většího českého hitu.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

לטובת.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Z Metkova rybníku v Kroměříži rybáři odstranili přes 2,5 tisíce invazních sumečků černých. Vsetín přes léto opraví nevyhovující hřiště u základní školy v Rokytnici. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru naměříme až 39 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazních ryb. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během dvoudenního odlovu vylovili přes 2,5 tisíce sumečků černých a dalších 62 sumečků amerických. Invazní ryby původem ze Severní Ameriky se rychle množí, požírají jikry, plůdek i chráněné obojživelníky a mohou tak výrazně narušit celý vodní ekosystém, pokračuje krajský mluvčí Jan Vandík.
2: Metkův rybník je jediným známým místem ve Zlínském kraji, kde se sumeček černý vyskytuje. Podle rybářů se díky pravidelné regulaci jeho počet postupně snižuje a naopak přibývá původních druhů ryb, například plotic. Ulovení sumečkové se využije jako krmivo do zoologických zahrad.
0: Základní škola v Rokytnici ve Vsetíně se dočká během prázdnin nového sportoviště. To dosavadní je totiž už léta v původním stavu a teď ho tedy čeká velká přestavba. Co všechno na děti u školy čeká, popisuje lidovecký místostarosta Vsetína Jiří Růžička.
3: Nově vznikne běžecká dráha, budou vybudována taky víceúčelová hřiště dvě, na kterých děti budou moct aktivně trávit hodiny tělocviku a bezpečně hrát různé hry a míčové sporty.
0: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
4: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazil

0: do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
1: Otřesy mají nejméně na 1400 obětí. Po desítkách lidí se stále pátrá. Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do července do ní musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
2: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
2: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
4: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
2: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasnou oblohu, nebo může být i skoro jasno. Odpoledne se pak lokálně vytvoří oblačnost. Aktuální teploty mezi 30 a 24 stupni. Nejvýše dnes naměříme 36 až 39 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 57 ve Valašské Polance na Vsetínsku naproti poště spadl cyklista. U nehody se zraněním počítejte s omezením provozu. Slovácké léto v Uherském Hradišti může komplikovat dopravu na průtahu městem, ale nutno v těchto dnech myslet i na omezení v centru města. Takový byl zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín a teď naše nedělní vysílání pokračuje dál.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy má dnes na starosti Matěj, který vám mimo jiné od rána servíruje rady, které by nám měly všem pomoci k tomu, abychom ten dnešní teplotně extrémní den přežili. Mimo jiné Matěj radil také to, že velmi vhodné je přežít ty teploty někde ve studené místnosti. To jsem si tedy zapamatoval jako dobře míněnou radu. Musím vám ale na Matěje něco prásknout, když tu zprávu přečetl do éteru o tom, že se máme zdržovat někde ve studené místnosti a vypnul se mikrofon, tak směrem ke mně potom prohodil: ano, je dobré se držet ve studené místnosti, ale doporučuje se nechodit do rohu, protože tam je 90 stupňů. Tak já doufám, že mu je dobrá nálada stále vydrží a že dobrá nálada panuje také všude, kde se nacházíte vy, milí posluchači. No a o dobrou náladu se budou starat další hudební interpreti. Teď to bude třeba Petr Spálený. Dobré ráno.

0: Tak jak je dobrým zvykem, tak i v uplynulém týdnu pro vás reportéři Českého rozhlasu Zlín natáčeli v terénu zajímavé reportáže, například o předávání vysvědčení prodraženém zimním stadionu v Uherském Hradišti nebo o boji s lidmi bezdomova ve Vsetíně. Tato i další témata teď nabízíme ve zpravodajském souhrnu.
1: Takřka 80 tisíc žáků a studentů ve Zlínském kraji si v pátek převzalo vysvědčení a skončilo tak školní rok. Část z nich se zároveň rozloučila se svou dosavadní školou, třeba žákyně 5. třídy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku, které na druhý stupeň musí přestoupit do školy v Horní Bečvě. Natáčela s nimi reportérka Gabriela Hickl.
2: Já se bojím na tu Horní, takže bych tady ráda ještě zůstala.
3: Já se taky bojím, ale zároveň se taky těším, protože poznám nové lidi, ale bojím se, protože mě bude čekat něco zase úplně jiného než tady.
1: Docela jiné starosti řeší na druhé straně kraje v Uherském Hradišti. Výstavba zimního stadionu tam totiž bude o 40 milionů dražší. Může za to změna systému chlazení ledu nebo větší obrazovky. Vyšší náklady vadí opozici, říká Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: Ve Vsetíně začala v týdnu platit nová vyhláška. Zakazuje bivakování i žebrání na některých veřejných prostranstvích. Vedení Vsetína k opatření sáhlo kvůli problémům s lidmi bez domova, vysvětluje lidovecký starosta Jiří Čunek.
5: Vsetín ji potřebuje proto, že nemáme možnost ze zákona s nimi nic udělat. A proto chceme použít jednu z mála možností, a to je omezení pobytu těchto lidí a hlavně bivakování a spaní na určitých místech. A tím je stama můžeme vytlačit.
1: Zlínské hejtmanství prověřovalo v posledním roce a půl 5 nelegálních zařízení, která bez registrace nabízejí sociální služby. Jde o Ostrožskou Novou Ves, Topolnou, Strání a Kněžpole na Uhersko-Hradišťsku a také Pozlovice na Zlínsku. Český rozhlas to zjistil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. A ve Zlíně na jižních svazích vznikne místo někdejšího šmoulího města nové kulturní centrum s názvem Republic. Půjde o modulární objekt od firmy Koma. Vznikat má začít zhruba za rok. O jeho využití hovoří ředitelka projektu Marie Schiller.
6: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velký sál pro 250 lidí, kde chceme, aby se konaly různé komorní divadla, koncerty, ale třeba i plesy, aby využívali třeba místní komunity. A je to sál, který myslím si, že tady ve Zlíně chybí.
1: Další reportáže a novinky ze Zlínského kraje najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. A příští týden budeme ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín zjišťovat mimo jiné dopady extrémně horkých dnů na život v regionu. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, zatáhnout žaluzie, to dneska rozhodně bude rozumné, no a dá se třeba strávit také část dnešního dne tím, že si sednete někam do stínu a přečtete si nějakou knihu. Já se přiznám, že teď v dospělosti už na čtení knih nějak nezbývá čas v mém případě, ale za mladá nebo v dětství jsem hodně četl. Vzpomínám si třeba, jak jsem doslova a do písmene hltal staré řecké báje a pověsti. To jsem opravdu tehdy měl veškeré postavy z té knihy v malíčku. Když se bavíme o těch bájích a pověstech, tak co myslíte, milí posluchači, můžeme brát báje, pověsti nebo mýty za stejně platnou minci jako historii kronikářsky ověřenou? Ptám se na to proto, že právě tomuto tématu se bude věnovat dnešní další díl rozhlasového cyklu Toulky českou minulostí a ten vám na vlnách Českého rozhlasu Zlín pustíme už za malou chvíli.
1: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Na túře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistra. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Na túře v kultuře Pavel Vacek.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Léky českou minulostí.
1: Čekají nás 25. toulky českou minulostí. Ano, titul našeho seriálu se nemění, i když patří legendy také k dějinám? Lze brát báje, pověsti a mýty za stejně hodnotnou a platnou minci jako historii kronikářsky a ještě dalšími písemnými prameny ověřenou? Jaké je jejich místo v minulosti národa? Je to, dejme tomu, folklor? A nebo se za všemi těmi ději a jmény ze starých pověstí českých skrývají skutečné události, konkrétní lidé? Nevíme. Pro tu dlouhou dobu od konce Sámovy říše, tedy asi od roku 659, do první zmínky o prvním historickém českém knížeti Bořivojovi v roce 884, což je víc než dvě století, pro tu dlouhou dobu máme k dispozici 3-4 útržkovitá a navzájem izolovaná data. A to je hrozně málo. A kde je málo faktů, tam se daří legendám.
0: Stalo se to zhruba v místech dnešního areálu České televize v Praze.
2: Ano, na Kavčích horách.
0: Tehdy se jim ovšem neříkalo Kavčí, ale Kačí.
1: Rozumějte, Kachní.
0: A nikoli hory, ale hora jedna. Kačí.
1: Abychom byli přesní, tak Kačí hora je vrch mezi někdejší cementárnou v Podolí na polovině vzdálenosti mezi Vyšehradem a Branickou skálou.
0: Ono ten příběh vlastně nezačíná na Kavčích horách ani Kačí hoře, nýbrž v sousedství, na Vyšehradě, v sídle nejmladší ze tří krokových dcer, kněžny Libuše.
2: Sem jednou zavedla Libuše svou sestru Kazi, jež přijela na kročitém koni z Kazína ji navštívit.
1: Píše Alois Jirásek. K tomu lze dodat pouze jedinou věc, totiž, že kročitý kůň je ten, který dělá velké kroky.
2: Zahrada, trávník a stezky spočívaly již ve stínu, jen vrcholky stromů, hradba mocných trámů a vysoké sruby v pozadí kolem byly zality záplavou posledního světla.
1: Přerušme však epické líčení Jiráskovo a vstupme rovnou do děje.
2: V klid a ticho té chvíle zahlaholil od brány náhlý ryk. Křik mužských hrdel se blíží jako náhlá bouře. Ze směsi hlasů pronikal výskot. V tom někdo na roh zatroubil. Znamení vítězství hučelo z rohu a neslo se širým hradem s radostným pokřikem.
1: Ano, jak se zdá, potřebuje toto vyprávění pro naše účely mnohem radikálnější dramatickou zkratku. Tak tedy?
2: Po nádvoří kráčel v hlučném průvodu vysoký mladý muž statného těla, s rukama do týlu vstaženýma, jak nesl nějaké břímě.
1: Věcná otázka, jaké to bylo břímě?
2: S úžasem hleděli kněžny na něj i na jeho břímě. Na divokého živého kance, kterého drže zahrotité boltce, nesl na zádech břichem vzhůru.
0: Musel to být výjimečný výkon. Uvážíme-li, že prase divoké váží 150 až 200 kilogramů, přičemž není výjimkou ani kus s vící 300 kilo.
2: Muž ten však kráčel pevně a jistě, nohy se mu netřásly, aniž krok mu vázl.
1: Neznámý silák se zastavil se svým nákladem před oběma dívkami.
2: Smělý lovec, jenž byl Bivoj, Sudivojův syn, stanul u schodů, jež vedli k veliké síni.
1: Tady Jirásek Bivoje poprvé jmenuje, uvádí dokonce i jméno jeho otce.
2: Tu nesu to zleškodné zvíře, divého kance z Kavčí hory. Ať zhyne před tvýma očima, chceš-li.
1: Libuše chtěla.
2: Sám se postavím proti němu.
1: Odmítl Bivoj kolegiální výpomoc ostatních chlapů.
2: Já ať ho lapil, ať ho také zabiju.
1: Pak ale pro jistotu dodal.
2: Vy sevřete kolo, kdyby chtěl prorazit. A položte mě k nohám oštěp.
1: Představte si tuto situaci ve filmovém scénáři.
0: Napětí, strach, mohutné svalstvo Bivojovo, detail na bílé kančí tesáky a na jeho očka podlitá krví. Zástup kolem, oštěp a opět Bivoj.
2: Ten, přehlédnu v kolo, upřel naposled jiskrný zrak na kněžny výše stojící.
0: Ano. Na Libuši s tetou jsme v tom filmu trochu pozapomněli. Takže, celkový záběr na ty dvě.
2: Na Libuši a zvláště pak na její sestru. Ta vzrušena hleděla na statného muže.
0: Detail. Kazi hledí vzrušeně na Bivoje.
2: Kterého poprvé spatřila v háji u jezerky a na nějž tak často vzpomínala.
3: O jezerce, která svého času proslula rovněž jako televizní studio, ve starých pověstech už zmínka byla, ale že se Kazi s Bivojem vlastně už znali, tak to zjišťujeme jako novinku.
2: Teď Kazi těšilo toto mužství, jeho síla, udatenství. Než přece se jí srdce pohnulo strachem a oči bezděky zamrkaly, jak Bivoj se rozkročiv.
0: Následující scénu doporučuje scénář natáčet zpomaleně, aby mohla být, jak se patří, vychutnána.
2: Mrštil kancem vší silou přes hlavu přece, že až země zaduněla od tohoto pádu.
0: Detailní záběr. Mocné Bivojovy ruce svírající oštěp.
2: Starý silný sekáč.
3: Vzhledem k tomu, že sekáč znamená v mysliveckém slengu 3- až 4-leté prase, je údaj starý poněkud zavádějící.
2: Starý silný sekáč na okamžik ležel na zemi roztažen, jakoby bez sebe, ale již se mu břicho pohnulo. Hřeben ze štětin na hřbetě se mu zježil, bělmo očí se zablízkalo. Vymrštil se vráz ze země a hnal se jako šipka nehledě vpravo ni vlevo s rozevřenou tlamou, v níž se ostré tesáky bělaly přímo na Bivoje zuřivostí slepý.
0: Přichází vrcholná scéna.
2: Vše kolem jako pěna stichlo.
0: Takovému momentu se říká stop time.
2: Ale již vykřikl kdekdo z mužských i hradských žen a dívek. Muži křičeli a zbraní mávali, jak sekáč naběhl na Bivojův oštěp. Prout krve vytryskl z tlamy zvířete. Vzepjalo se naposled a jako skoseno skácelo se na zem. Krev se z něho valila a zalévala půdu kolem.

0: Kosmas ovšem žádného bivoje nezná.
1: Natož, aby ho dával jakkoliv dohromady skazy.
0: Jejich známost zorganizoval náš starý známý, kronikář Václav Hájek z Libočan.
1: Ano, on to byl jako první, kdo tento lidový junácký příběh v pozdním středověku asi všeobecně známý, obsadil novými herci a přenesl o několik století zpátky.
0: A to přesně do roku 716.
1: Rok předtím se prý Libuše ujala vlády.
0: Tedy podle Hájka. A ten si s historickou pravdou, jak víme, hlavu nelámal.
2: Muž jeden velmi silný z rodu Strošova, jménem Bivojí, syn Sudivojů.
0: Ano, teď už víme, odkud bral Alois Jirásek informace pro Bivojů v příběh.
2: Aby sobě kratochvíli učinil, na Kačí horu šel a tu svini divokou zaušilapil a vzal ji na se, na Libín hrad ji přinesl. To Libuše vidůc se velmi divila a vzavši zlatou přípasku jemu jako hrdinovi a rytíři ji dala. A sestra Káša, kteráž toho času z Kašína na Libín přijela, téhož Bivoje sobě pro jeho mužství za manžela pojala.
1: Ovšem pozor, bohatýrský příběh podobného druhu v české literatuře už koloval. V jakési dvorní šlechtické verzi jej vypravuje Dalimil.
2: V českém vojsku sloužil v ony dny, jinoch smělý, jinoch způsobný.
0: V ony dny, to znamená za vlády knížete Vladislava.
2: Dětříšek Buškovic, hezký hoch, jemuž též říkali Tuří roh, že za uši kdysi kance chyt, zdobil kančí rypák jeho štít.
1: Faktická připomínka. Kančí hlavu měl ve znaku skutečně český rod Buzicu.
0: Znal Václav Hájek z Libočan tento Dalimilův příběh?
1: Určitě.
0: Takže se jim nechal inspirovat?
1: Kdo ví, možná. Třeba se chtěl zalíbit pan Hájek.
0: Komu?
1: Potomkům onoho dětříška. A tak mohl přenést vyprávění o odchytu svině, připisované kronikářem Dalimilem dětříškovi, do doby zhruba o 400 let starší.
0: Václav Hájek vydal svoji kroniku českou v roce 1541.
1: O 50 let později spatřilo světlo světa Zrcadlo Čech a Moravy od autora Bartoloměje Paprockého z Hlohol.
0: Pan Bartoloměj, ač rodem Polák, přilnul ke své nové české vlasti natolik, že o ní začal psát a co víc, psal o ní česky.
1: Pochopitelně, že mu nemohl uniknout jeden z proslulých českých erbů, Sviní hlava.
0: Vydal se po jeho stopách a výsledky jeho pátrání byly tedy v skutku objevné.
2: Muž jeden, velmi silný, jménem Bivoj, syn Sudivojův, vyšel na Kačí horu, aby sobě kratochvíli učinil a potkal tam svini divokou, uchopil ji za uši a na hřbet svůj ji vložil a zanesl na hrad zvaný Libín.
1: Ano, velmi originální.
0: Včetně některých obratů.
2: Aby sobě kratochvíli učinil, na Kačí horu šel.
0: Jak říkám, včetně některých obratů, opsáno od Hájka. Ale nechceme panu Paprockému křivdit, on totiž dokázal být i původní. Informuje například, že
2: Bivoj nebyl z rodu prostého, nýbrž pocházel z kmene těch hrabat, kteří s Čechem a Lechem do té krajiny přišli.
0: To jsme si oddechli. Představte si, že by si Kazi vzala prostého, neurozeného, nehraběte Bivoje, muže z lidu.
2: Porodila mu syna Rodislava, kterému již za věku vzrostlého někteří říkali Sviní hlava, protože jeho otec tu divokou svini živou na hřbetu přinesl. Na památku toho a na věčnou pochvalu síly otce svého nosil Rodislav s povolením Libušiným sviňskou hlavu.
0: A podobně jako kronikář Hájek, i pan Paprocký se snaží vyjít vstříc svým šlechtickým zákazníkům. Ona taková služba asi nebyla zdarma.
2: Když potom zbohatl v té krajině Kašínské, dožádal se na knížeti svém Přemyslovi, aby mu dopustil postavit hrad v krajině Půlnoční, ve kterém by se mohl před nepřáteli české země brániti. K čemuž mu bylo povolení dáno a on na jedné hoře dům kamenný vystavěti rozkázal a dal mu podle svého jména jméno Rodov, jenž byl potom nazýván Ronov.
0: A je to. Ronovští měli pradědečka přímo z družiny praotce Čecha.
1: Taková pověst mohla jejich erb jenom vyleštit.

0: první Kaše, druhá Tetka a o třetí Libuši zvlášť se zmínit přísluší.
1: Ano, s Libuší si smluvíme zvláštní schůzku hned příště.
0: Kaše na Kašíně byla, Tetka na Tetíně žila.
1: Stop.
0: Tetka na Tetíně.
1: Zatímco Kazín či Kašín, kněžný Kazi, potažmo Káši, nikdy nalezen nebyl, Tetín existuje.
2: Dodnes na dohled od Berouna.
1: Na Tetíně skutečně bylo dávné, ještě předslovanské sídliště. Jakže to napsal starý pan Kosmas?
0: Ctihodná byla i Tetka, co do věku byla však druhá. Žena to jemného citu a bez muže svobodně žila.
1: Takže Tetka, Teta byla svobodná, ale nejenom to.
0: Navedla hloupý a nerozumný lid.
1: Kosmas nezapře svoje hledisko, byl přece křesťanský kněz.
0: Aby se klaněl vílám, jež vládnou horami, lesy a stromy.
1: Kosmas je i vyjmenovává.
0: Oreády, driády a amadriády.
1: Aby se jim klaněl a ctil je.
0: Zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům. A tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohané.
1: Tady bychom měli hned dvě faktické poznámky. Za prvé,
2: Kosmas na tomto místě
1: v novém vydání na páté straně své kroniky
2: nějak už pozapomněl, že původně dal přinést bůžky do země praotci Bohemovi, neboli Čechovi. Šíření ideologické diverze klade za vinu Tetce.
1: A za druhé, všimněte si, předtím Kosmas užíval důsledně minulého času, zatímco teď najednou mluví v čase přítomném.
0: Mnozí vesničané jsou jako pohané.
1: Zřejmě se ještě ve svých časech setkávala s modlářstvím.
0: Jeden ctí prameny a ohně, jiný se klaní hájům, stromům a kamenům, jiný vzdává oběti vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.
1: Ještě jednou bych prosil onen citát.
0: Mnozí vesničané jsou jako pohané.
1: Pohané.
2: Pro křesťany znamenal tento pojem
0: pohan
2: poněkud uštěpačné označení těch, kdož věřili v modly, tedy nikoli v jednoho, nýbrž v mnohé bohy.
1: Jenomže bylo například židovství mimochodem také jednobožské, anebo mohamedánství vyznávající Aláha jediného boha, bylo to pohanství?
2: V pravém slova smyslu ne.
1: Z čeho vzniklo české slovo pohan?
2: Z latiny.
0: Paganus rovná se latinsky venkovan.
2: Křesťanství fungovalo zpočátku jako typické náboženství antických měst. Mezi pagany
0: venkovany
2: se šířilo pomalu a s výrazným časovým zpožděním.
1: Zprávy o našich slovanských pohanech a jejich bozích nemáme prakticky žádné.
0: To, co zbylo, tak to jsou informace značně zkreslené. Psali je lidé ze zášti vůči modloslužebníkům a jinověrcům.
2: A nejsou ani od nás, ale z povodí Labe a od břehů Baltu. Prakticky celé východní Německo tehdy ovládali slovanští obodrité a veleti. Až roku 1168 dobyl dánský král Valdemar poslední a nejzatvrzelejší výspu slovanských pohanů svatyni Arkonu na ostrově Rujáně.
1: Právě z těch časů pocházejí písemná svědectví o modloslužbě.
0: Na strmém skalním výběžku v severním cípu Rujány stávala dřevěná svatyně s 3metrovou modlou boha všech slovanských bohů Svantovíta.
2: Do pohanského chrámu směl vstoupit jenom velekněz.
0: A to jen se zatajeným dechem. Pro každé nadechnutí musel z chrámu vybíhat.
2: Svantovítovi byly přinášeny oběti, víno a medové koláče.
0: Ale také lidské životy.
2: Za věždbami sem přicházela poselstva ze všech slovanských zemí, protože Svantovítova proroctví a orákula se přijímala jako zaručená.
0: Ke své ochraně měl Svantovít 300 ozbrojených jezdců.
2: A patřil mu i posvátný bělouš, na něm jezdíval Bůh prostřednictvím svého velekněze.
0: Kůň ostatně zastával důležitou roli při věštění. Rozhodoval prý o zdaru válečných tažení tím, že buď levou nohou,
2: to bylo vítězství,
0: nebo nohou pravou,
2: pozor, porážka,
0: překračoval kruh kopí před chrámem.
2: V Arkoně, starém slovanském hradisku,
0: jeho valy jsou dodnes vidět,
2: se pochopitelně konaly archeologické průzkumy. Roku 1921 tam Němec Schuchhardt objevil zbytky Svantovítova chrámu. Totiž dlouho se věřilo, že jde o chrám, ale nové výzkumy v roce 1970 odhalily, že šlo ve skutečnosti o zbytky vnitřních hradeb. Chrám musel stát jinde, možná v místech, kde se dnes převalují mořské vlny.
0: Retra.
1: Ano, ještě o jednom posvátném místě pohanských Slovanů se musíme zmínit. Pravda, bylo nikoli u nás, ale zase v Německu.
2: Tedy možná v Německu. Retru nikdo doposud nenalezl, i když ji usilovně hledali.
0: Například u jezera Tolenze v Mecklenbursku.
1: Tolenze, to jméno dostalo jezero podle slovanského kmene Dolenců.
0: Údajně ji měli vyvrátit někdy v 11. nebo ve 12. století.
2: Uprostřed překrásného háje stál chrám a v něm vládl na způsob Svantovíta z Rujány bůh Svarožic, syn slunečního boha Svaroga.
0: Odtud z Retry pocházejí i zprávy o dalším ze slovanských bohů, Radegastovi.
2: Jeho socha zdobí dodnes Beskydskou horu Radhošť. Kamenný Radegast tam zhlíží do moravských údolí, aniž kdy byl jejich božským vládcem.
0: Náboženství staroslověnské zakládalo se na zasvěcení sil přírodních. Věřilo se v jednoho nejvyššího boha, stvořitele světa, působce světla i blesku. Mezi jmény, kterými, jak se zdá, rozliční kmenové rozličně ho vzývali, Perun bylo nejslavnější. Vzýváni byli i rozliční duchové, čili diásové, muští i ženští, dobří i zlí. Ti poslední sluli zvláštním jménem Běsi. Tento původní způsob slovanského náboženství se postupem věků měnil, když Slované u sebe dopřáli místa i cizím. Aspoň zdá se, že Prija neboli Lada a Živa podle řeckého, Tur neboli Svantovít podle germánského smyslu představování a vzývání byly.
1: Tolik František Palacký.
2: Jaké bohy měli naši pohanští předkové? Opravdu se klaněli Svantovítovi, Svarožicovi, Radegastovi, Perunovi, Moraně, Černobohům a Bělobohům?
1: Ano nebo ne?
0: 19. století zabydlelo v naší vědecké literatuře české pohanské nebe nad přirozenými bytostmi od obzoru k obzoru.
2: František Palacký uvádí o modloslužbách pozoruhodné podrobnosti. Mikuláš Aleš je dovedl věrně namalovat. V knihovnách a v muzeích se dochovaly písemné i hmotné doklady o formách pohanských obřadů. Sochy bůžků, zprávy o existenci desítek božstev.
0: Všechno bylo tenkrát důvěryhodné, skoro jisté a téměř jasné.
1: A co dnes?
0: Dnes ne.
1: Co se změnilo?
0: Holá pravda zní až k zarmoucení střízlivě. Na rozdíl od dřívějška nevíme o českém pohanství skoro vůbec nic.
1: Jak to?
0: Mnohé zprávy byly odhaleny jako podvrch. Lec, které modly byly skáceny.
2: Ukázalo se například, že proslulá Morana přišla na svět podvodem, kterému asistoval objevitel rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského, Václav Hanka. On si totiž z folklorní smrtky, ze známého lidového zvyku vynášení zimy a vítání jara, zpětně vykonstruoval staroslovanské božstvo.
1: Ten zvyk je ale bezpečně starodávný.
2: Zvyk ano. Morana už ne.
1: Odkud se ale u nás vzala v minulém století taková spousta slovanských božstev?
2: Výrazně pomohl opět pan Hanka. Sám jich objevil tolik, že se až tajil dech.
0: A ještě další pohanští bůžkové a bohové se v našem domácím prostředí ocitli díky zvláštnímu myšlenkovému importu. Byli sem dovezeni z jiných slovanských krajin, od pobaltských a polabských Slovanů, případně z Kyjevské Rusy.
2: Tato podivná akce se odehrála dávno poté, co se skutečné modly pohanů z Čech a Moravy rozprchly do neznáma, co zmizely v bezejmenosti a zapomnění.
1: Co s tím vyprázdněným nebem? Co se světem zbaveným těchto bytostí?
0: To všechno přímo volalo po oživení.
1: Na Hraškovém.
2: Jak jinak? Buditelé, fantastové, vlastenci a snílci k nám postupně přemístili modly z Rujány, z Mecklenburska, z Litvy a Lotyšska, sáhli po bůžcích od Dněpru i od Labe, s ospravedlněním, že náboženské představy Slovanů měly nejenom společné kořeny,
1: což mohla být a asi i byla pravda,
2: ale také totožné nebo příbuzné projevy,
1: což už tak samozřejmě není.
0: Ono je to dokonce velmi málo pravděpodobné.
1: Takže ti domácí Radegastové a Morany a Svantovítové a Perunové
0: jako bozi jsou fakticky přivandrovalí.
2: Je to jakési božské příbuzenstvo. Strýcové a tetičky odjinut. Jsou to bytosti, které se zpožděním řady staletí dodatečně oživily nebeskou klenbu nad českou krajinou minulostí.
0: Suplují bohy, po kterých nezbyla ani památka.
2: Ti se vytratili dřív, než nějaký písmaznalý křesťan mohl aspoň zapsat jejich jména.
0: Tetka vystavěla a svým jménem nazvala hrad Tetín. Polohou byl velmi pevný, na vrcholu strmé skály u řeky Mže.
1: Ano, kromě toho, že zůstala svobodná, jí Kosmas obdařil ještě jedním štěstím, na rozdíl od její starší sestry, hradem.
2: Tetín v protikladu k nešťastnému Kazínu nikdy nevyvolal spory o lokalizaci.
1: Zbývá ještě vyřešit drobnost.
2: Jaký je vztah Tetína ke Kosmově tetce?
1: Je to především shoda jmen.
0: Tetka Tetín.
2: Jenomže otázkou je, jestli jméno Tetín skutečně vzniklo z osobního jména Teta.
0: Mimochodem, to je nejspíš jméno mužské. Podobně jako Radotín byl odvozen od Radoty.
2: Nebo jestli to není snad náhodou naopak. Jestli si Kosmas nevyfabuloval kněžnu Tetku od Tetína a Libuši od Libušína.
0: Oba, Tetín i Libušín, v jeho době existovali. Kosmas je určitě znal.
1: Takže jméno Tetína není žádným důkazem existence Tetky. Jak je to ale s jeho stářím? Mohlo by spadat alespoň do doby někdy kolem roku 800, ve které mi bylo nutno Tetku hledat?
0: Archeologové minulých dob tenhle problém neměli. Brali Kosmovu pověst jako prokázaný fakt.
2: Pro autory populárních časopiseckých článků vlastivědného charakteru, velice oblíbených v minulém století, nebylo ani problémem shrnout pod pojem posvátného Tetína všechny památky různých starších dob, co se jich tu během věku nashromáždilo.
1: Tak ku příkladu náš starý známý amatérský archeolog páter Václav Krolmus považoval zříceninu hrádku z pokročilého středověku
0: za hrad tetky čarodějné a kněžů pohanských.
1: Otcem této víry mohl být i sám Josef Dobrovský, alespoň jeho žák, mladý hrabě Černín, si zapsal v červenci 1828 do svého deníku.
0: Dobrovský na cestě z Prahy do Chudenic objevil možná nejstarší zříceninu v Čechách, když na Tetíně našel ještě zbytky staré věže, o které nikdo nevěděl.
2: Tetín věcně prozkoumal až otec naší archeologie, profesor Vocel.
0: Jednoznačně odlišil středověký hrad od slovanského hradiska a rozpoznal jeho opevnění. To byl mohutný val, který se z části uchoval přímo na návsi obce Tetína.
2: Kdyby si však pan profesor Vocel prohlédl celý Tetín podrobně, přišel by na to, že ten val je jenom val vnitřní, oddělující hlavní hradisko od rozsáhlého předhradí.
1: Trochu ho omlouvá ohradní zeď zahrady statkáře Vojáčka, která stála na valu a znemožňovala rozhled.
2: Poznal to až Vojáčkův synovec Jan Aksamit.
1: Ano, ten týž, který se našimi toulkami už mihnul. To byl ten, který se domníval, že objevil Kazín.
2: Jenomže to, co stačil vykopat na Tetíně v nerovném zápase s postupujícím lomem, patří do mladší doby kamenné.
1: Je nám líto.
0: Pokud jde o slovanské hradisko, které vešlo do historie v souvislosti s vraždou přemyslovské kněžny svaté Ludmily, tak to leželo v prostoru, kde se dnes nacházejí kostely. Z vnitřního hradu i předhradí jsou známy četné nálezy hrobů. Ještě víc památek však zaniklo beze stop.
2: Tetínské hradisko vzniklo někdy v 9. století. Doloženo je ve století 10.
1: Kněžna Ludmila na něm byla zavražděna roku 921.
2: V době Kosmově,
1: to máme století 12.,
2: už dávno ztratilo svůj význam a upadalo do zapomenutí. Jeho funkci převzal středověký hrad.
1: Tedy ani časově nesouhlasí hradisko s pověstí o tetce.
2: Tetka byla nejspíš, stejně jako její sestra Kazi, postavou fiktivní, literární. Ve skutečnosti byly dcerami Kosmovými.
1: V duchovním smyslu samozřejmě.
2: A jestli je v jejich charakteristice zachycen nějaký tenký pramének tradice, nelze jej už dnes rozpoznat.
1: Opakujeme ještě jednou, je nám to líto.
0: Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše.
2: Benjamínka mezi krokovými dcerami poznáváme jako moudrou, cudnou, krásnou a ušlechtilou dívku.
1: Ji vybavil Kosmas hradem.
0: Vystavěla hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne ke vsi Stibečné, a podle svého jména jej nazvala Libušín.
2: Hradů kněžny Libuše se vyskytuje hned několik.
1: Samozřejmě podle pověstí.
2: Tak například příběh z okolí Lysé nad Labem uvádí, že hrad Mydlovary založila kněžna Libuše, která tu ráda přebývala. U hradu měla báječnou zahradu. Tomu místu se říkávalo mezi lidem Libušina zahrádka. Tam s oblibou sedávala a soudila.
0: Na Poděbradsku se vyprávělo, že Libuše mívala palác nahoře Oškobrhu, odkud vedl kožený most na Libici.
1: Mimochodem, kolik jenom obcí v Čechách odvozovalo svůj původ, tedy původ svého pojmenování od naší bájné pramáti, která se v té příslušné obci měla zdržovat.
2: Nejenom Libice, ale taky Libuš.
0: A Libiš a Libuševes.
2: Liběhrad, Libín. Kde jaké místo, které začíná tvarem Lib?
1: Ono sice existuje úsloví, které říká, že neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, ale...
0: Čemu by to vedlo, kdybychom se v duchu pověstí chtěli dopátrat, kde Libuše skutečně žila?
2: Skutečný Libušín však doopravdy existoval.
1: Ale to už vplouváme do dalšího pokračování Toulek českou minulostí. Čekají nás v něm osoby a děj notoricky známé, leč o nic méně v historii doložené než další fakta ze starých pověstí českých. Sejdeme se u kolébky přemyslovského příběhu. Těšíme se na další setkání u pořadu, který po 26. uvede tato znělka.

0: Blíží se nám 10. hodina, zní další hlavní zprávy a po zprávách pro vás, milí posluchači, máme dnes speciální program. Uslyšíte totiž přímý přenos koncertu z 81. mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Ten koncert má název Škola základ života a představí se vám v něm dětské a mládežnické muziky. Konkrétně se můžete těšit na finalisty soutěže základních uměleckých škol a zároveň velké naděje budoucnosti české, moravské a slezské kultury, ke které lidová hudba neodmyslitelně patří. Takže po 10. hodině se rozhodně máte na co těšit. Já se budu těšit zase o příštím víkendu. Tomáš Perutka, který s vámi trávil chvíle od časných ranních hodin, vám přeje krásný zbytek nedělního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Bylo 10 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Lidé by měli v horkých dnech pít vodu pravidelně a po menších porcích. Oznice na Vsetínsku přestaví bývalou školu na byty. Podzemní voda v okolí skládky Kalů v Kopřivnici je čistější. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a teploměr nabídne až 39 stupňů. Další nedělní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradělek. V horkých dnech je základním pravidlem pít dostatečné množství nealkoholických a neslazených tekutin. Zejména by mělo jít o běžnou vodu, nejlépe doplněnou minerálními vodami. Kolik by jí lidé měli vypít, vysvětluje mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská.
6: Existuje jednoduchý vzorek k určení množství tekutin. V horkých letních dnech bychom měli váhu člověka násobit 0,04 a vyjde nám množství vhodných tekutin v litrech na 24 hodin. Pít je třeba pravidelně už od rána, nejlépe po menších porcích 1 až 2 deci, maximálně v půlhodinových intervalech.
4: Ku příkladu člověk vážící 75 kg by tak měl denně vypít 3 litry vody. 7 nových bytů vznikne v budově bývalé školy v Oznici na Vsetínsku. Obci s přestavbou pomůže Zlínský kraj. Z nového programu na podporu dostupného bydlení dá Oznici celkem 3 miliony korun. Z toho 1 milion formou dotace a 2 miliony jako návratnou finanční výpomoc.
7: V bývalé škole mají vzniknout 3 nájemní a 4 sociální byty. Součástí projektu budou také stavební úpravy prostor určených pro dětskou skupinu a komunitní aktivity. Počítá se i s venkovními úpravami, včetně nových parkovacích míst. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Kopřivnická skládka Kalů už tolik neznečišťuje podzemní vodu. Vyplývá to z aktuálního měření, které si nechala udělat tamní radnice. Spodní vodu kontroluje specializovaná firma pravidelně. Detailní rozbor byl potřeba také kvůli plánované nové zástavbě v okolí skládky. Podle výsledků už nejsou v podzemní vodě těžké kovy ani naftalen, říká Veronika Červeňová z odboru životního prostředí.
8: Voda se zlepšila v daném území, nejsou tady už těžké kovy, nejsou tady až tolik nebezpečné látky, jak to bývalo. Nicméně v jednom z těch vrtů byl objeven benzoapiren, což je další jako problematická látka, taková, která se pomalu vymývá.
4: Na mamografické vyšetření budou moct ženy bez žádanky jen ve výjimečných případech, třeba když žádanku ztratí anebo jim propadne. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Mamografické centrum ale pacientku bez žádanky přesto nebude muset vyšetřit. Záležet bude i na jeho kapacitách. Změna bude platit od července. Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna.
5: Počasí.
4: Dnes očekáváme v regionu převažující jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může vytvořit lokální oblačnost. Aktuální teploty mezi 30 a 24 stupni. Nejvýše dnes vyšplhají na 36 až 39 stupňů Celsia.
5: Více zpráv.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 u sjezdu na D49 ve směru na Přerov a Ostravu havarovalo osobní vozidlo, střetlo se tu s lesní zvěří. Počítejte s omezením provozu. Ze zpráv už to bylo vše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezké nedělní dopoledne, milí přátelé, tady ve Strážnici i vám, milí posluchači přímého přenosu regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeň, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava.
1: V dnešním pořadu, kterému jsme dali název Škola základ života, chceme ukázat, jak velký význam má naše základní umělecké školství, a to především ve vztahu k naší hudební tradici.
0: Společně můžeme v následujících 90 minutách ocenit, jak chutné a šťavnaté ovoce nese soustavná práce profesionálů s dětmi v českých, moravských a slezských základních uměleckých školách.
1: O úvod se postarali a ještě zahrají naši nejmenší. Malá cimbálová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 v Brně. Ta muzicíruje pod vedením Kateřiny Kovaříkové, která obě čísla také hudebně upravila.
0: Autoři pořadu a zároveň vaše dnešní průvodcovské duo Magdalena Můčková
1: a Zdeněk Vejvoda
0: vám přejí pěkný hudební zážitek.

0: dohrála a dospívala malá cymbálová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 Brno. A myslím, Zdeňku, že bychom našim divákům a posluchačům měli trošku objasnit jedinečnost a význam základních uměleckých škol v České republice.
1: Velice rád. Základní umělecké školy, zkráceně ZUŠky, představují jedinečný systém uměleckého vzdělávání, který nemá v naprosté většině zemí Evropy, než kvůli světa, obdoby. Jejich hlavní význam spočívá v propojení systematického vzdělávání v hudbě, tanci, dramatickém či výtvarném oboru, v dostupnosti pro širokou veřejnost a profesionalitě. Na rozdíl od běžných zájmových kroužků totiž nabízejí ZUŠky státem garantované ucelené vzdělávání podle schválených osnov.
0: A já jen přidávám, že základní umělecké školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Proto žáci každoročně dostávají také vysvědčení. Ostatně já je mám ještě všechny schované.
1: No, jestli dovolíš, rád někdy nahlédnu, ale pojďme dát zase prostor našim mladým hudebním kolegům.
0: U mikrofonu už je nachystaná cymbálová muzika Vonička z Havířova pod vedením Martina Gelnara. V hudební úpravě Jiřího Slavíka staršího si poslechnete Slezský starodávný se sólovým zpěvem Agáty Rečičárové a instrumentálku romské lidové Taven Bachtale, tedy Buďte šťastní v hudební aranži Martina Gelnara. Sóla hrají Lukáš Gelnar na housle, na klarinet Barbora Novotná a Filip Rečičár na cymbál.
1: Ale lidová muzika není živá jenom na Moravě a ve Slezsku, jak nám dokáže kapela Borovina. Jak její název napovídá, pracuje pod vedením skvělého Dalibora Bárty a sdružuje výborné zpěváky a instrumentalisty z celého Plzeňska, konkrétně ze základních uměleckých škol Střemošné u Plzně, z Rokycan a ze Starého Plzence.
0: V úpravě Jiřího Fischera, Dalibora Bárty, Josefa Kuneše a Zdeňka Vejvody nám Borovina zahraje taneční písně z jihozápadních Čech. Sólově zazní hlasy Gábiny Knetlové, Jirky Kysilka, Vojty Bárty a Matěje Vejvody. A protože kontrabasistka kapely nemohla do strážnice dorazit, je připraven zaskočit tatínek Zdeněk Vejvoda.

Okay.

0: Výuku v základních uměleckých školách vedou kvalifikovaní učitelé s uměleckým vzděláváním, tedy absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol, často aktivní umělci. Jedním z nich je i Dušan Kovařík, dlouholetý pedagog brněnských Zušek, několikanásobný člen porod soutěží a dlouholetý aktivní violový kontráž. Dušane, dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ty patříš ke kantorům, kteří mají za sebou úspěchy v historii v podstatě každého nejvyššího kola soutěží. A to nejen v případě souboru lidové hudby, ale také se svěřenci v sólové, tedy klasické hře na housle. Celou dobu se snažíš vychovávat aktivní muzikanty. Teď tvoji roli převzala tvoje žena, ale několik desetiletí jsi úspěšně v Brně do folklorního éteru vypouštěl své svěřence. Dovol tedy jedinou otázku. Jak lze pravdivě předávat regionální muziku v multiregionálním Brně?
1: Je, no, jakdy? V Brně máme jednu výhodu, že si tam vlastně můžeme hrát, co chceme, na rozdíl od regionálních kapel, které jsou přece jenom svázaní tou oblastí, v které jsou, ale když člověk, teď to řeknu nepěkně, nafasuje 10 dětí a oni jsou nepolíbení čímkoliv, tak stejně musí začít něčím úplně jednoduchým, aby jim vysvětlili, že existuje nějaký první hlas, druhý hlas, že basa bude hrát na první, že proti půjde nějaká kontra. Pak se posléze přidá cymbál a klarinet nebo flétna. Takže nějak takhle. Mně vždycky pomohlo, když 2-3 jedinci z té kapely měli nějaké zázemí folklorní, jako doma. Jakože tam byli lidi, kteří chodili třeba do brněnských souborů, jako je Valášek nebo Javorníček. Jo? Jo. A to hrozně pomohlo, protože vlastně ty děti, co byly nepolíbené, se přitáhly k tomu. Jo? A další věc je, jak jsou ty děti zdatné, což se mě celkem vždycky povedlo ty houslisty vychovat, protože si myslím, že v té cymbalovce ty smyčce jsou zásadní v podstatě. A když jsou dobrý smyčce a s cymbálem mě vždycky někdo pomohl jako a tak pak to nějak jde. A podle toho, jak jsme zdatní, tak si pak troufáme na regiony, jenom to musí být opravdu pravdivé, že když se do něčeho pustíme, tak nám i ten regionální muzikant musí věřit, že to tak je.
0: Já si myslím, že vítězství nejen v soutěžích, ale to, že ti muzikanti žijí aktivním životem dávno po odchodu ze Zušek, tak potvrzuje tvá slova. Děkuji moc.
1: Já taky děkuji.
0: Ahoj, svůj pedagogický vhled nám představil brněnský hudební pedagog Dušan Kovařík.
2: Moc děkujeme. Já pro naše rozhlasové posluchače připomínám, že sledujete a posloucháte přímý přenos z 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z pořadu Škola základ života, věnovaného našemu základnímu uměleckému školství. Cymbál a dudy bývají někdy neprávem podceňovány jako nějaké pouhé lidové nástroje, i když v obou případech sledujeme snahy o jejich uplatnění v širším žánrovém spektru. A s potěšením můžeme konstatovat zájem současných hudebních skladatelů i interpretů o tento nástroj.
0: Příkladem budiš metodovo rokování autora a v tomto případě i pedagoga Dalibora Štrunce. Na cymbál hraje rocker Jenda Dojčan.

0: Jan Dojčan. Zdeňku, víš, že v huku puku buben?
1: Pardon, tak teď úplně nerozumím.
0: Já jenom, že muzika, kterou za chvilku uslyšíme, pochází právě z hluku, kde se pořád používá takzvané obalované L. Hluk je huk. Byl se řekne byl a podobně.
1: No to jsem nevěděl, ale vím, že cymbálovou muziku huk vede Kateřina Říhová. Repertoár čerpá z písňového bohatství Dolňácka a Uhersko-Brodska.
0: Muzika z hluku opravdu bodovala. V posledním ročníku soutěže kromě prvenství kapely udělila odborná porota také zvláštní ocenění Veronice Varchilové za zpěv, Kubovi Říhovi za hru na kontrabas, dívkám za vokální výkon a celé muzice zvláštní cenu za přirozený projev a prezentaci hudebního materiálu.
1: A hudebním střihem se pak dostaneme až na úplný západ Čech k triu Sižába.
0: Pardon, teď zase nerozumím já.
1: Prostě a jednoduše takzvanou malou selskou muziku z Karlových Varů v tradičním obsazení klarinet Dudy. Housle tvoří trio Simr Žáková. Balík prostě Sižába. Já mám velkou radost, že tady je s námi jejich učitel ze základní a základní umělecké školy Karlovy Vary, skvělý houslista, violista Milio Milev. Milio, Magda už tady zpovídala kolegu Dušana Kovaříka ohledně folkloru v Brně, ale Karlovarsko je také dost specifický region. Řekněme, že je to podobný případ zmizelé a nově nacházené kulturní a historické paměti. Jak k tomu vlastně přistupuješ a co znamená dneska folklor v Karlových Varech, odkud čerpáte a kudy svoje žáky vedeš?
2: Dobrý den. Já bych řekl, že srovnávat Brněcko a Karlovarsko úplně nelze, protože my jsme měli trošku, nebo máme pořád jinou pozici. U nás staletí žilo německé obyvatelstvo a vlastně do jejich odsunu po druhé světové válce tam žila jejich kultura a oni si ji odvezli sebou. Potom nezůstalo tam prakticky nic, zůstaly tam jenom střípky, které teďka sbírá několik nadšených lidí, snaží se navázat na tu přetrženou nit. A já vlastně, než jsem se dostal vůbec k tomu karlovarskému folkloru, tak jsem studoval v Plzni na konzervatoři, tam jsem nastoupil do souboru písně a tanců Škoda, dneska je to soubor Mladina. Ten soubor tehdy vedl Josef Krček, a tam se začal utvářet můj vztah k tomu folkloru. Hráli jsme tam především Plzeňsko, Chocko, v Jižní Čechy. A když jsem potom přišel z vojny, tak jsem se dostal do kontaktu s jeho bratrem Jaroslavem Krčkem a s muzikou Bohemikou. Ta dál vlastně určovala to moje hudební cítění v tom folkloru. A v tomhletom duchu já trošku vedu ty svoje žáky. Máme velký štěstí, že Jaroslav Krček nám občas něco napíše. Oni jsou na to strašně natěšení, pořád se mě ptají, a kdy zase pan Krček něco napíše. Takže máme výhodu v tom, že můžeme čerpat z této studny. Ale samozřejmě já se snažím, aby oni ten folklor pojali trošku celkově, aby jsme neustrnuli jenom na těch českých písničkách, takže saháme občas i na Moravu, trošku drze, někdy i na Slovensko. A pokud jedeme někam do zahraničí, tak vždycky chci, aby poznali folklor i těch národů, kde se pohybujeme. Teď třeba v září jedeme na Island, tak jsem jim rozdal islandské noty a někteří se začali učit islandské texty.
1: Milio, děláte úžasnou práci. Je skvělé, že Karlovy Vary nejsou jenom filmový festival, ale taky folklor. Mm-hmm. Milio Milev, já jenom doplním, že trio Sižába nám zahraje skladby hned tří významných autorů spojených s českou lidovou hudbou. Polku Vladimíra Bajera, chocké kolečko již zmíněného Josefa Krčka a keltské ozvěny jeho bratra Jaroslava Krčka.
0: Ale nejdřív muzika z hluku. Příjemný poslech.

0: Krásné, byť horké nedělní dopoledne tady ve Strážnici. Posluchačům Českého rozhlasu, kteří nemají obraz, musím sdělit, že hrají skutečně žáci a žákyně základních uměleckých škol, nikoliv dospělá profesionální tělesa. Dohrálo trio Sižába z Karlových Varů a před nimi s cymbálovou muzikou základní umělecké školy Hluk zpívali Veronika Varchilová, Julie Pančíková, Marie Hrdinová a Kuba a Ondřej Jakšíkovi.
1: Dnes se nám tady ve Strážnici i na rozhlasu v vlnách představují vítězové minuloročního kola soutěže hry na cymbál, dudy, komorní hry s cymbálem a dudami a především hry souboru lidové hudby.
0: Magdi, my bychom měli ale aspoň zmínit, jak vůbec ty soutěže fungují, jak pracují.
1: Výborně, je to na tobě.
0: Dobře, soutěže základních uměleckých škol mají dlouhou tradici. Dnes je vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve spolupráci s Uměleckou radou základních uměleckých škol již je, přátelé, Magda jako celorepubliková předsedkyně sekce hry na cymbál a souboru lidové hudby členkou.
1: Ano, nikdo se nenašel jiný. A já doplním, že ze soutěží v tříletých cyklech děkujeme, ve kterých se jednotlivé obory a nástroje pravidelně střídají. Například v hudebním oboru se každý rok soutěží v jiné skupině nástrojů nebo v jiných disciplínách.
0: Postupový klíč je tradičně čtyřkolový. Přes školní, okresní a krajská kola se ti nejlepší mohou probojovat až do kola ústředního, tedy celostátního.
1: A i když se muzika, podobně jako jiný kumšt, nedá změřit ani odstopovat, smyslem a cílem soutěží je především motivace žáků, jejich vzájemná inspirace, sdílení zkušeností a podpora mimořádně nadaných talentů.
0: Jedním z loňských vítězů
1: a také dlouholetou ukázkovou školou rozvíjející regionální hudební folklor
0: je základní umělecká škola Kyjov.
1: Jejíž ředitel Petr Petrů jako vedoucí muziky nejednou stojí na pódiu se svými svěřenci.
0: Myslíš, že je tam schovaný i dnes?
1: Asi ne, už by se tam totiž nevešel. Hraje a zpívá a tančí.
0: Velká.
1: Řekla bych dokonce mimořádně velká.
0: Cymbálová muzika základní umělecké školy Kyjov.

0: Velká poklona Magdě, tak tohle tedy bylo mimořádně velké těleso.
1: No, normální, kyjovské.
0: Ale pozor, v hudební ekvilibristice budeme pokračovat. Jednou ze soutěžních kategorií je totiž komorní hra s dudami, nebo, jako v tomto případě, s cymbálem. Skladby v této soutěži nemusí být a často také nejsou folklorní.
1: Ano, ano. A když se potká výborná pedagožka a vynikající aranžér, v našem případě manželé Ladislava a Eduard Tomaštíkovi,
0: a mimořádně nadaní žáci, v tomto případě jejich syn Tomáš Tomaštík a Vilém Langášek a Jáchym Vetr,
1: tak vznikne takováto paráda. Schválně, Zdeňku, jestli se dopočítáš, v jakém metru hrají.
0: Mně bude stačit, když ohlásím, že skladbu Almost 12 Béli Fleka v aranži Eduarda Tomaštíka v netypickém spojení cymbálu, klavíru a kachonu hraje No Name Trio Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové z Brna.
1: Mimochodem, naopak na opačné straně už se nám připravuje další z loňských vítězů soutěže. Lidový soubor Melodika, který od roku 2002 pod vedením Veroniky Chudobové působí při Fakultní základní umělecké škole v Praze Stodůlka.
0: Jak za chvilku uvidíte a uslyšíte, vedle klasických hudebních nástrojů využívají také repliky nástrojů historických. Zazní například české křídlo, kobza, trumšajt, renesanční dudy či cymbálek.
1: Melodika zahraje v kostýmech inspirovaným raně novověkým historickým oděvem a díky ní ožijí nejstarší prameny českých světových písní v aranžích Miroslava Sekáče. Sóla zpívají Natálie Stejskalová a Ondřej Mašek. Na klarinet zahraje Anna Vrbská.
0: To bude krása, ale protože my máme rádi kontrasty, začne ryze současné No Name Trio.

0: dohrál a dospíval lidový soubor Melodika z Prahy, toho času ve Strážnici a živě na vlnách regionálních stanic Českého rozhlasu.
1: Magdi, já myslím, že je tak akorát čas na to, abychom se podělili o nějaké perly z dotazníčku, které jsme v rámci přípravy pořadu adresovali přímo dětským aktérům. Chtěli jsme nahlédnout, jak lidovou muziku a vše s ní spojené vnímají sami děti.
0: No, někde už o děti ani nejde, ale souhlasím. Otázka. Jak často a jak dlouhé máte společné zkoušky?
1: Chlapci z uherskohradištských husliček odpovídají, pokud je pivo a dokud nedojde pivo.
0: Další otázka. Můžeš několika slovy výstižně, nejlépe vtipně, charakterizovat váš kolektiv?
1: Odpověď z Boroviny Střemošné. Hsl plus dud plus KB plus 2 klar plus 2 sp rovná se Borovina. Lidová muzika Střemošné, no to je rovnice, takže je mi úplně jasné, kdo to psal, Magdo, a rozumím.
0: No, já teda nerozumím, takže pro vysvětlení po skončení pořadu ke Zdeňku Vejvorovi, že ano?
1: A teď už to začne být skutečně konkrétní. Otázka, co tě nebo kapelu nejvíc baví hrát a co je naopak nezáživné nebo otravné?
0: Cymbalista Honza z Malé brněnské muziky píše, že ho nejvíc baví hrát Podluží a nebaví ho hrát Valašsko. Zde stojící husličky naopak nejvíc baví bílovské a nejotravnější jsou podlužácké táhlice.
1: Ale teď pozor, odpovědi na otázku, co je u vás v městě či obci nejlepší na světě?
0: Kyjov. Zuška, kebab, kulturák.
1: Sižába tvrdí, že nejlepší jsou karlovarské lázeňské oplatky.
0: Brňáci jsou zase pyšní na Orloj na Svoboďáku.
1: A Borovina, cituji, ve městě Třemošná nás vždy pobaví autobusová zastávka Třemošná Ves, do jejíž cedule už několikrát naboural autobus a je úplně nakřivo. A ještě odpověď na otázku, kdyby dnes vznikaly nové lidové písně, o čem by byly? Odpověď, zřejmě aktuálně velmi zklamané dívky z Prahy, je, pokud by ji psali ženy, bylo by to něco o tom, jak jsou muži k ničemu. To je takové nadčasové téma.
0: Zpátky k muzice. Soutěže jsou o solových nástrojích, dudách a cymbálu. Snad se na mě jako reprezentant české hudební kultury v čele s dudami neurazíš, když ohlásím vítěze loňské soutěže nejstarší kategorie do 18 let v solové hře na cymbál žáka Petra Gablase, Tadeáše Staška ze základní umělecké školy Uherské Hradiště. V jeho podání si poslechneme virtuózní skladbu pro cymbál v hudební úpravě Ludovíta Daniela Vešelo se dzivče.

0: Tadeáš Stašek. Milí přátelé, diváci tady ve Strážnici a posluchači regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeň, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. Jsme v samém závěru našeho pořadu, ve kterém prim hrají naše unikátní základní umělecké školy.
1: Na závěr dovolte malou statistiku. Když započítáme někdejší lidové školy umění, takzvané lidušky, jejich obecní i státní předchůdce a dnešní zušky, bavíme se přibližně o 150 leté historii tohoto typu uměleckého vzdělávání.
0: V současnosti navštěvuje základní umělecké školy v České republice přibližně 450 tisíc žáků ročně. Tohle číslo ale neznamená skoro 500 000 nových dětí každý rok. Většina žáků studuje řadu let.
1: Ze statistických modelů a historických dat vychází, že základními uměleckými školami a lidovými školami umění prošlo přes 8,5 milionu dětí. A to mluvíme o samotných žácích. Školní aktivity ale ovlivňují jejich rodiče, sourozence a široké publikum.
0: Pro představu, více než 8,5 milionu dětí znamená přibližně 430krát zaplněnou letnou.
1: Většina z těchto dětí se nestala profesionálními umělci, ale odnesla si něco možná ještě důležitějšího.
0: Vztah k hudbě.
1: Tvořivost.
0: Odvahu vystoupit před lidi.
1: A vztah ke kultuře, který je na celý život.
0: Našimi dnešními posledními účinkujícími jsou několikanásobní vítězové ústředního kola soutěže Zlíhně pedagoga Pavla Štulíra a Uhersko-Hradišťské základní umělecké školy cymbálová muzika Husličky.

0: Milí diváci Strážnického amfiteátru Zahrada, vážení posluchači Českého rozhlasu, pokud vás náš pořad utvrdil v tom, že Zušky nejsou jen školy, ale cenné dědictví a mimořádná součást naší kulturní identity napříč generacemi, pak dnešní hudební setkání splnilo svůj účel.
1: Zušky nejenom jako kulturní fenomén, ale jako jeden z nejvýznamnějších prostředníků české, moravské a slezské lidové hudební tradice dnes představili jednotlivci komorní i větší soubory lidové hudby, vítězové ústředního kola posledního ročníku soutěže základních uměleckých škol v oborech hra na cymbál a na dudy, komorní hra s cymbálem či dudami a hra souborů lidové hudby.
0: Uchovejme a podporujme Zušky. Je to naše kulturní rodinné stříbro.
1: Závěrečné minuty patří cymbálové muzice Husličky z Uherského Hradiště.
0: A ještě předtím se od mikrofonu loučí autoři pořadu a vaši dnešní průvodci Zdeněk Vejvoda
1: a Magdalena Můčková.
0: Naslyšenou.

pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz

Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června.

0: nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlínském kraji padly na většině stanic teplotní rekordy. Kroměříž hledá projektanta interiéru plaveckého stadionu. Dnes je poslední šance si koupit dluhopisy republiky. Během dneška očekávejte převážně jasno nebo skoro jasno s teplotními maximy až 39 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Ve Zlínském kraji v sobotu padaly teplotní rekordy. Historická maxima překonalo 11 ze 12 stanic. Nejtepleji bylo v Bojkovicích na Uhersko-Hradišťsku, a to 36,9 stupně Celsia. Nejnižší ranní hodnotu 13,7 stupně naopak meteorologové naměřili ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Dnes by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měly teploty v kraji ještě stoupat, a to až na 39 stupňů Celsia. Kroměříž hledá nového projektanta interiéru plaveckého stadionu. Výběrové řízení město spouští už podruhé. První společnost totiž nedodržela smlouvu. Důvod objasňuje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
2: Výběrové řízení spouštíme opakovaně z toho důvodu, že měli jsme již jednu projekční kancelář vybranou. Tato kancelář začala plnit, nicméně nestíhala termín dokončení, ani ta spolupráce neprobíhala tak, jak si město představovalo, proto s touto společností byla ukončena spolupráce.
1: Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Výprava Íránu opouští fotbalové mistrovství světa a tvrdě kritizuje americké pořadatele. Šampionát se hraje v době, kdy proti sobě tyto země válčí. Íránci po třech remízách vypadli kvůli pro ně nepříznivým výsledkům posledního hracího dne skupinové fáze a stěžují si na neférové podmínky.
3: Přesun tréninkové základny na poslední chvíli do Mexika, povolení cestovat k zápasům na americké půdě jenom na rychlou otočku, bez možnosti potřebné přípravy a regenerace a úplný zákaz pro některé členy výpravy. Íránský kouč Galeny řekl, že Američané s jeho týmem zacházeli nejhorším možným způsobem. Íránci naopak vřele děkovali za pohostinnost Mexičanům. Bílý dům už dříve uvedl, že omezení Íránu byla předem známa a že šlo o ochranu země před možným terorismem. Deník New York Times po konci skupinové fáze sestavil žebříček atraktivity dosavadních zápasů a za druhý nejhorší označil ten mezi Čechy a Jihoafričany. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně jasno nebo skoro jasno. Případně se může přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný jižních směrů a k večeru může slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli se dle dopravních serverů projíždí po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Tímto končí zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následujícím pořadem Blahopřání s písničkou vás bude provázet Květa Navrátilová. Přeji vám hezkou neděli u poslechu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Přívětivé a pohodové nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Mistří Janka pro nás zahrála polku Antonína Pavluše Milocké šidleny a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Lubomír, na Slovensku slaví jmeniny Beáta a v církevním kalendáři je svatý Irenej. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a přát si navzájem sílu je možná méně obvyklé, než přát si prostě štěstí. A já vám přeji, ať tato vedra všichni překonáme ve zdraví, tak tedy hodně sil a věřím, že pěknými písničkami vám přineseme trochu toho štěstí. No a s písničkou přichází Moravanka s Valčíkem Nemožu synečku.

0: A vítám prvního volajícího. Prosím, můžete se nám představit a odkud voláte? Dobrý den.
1: Datínský Dolní Loučky.
0: Ano, tak vítejte, prosím, můžete.
1: Já bych rád nechal zahrát Marušce Midrlové, Marušce Bítečníkové a Věrušce Brichtové k jejím narozeninám. Je to všechno okres Žár, takže bych jim psal pěknou písničku, nechal zahrát k jejím narozeninám a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hlavně to zdraví a jinak všechno přijde samo už.
0: Dobře, tak děkujeme za zavolání, přejeme vám pokud možno co nejpříjemnější den, ať se vám daří a nashledanou.
1: Já děkuji, taky paní Navráčová, nashledanou.
0: Tak a pojďme na psané přání. Prosím o písničku panu Janu Havlínovi ze Sentic, který 24. června oslavil své narozeniny. Milý strýčku, posílám ti z dálky přání, i když opožděné, k narozeninám. Vše, co člověk potřebuje, to máš. Máš kde bydlet, co jíst a pít a po boku tolik let svoji Mařenku a celou skupinu. Takže jsi vlastně šťastný to muž. Tak jen ti přeji, ať se ti vyhýbají všechny nemoci a neduhy a jsi stále tak veselý, jako když jsi mě, když jsi se z mne utahoval v dětství. Vše nejlepší a na zdraví, Gabina. Tak předali jsme a písnička. Jsi moje děvčátko, Antonín Pernička a Stříbrňanka.

0: vážení a milí, pojďme na e-mailovou poštu. Další dopisy tady máme. 26. června oslavil náš tatínek muzikant, bývalý kapelník Juráčkovců, pan Antonín Hakala z Lanžhota, 82. narozeniny. 13. července oslaví narozeniny jeho manželka, naše maminka, paní Marie Hakalová z Lanžhota. Zahrajte jim prosím hezkou písničku. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí děti Jana, Tonda a Jitka s rodinami. Tak předali jsme a hrajeme písničku, tak snad se bude líbit. Jsou to dvě žartovné písně zo Záhoria. Lidové Anton Gajdoš bude nám zpívat.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak dozněly lidové dvě žartovné písně zo Záhoria. Anton Gajdoš nám dospíval, doprovodil orchestr ludových nástrojů. No a pojďme se věnovat vašim psaným přáním. Dnes slaví své krásné kulaté sedmdesátiny svěží a plný elánu pan Josef Bílek z Nětínka v okrese Žďár nad Sázavou. Drahý švagře a strýčku, přejeme ti do následních let hodně štěstí, lásky, zdraví a hlavně užívání si zaslouženého odpočinku v klidu rodiny a při chovu svých milovaných domácích zvířátek. Užij si to a už to nalej, to ti přejí lahodní švagr a švagrová ze Synovci s rodinami. Tak předali jsme a další písnička. Po kyjovským rynku Vladimír Fefr a Tufaranka ze Šakvic.

pojďme, přátelé, budeme přát, máme tady e-maily. Hezký sluníčkový den, všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. Včera měla svůj sváteční den paní Ladislava Šuráňová z Babic u Uherského Hradiště. Vše jen to nejlepší, moře zdraví, štěstí, pohody, lásky, radosti z vnouček, radost z vnouček, tak dobře, a boží požehnání přeje sestra Bohunka s manželem Pepou a nyní na pobytu v Luhačovicích. Děkujeme za odvysílání Havlíkovi. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na jedno tady. Prosím o písničku k dnešnímu svátku, teda k včerejšímu svátku pro mého kamaráda pana Ladislava Zlámala z Pravčic. S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevné zdraví, přeje Jarek a Lenka z Radskou. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Pro keho sa strojíš a Moravěnka.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já chci přivítat paní Marušku z Nivnice. Dobrý den přeji.
4: Krásný nedělní den přeji já vám, Květuško, a všem milým posluchačům v tomto horku. Zítra oslaví svátek milí pánové Petrové, Přeháčkovi starší a mladší Zvězové. A taky Petr a Pavel Chovancovi ze Suché Loze, Pavel Vítek z Míkovic a další Petříci z rodiny, známí i neznámí. Všem přejeme hodně zdravíčka, pohody, radosti, lásky a všeho, co si sami přejí. To jim přeje Maruška Mirek z Nivnice. A ještě bych chtěla velké poděkování poslat milým manželům Anice a Jindřichovi Hlávkovým. Jsou to úžasní přátelé, které mám moc ráda. Vždy pohladí krásnými slovy a jsou to velmi milí. Tak já jim posílám, Aničko, hlavně tobě krásnou písničku a přeji vám oběma, abyste se v tom horku trošičku měli lepší. A taky bych chtěla pozdravit ještě Marušku Hanákovou a jejího manžela do Moravce. To jsou taky milí lidi. A Marušku Jeřávkovou, Kročilovou, Veroniku Moravčíkovou, no prostě Hochmanovi, všechny přátelé, co znám, Jarolka Volpa. A hlavně Vítěnka Petráše a jeho maminku Toničku taky hodně a hodně doby jste pod Lopeníkem zdravím. No a všem přeji to krásné léto a pěkný nedělní den. A vám, Pětuško, taky no, se mějte moc pěkně. Ano, a hlavně ty horka snesme. Tak nějak,
3: ano. Teď mi tak napadá, paní Maruško, že kdo má sklep, tak vyhrál, protože ten se tam může ukrýt na chvilečku. Nemyslím na to popíjení, no ale třeba tam přečkat to poledne to horké, ne. Vidíte?
4: Tak.
3: No, pokud nemají klimu, samozřejmě. Ale v tom sklepě je tak jako příjemně. Dobře.
4: Ano, do bazénu skočíme a tak to nějak jde. No, lohy do bazénu, do vodičky.
3: Do lavoru.
4: Ano, podprchu, chladnější a nějak to přežijeme.
3: Ano. Já chodím doma vždycky takovým mokrým ručníkem na krku. A v noci jsem spala taky s ručníkem namočeným ve studené vodě a měla jsem ho tak přes ramena přes a bylo dobře. A tak, bylo tak líp, tak jako jo, tak se mi to... Teď my jsme tam měli ještě ten ohňostroj, takže to také bylo trošku takový mírný nekomfort, no ale byl krásný teda, ano. Ale Češi byli, ano, a byl krásný, ale teda jaksi, ano, takové, jak bych řekla, takový smog z toho, jak to střílí, tak ten tam bohužel pak nám jde do oken, ale ano, dobře to dopadlo. Jsem tady, vysílám a těším se.
4: Tak, ano.
3: Tak pěkný ano. Den, paní Maruško.
4: Tak se mějte hezky, vítáte, Květuško, nashledanou.
3: Nashledanou. No a já tady připojím ještě psané přání, které tu mám, panu Jaroslavu Macháčkovi z Luhačovic. Náš milý tatínku a dědečku k tvým dnešním 81. narozeninám ti všichni přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně, aby ti zdraví sloužilo a už se ti nic nezhoršovalo, ba naopak, aby se vše zlepšilo, protože ty jediný se umíš opravdu perfektně starat o domeček v Luhačovicích a hlavně o zahrádku. Hodně sil a optimismu do dalších let ti přeje Jára s Hankou, Zuzanka s Alenkou a Trixy z Brna. Máme tě moc rádi, protože je s tebou stále legrace. Tak předali jsme a hrajeme písničku Z rána Hubienka. Tak tuto polku napsal Pavel Karlík a my si ji poslechneme od Legrutů.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Marii Zboravce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás, vašich kolegyní nebo kolegů, nevím, kdo tam s váma je. A chtěla bych tuto písničku poslat do Budišova u Třebiče pro Jarku Bednářovou, která ve středu bude slavit svůj svátek. Tomuto svátku jí přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a v těchto vedrech, ať se upatruje. To jí přeji já, bývalá spolupracovnice Marie z Moravce, a tuto písničku posílám také do Lanžota, do Nivnice, kde prve volala Maruška, a do Miroslavy a do Otnic. A do Nivnice ještě Janičce Smutné a celé její rodině. A ta písnička je paní Navrátilová a i pro vás, abyste byla trochu, měla zpestřený tento horký den.
0: Ano, ano.
1: Přeji vám hlavně pohodu a schovejte se někde do stínu, ať nejste na sluníčku.
0: Nejsme. Zaplať pánbu, jsme tady takhle ve stínu pěkně a je to dobré.
1: Ano, ale potom, až půjdete dom, tak to bude něco.
0: No ano, ale od dneska trochu lehce popfukuje vítr a ten to trošku jako zmírňuje, tak to je dobře. Včera to bylo takové stojaté teplo, dneska to je trochu lepší.
1: No je, ale to nic není, paní Navrátilová.
0: Ano.
1: To ještě pořád.
0: Vím, rozumím, ano. Ještě není všem dům konec, chcete říci.
1: Ano, tak jo. Tak. Ano, ano.
0: Tak, paní Marie, přeji vám, pokud možno, ať to také zvládáte. Naschledanou.
1: Ano, ano.
0: No a přátelé, my teď půjdeme na e-mailovou poštu, máme tady. Tak dnes slaví narozeniny hned dvě milé oslavenkyně, a to paní Jarmila Skovajsová z Doubrav na Zlínsku a paní Eva Šohajková ze Šarov, taktéž na Zlínsku. Prostřednictvím vaší krásné relace bychom jim oběma chtěli poslat pěknou písničku s přáním všeho nejlepšího, pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z každého dne života a také hodně, hodně radosti z milovaných vnoučátek. Ať je dobrá nálada v dalších letech neopouští a sluníčko pohody a tím stále svítí. Vše dobré přejí Jarmila a František Gajdůškovi a připojují se děti obou oslavenkyň se svými rodinami, všichni přátelé, sousedé a známí. Pusu babičce Jarmile posílají vnoučátka Amálka, Rozárka, Adam a Radeček a babičce Evě vnučky Adélka, Valinka a nejmladší Eliška. Děkujeme za tlumočení gratulace a přejeme všem v redakci krásné letní dny. Jarmila Gajdůšková. A my velice děkujeme a posíláme písničku Lidová Zavrcaně Cérečko. Zaspívají Joška Černý, Marie Salajková za doprovodu cymbálové muziky Grácia.

0: Tak dozněla vrtěná zavrcaně CRčko, Jožka Černý, Marie Salajková a cymbálová muzika Grácia. A pojďme přivítat paní Konečnou z Horních Věstonic.
1: Dobrý den, paní redaktorko, já mám takové přáníčko. V těchto dnech se dožívá krásných kulatých narozenin náš svatý otec, pan Pavel Pacner, je to mikulovský probošt. Přejeme mu strašně moc zdraví, štěstí, boží požehnání. Panenka Maria, ať chrání jeho kroky a hlavně ty jeho výšky na kole. Je to strašný sportovec, tolik ujede kilometrů, tak tamto štěstíčko bude potřebovat určitě nejvíc. A to všechno mu přejí jeho věrní farníci z Horních Věstonic. A jak on s oblibou říká, farníci z HV. Děkuji vám moc.
0: Ano. No a paní Konečná, jenom mě řekněte, Horní Věstonice, vy tam máte horko, že?
1: Ani nemluvte, ta palava je tak rozpálená a ona to tak přitahuje.
0: Ano.
1: A my tady teda opravdu trpíme, ale to dneska trpí všady, nejenom
0: no
1: my.
0: A co takhle do sklépečku někam tak, jako se schovat?
1: Ježiši, já jsem tému vínečku nedošla.
0: Nejde o vínečko, jenom se tam tak schovat, no, jako.
1: To ne, tam není dobrý vzduch.
0: Ne? Tak dobře, tak vidíte, já jsem si myslela, že vám poradím a neporadím. Tak dobře, tak paní Konečná, přeji vám, pokud možno, ať to zvládnete, hodně sil do toho dnešního dne a někdy příště se budu těšit. Naschledanou.
1: Děkuji moc za prostor, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a pojďme tady na přání, které tady máme, e-maily přišly. Tak a je tady přání. Prosíme o gratulaci k dnešním narozeninám dvěma jubilantkám a je to prosím pro paní Jarmilu Skovajsovou z Doubrav na Zlínsku a paní Evu Šohajkovou ze Šarov, taktéž na Zlínsku. Prostřednictvím vaší krásné relace bychom jim oběma chtěli poslat pěknou písničku s přáním všeho nejlepšího, pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z každého dne, života a také hodně radosti z milovaných vnoučátek. Ať je dobrá nálada v dalších letech neopouští a sluníčko pohody a tím stále svítí. Vše dobré přejí. Jarmila a František Gajduškovi připojují se děti, obou oslavenkyň se svými rodinami, všichni přátelé, sousedé a známí. Pusu babičce Jarmile posílají vnoučátka Amálka, Rozárka, Adam a Radeček a babičce Evě vnučky Adélka, Valinka a nejmladší Eliška. A já posílám další písničku Zdeněk Baťka, Nenechal jsem koně a Kumpánovi muzikanti.
2: Český rozhlas Zlín.

písnička nám dozněla, pojďme, e-mail další. Dobrý den, zdravím vás ve studiu a děkuji za tento pořad, který pohladí po srdíčku. Také zdravím všechny posluchače, známé i neznámé. Prosím o písničku k dnešním narozeninám, neboť pan Zdeněk Hercog z Velkých Pavlovic, Eliška Robošová z Hustopičí a pan Antonín Kadlec ze Starovic a zítra oslaví narozeniny paní Pavla Novotná z Hustopičí, tak slaví své svátky narozeniny. Jsou to bývalí spoluzaměstnanci ČSAD Hustopeče. Jmenovaným přeji dobré zdraví, štěstí a pohodu a děkuje Kaňová Míla. Tak předali jsme a písnička Nech tu seno voní. Tak to je krásný název. Blahoslav Smišovský, Václav Babula a Boršičanka Antonína Koníčka.

Tak dozněla píseň Nech tu seno voní, Blahoslav Smišovský, Václav Babula, Borčičanka Antonína Koníčka. No seno, to kupičky sena, víte, to je nádhera, vzpomínám na své dětství. A co vy? No pojďme ale dále, neboť Jarda Wolf nám tady poslal poděkování, že děkuje za písničku Marušce Koktavé z Nivnice a pozdrav ho moc potěšil Jarda Wolf a ještě jeden e-mail od něho, že děkuje za pozdrav Marušce Hanákové, taky ho moc potěšil Jarda Wolf. No přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme. Pod Lanžhotem les černý, pánové Prajka, nebo Marek Prajka, Lukáš Prajka, Marek Prajka a Palavanka.

Vážení a milí, a máme čas ještě na jednu písničku. Karel Hašler, Tulák, neboli Bylo léto, v poli zrálo obilí, bude zpívat Josef Zíma a bude hrát česká muzika.

Tak vidíte, přátelé, Josef Zíma šťastně kráčí. No, když si představím v tom vedru, no, to by bylo, panečku, něco. Ale nedá se nic dělat, přátelé, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na nás dnes podvečer po 18. hodině. Já vám přeji radostný poslech, plný pohody s našimi dalšími pořady a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendy.

0: pondělí. Dnes očekávejte převážně jasno nebo skoro jasno s teplotními maximy kolem 39 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Z důvodu stěhování bude zítra a v úterý pro veřejnost uzavřený stavební úřad v Luhačovicích. Nebude možné vyřídit záležitosti osobně ani nahlížet do spisové dokumentace. Jak řekl tajemník městského úřadu v Luhačovicích Dalibor Liška, stěhování se týká výhradně stavebního úřadu. Novou adresu získá na ulici Masarykova. Oddělení územního plánování zůstává i nadále ve svých stávajících prostorách. Kroměříž zahájí v tomto týdnu opravy obvodové ulice. Místní technické služby budou na zhruba půlkilometrovém úseku pracovat do 31. srpna. Řidiči musí počítat s omezením. Provoz bude kyvadlový a řízený semafory. Podrobnosti dodává sociálně demokratický místostarosta Kroměříže Karel Holík.
1: Oprava bude v úseku od křižovatky u Kauflandu až po úseku zatáčky na Spáčilovu ulici. Je to délka asi 450 metrů. Je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
0: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
2: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel. Myslel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
0: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Na seznam jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský hantec. Jeho zápis na seznam schválili krajští radní na žádost propagátorů hantecu. Podle jednoho z nich, Jana Hlaváčka, chtějí dosáhnout zápisu na seznam UNESCO. Cílem je hlavně ochrana a zachování místního nářečí. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských tříd.
3: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji převážně jasno nebo skoro jasno a přechodně se může tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 36 až 39 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů k večeru může slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na cestách v našem regionu hlášeny žádné dopravní komplikace. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A nyní už je na programu show Aleše Cibulky. Rozhlas jede za vámi. Pohodu u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
5: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
4: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
5: Tak všem bych řekl.

0: Řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
0: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodák, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
0: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
0: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím, jo, to že řekněte,
0: jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
0: úvod. Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
2: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
2: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
2: dělám osobnosti.
1: Může být
2: taky jsem tam měla pana hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
3: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
3: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
3: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
4: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
4: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
5: Já
1: nebo...
5: se zouvám až vždycky při výkonu.
2: A máme se
5: taky. Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No, no ne, chcete se zout?
2: Všichni se zujem, všichni tady. Všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
5: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak... A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
5: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
5: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
5: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme.
5: Yeah.
1: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Děkuju. Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuju.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako... No,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako
5: tak
2: jestli
5: jako na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, to má, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A vy...
6: A víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. A tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak my vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo?
0: A tebe nejde
6: přelaďit. Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte tak, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mě ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
5: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

na malý posteli, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Sexté, sexté. Děkuju.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout. No,
5: děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořad na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovějších orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožuji propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, protože já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle...
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Hedy tady paní říkala, že přesto,
0: ne,
3: že...
0: Ne, neříkala, že to bylo...
4: To bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: jo.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
4: Webkami.
0: Vy jste monitorován, každý hovor je monitorován.
4: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
0: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
4: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
5: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu.
4: Objímali jsme.
5: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
6: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
7: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
8: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
9: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
8: Odkud, z Brandejsa?
9: Z Horoušan.
8: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
10: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
8: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
10: Pouhých 196 cm.
8: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
11: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
11: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
8: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
8: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B, miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C, miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
10: A?
8: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
10: No jasně.
8: Proč?
10: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
11: V životě jsem to nepila.
8: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
9: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
8: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
11: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
8: Takže trošku uj B, jako ano?
11: Ne, jenom trenér.
8: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A, pan hrabě je Valentín, za B, Silvestr, anebo za C, Pankrác. Lucie se hlásí?
9: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
8: Myslíte, že A. Je to špatně. Viktore?
10: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
8: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
7: B. Silvestr.
8: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
7: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
8: A vy si je pamatujete takhle všechny?
7: Samozřejmě.
8: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
7: Já si každý ráno s ním probouzím.
8: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
10: Já bych dal B.
8: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
10: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
8: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
6: Je to tak.
8: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí?
9: Myslím si, že je jedináček.
8: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
0: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
8: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
10: Mě ten James Bond zní jako reálně.
8: Proč myslíte, Viktore?
10: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
8: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
9: Typnu si, že je to Angelika.
8: Pane řediteli.
5: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Brisseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
8: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAB rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
9: Já typu 1965.
8: Viktore?
10: A já bych dal 1970.
8: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
5: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
8: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAB rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečnej, úžasnej, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAB rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V okolí Pusteven vznikají dvě oficiální nocoviště pro přespání turistů. Z rybníku v Kroměříži rybáři odstranili přes 2,5 tisíce invazních sumečků černých. Do systému

0: roky.
1: Jak budou nová nocoviště na pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu pustevny Petra Kavková.
2: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
1: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Knihní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
3: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
1: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazních ryb. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během dvoudenního odlovu vylovili přes 2,5 tisíce sumečků černých a dalších 62 sumečků amerických. Invazní ryby původem ze Severní Ameriky se rychle množí, požírají jikry, plůdek i chráněné obojživelníky a mohou výrazně narušit celý vodní ekosystém. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6 800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíce obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
5: Une augmentation de surmortalité.
6: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Počasí.
4: Během dneška bude ve Zlínském kraji převážně jasno nebo skoro jasno, případně se může přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost. Teploty dnes v maximech dosáhnou 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný jižních směrů a k večeru může slábnout.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Podle dopravních serverů nemáme aktuálně ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. To byly zprávy a teď už má slovo Anna Randárová. Začíná totiž dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásný den. Máme neděli 28. června a posloucháte Český rozhlas Zlín. Hlavním tématem v těchto dnech jsou teploty, které stoupají k rekordním hodnotám. Doufám, že toto náročné počasí zvládáte a těší mě, že nás i dnes posloucháte. Tropické teploty také měnily plány turistů a cyklistů v Beskydech. Někteří zkrátili túry, jiní hledali stín anebo zamířili k vodě. Více v reportáži už za chvíli. Teď se společně zaposloucháme do písničky Pavla Bobka. Přeji vám klidné odpoledne. Anna Randárová.
7: Český rozhlas Zlín.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Vedro na Valašsku přepisovalo plány turistů i cyklistů. Mnozí museli zkrátit své výlety, jiní hledali stín nebo se chodili ochladit k vodě. V Rožnově pod Radhoštěm teploměr už dopoledne ukázal 34 stupňů. Jak si s tropickými teplotami v Beskydech poradili výletníci, zjišťovala naše reportérka.
2: Sesedám z kola v Rožnovském městském parku, pod vzrostlými stromy posedávají seniori, rodiny s dětmi, ale míří k potůčku. Děti se jim brodí, pouští lodičky, je mezi nimi i dvouletá Magdalena. Ona bude celá mokrá za chvilku.
3: To nevadí. Hlavně, že je spokojená.
2: Teď už má šatičky úplně do poloviny mokré.
3: Máme kouzelný baťužek, máme všechno.
2: Jak jste volili to lokalitu, kam se dnes budete s takto malým dítětem ochladit?
3: Ať jsme ve stínu a máme aktivní dítě, takže musíme vždycky vymýšlet něco, co jí zabaví.
2: Překračuju potok a dostávám se k rodině z Vysočiny. Mají tady rozloženou deku, na které teď sedí. Raz, dva, tři, čtyři, tam je páté batole. Teď mají plnou pusu různých křupek. Vy je posilňujete předtím, než se ponoří do vody.
4: My tady máme potůček a já tam neplavu.
2: A co tam děláš?
4: Kameny.
2: Kameny tam házíte? A co ještě?
4: Hráz.
5: Stavili hráz.
2: No. Stavili hráz, říká překladatel tatínek. K potůčku míří další rodiny. Já ale znovu nasedám na kolo a přesouvám se k lesoparku pod Jurkovičovou rozhlednou. U vstupu potkávám turisty z Prahy i Plzně, kteří kvůli tropickým teplotám museli upravit své plány na putování po stezce Českem.
6: Tam je dneska dojít do Čeladny, ale bohužel v tomhle horku to bychom nedali. To prostě by pro nás někam letěla záchranka, asi by si tu ťukali na čelo, že všude jsou výstrahy a hale blázni se vydali, nikdo nečtenou.
2: Recepční v hotelu jim poradila, ať se vydají na Karlův kopec. Stezka je totiž celá ve stínu a slunce uvidí až nahoře u Jurkovičovy rozhledny.
7: Takže už, to, jako už jsme dvě ty dlouhé etapy a třetí, tohle by bylo fakt o život, tak jsme radši řekli, je čas skončit.
2: Znovu nasedám na kolo, mím rožnovské koupaliště. Na parkovišti v 10 ráno nezbylo jedno jediné volné místo. Hned naproti je cesta na pustevny. Společně s dalšími turisty šlapu k chatě Mír. Eliška Jančová teď stoupá do kopce na pustevny na elektrokole.
8: Počasí na to je dobrý, takže paráda.
2: Tady je chládek.
8: Ano, přesně tak. Je to ve stínku pohoda, takže prostě super trasa.
2: Cyklistka znovu šlápla do pedálu, aby dohnala manžela. Já se dívám dolů z kopce, spocení a schvácení šlapou do kopce manželé se dvěma dětmi z Prahy. Kdo to vymyslel v takovém vedru nahoru na pustevny?
9: Tady starší syn.
2: Vy jste mu to schválili, protože jste věděli, že je tady stínek.
9: Ano, přesně tak.
10: Jo, je tady příjemnějc než dole.
2: Jste úplně splavení.
9: Tady táta, tak ten chodí hrozně rychle.
2: Vypadáte, jak kdybyste teď byli asi 3 hodiny v sauně.
10: Je to tak? Jdeme na pustevny, tam se těšíme na halušky, tak musíme rychle.
2: Motivujete kluky jídlem.
9: A maminka visí.
2: A maminka visí, vy visíte za ním.
9: Přesně tak.
10: Těšíme se, až budeme šlapat dolů.
2: Na cestě z pusteven jsem potkala hned několik skupinek turistů i cyklistů. Vedro, nevedro, lidi jsou venku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Věra Špinarová a Meteor lásky. Bylo 14:45 a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Před 5 lety si Anna Klimešová chtěla užívat prázdniny s vnoučaty. Místo toho koncem června musela začít vyklízet sutiny z domu, který nenávratně poničilo tornádo. Stejně jako 200 dalších na Břeclavsku a Hodonínsku musel k zemi. A místo, aby tehdy 65-letá žena přemýšlela o tom, jak v poklidu stráví důchod, spolu s manželem začínala znovu budovat svůj domov. Pocity místních byly silné tehdy a jsou i dnes.
1: Furt plaču a půl.
2: Jde o to, že jsme došli o všechny majetek a všechno, ale hlavně, že jsme to přežili.
3: Moji prapředci, vlastně 3 generace, to budovali a vlastně necelých 5 minut trvalo na to, aby to totálně se zdevastovalo.
4: Dlouho jsem přemýšlel, jak to nazvat, a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal, že to je takové střechobraní.
5: O střechu nad hlavou připravilo tornádo taky Annu Klimešovou. Její muž byl zrovna v lázních, když se začal v podvečer v hlavní ulici v Hruškách zvedat vítr. Dnes 70-letá žena chtěla jít zavřít okna do ložnice, ale už jen těžko otvírala dveře.
6: Já jsem neviděla ty protější baráky, jo? Jak to letělo všecko. Já jsem si říkala, to je asi konec světa.
5: Nebyl, ale blížilo se tornádo.
6: Začaly takhle praskat okna, tím tlakem asi jo. Já jsem odletěla na noční stolek a kolem mě to proletělo na postele.
5: Celé to trvalo 5 minut, ale ženě to přišlo nekonečné. Stejně jako její sousedé, chtěla paní Anna vědět, jak to vypadá v ulici, kde žije většinu svého života.
6: Vyšli jsme ven a my jsme všichni ale mlčeli. Pak došel syn a jako s dětskama křičel, žiješ?
5: Přežila. A okamžitě odcházela přespat k synovi, který žije v části obce, kde přírodní živel nezasáhl v takové síle. Jeho dům připravil o pár střešních tašek.
6: A jdeme přes tu zahradu s týma dětskama a ta Eliška, ta nejmladší, chodila ještě do školky a ona se podívá na školku a říká, hurá, spadla školka, zítra nemusím do školky.
5: V tu chvíli díky dětské bezprostřednosti napětí trochu opadlo. Ale těžké chvíle ještě přišly. O pár dní později jí oznamovala výsledky kontroly statika její kamarádka. A šla na to tehdy poměrně netradičně.
6: Oni jako mě to nechtěli říct, jako že to půjde k zemi, jo. Ty v tom jednom pokoji máš oranžovou stěnu, že? Co řeší oranžovou stěnu, když nemáme střechu a tohle, jaže Radko to. Ale to už se stejně teďka nenosí ta oranžová. Ty mě už zapalovalo, jo. Tak začala, víš, ono by se to zbouralo.
5: Žena s celou rodinou vzpomíná i na to dobré, na ohromnou vlnu solidarity, na pomoc cizích lidí, kteří pracovali u nich v domě, na pár, který jim daroval starší auto, a i na to, jak dokázala hospodařit v náhradním ubytování ve stísněném vinném sklípku. Žila tam s manželem a se psem 1,5 roku, dokud řemeslníci nepostavili jejich nový domov. Z Hrušek Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Farář poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: To byla Ilona Čáková s písničkou Když zbývá pár slov v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na řadě jsou aktuální informace o počasí. V tuto chvíli už jsem ve spojení s odbornicí z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Jitky Kučerové. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Ve vysílání jsme mluvili o tom, že už včera na řadě míst padaly teplotní rekordy. Pro Zlínský kraj platí i výstraha. Řekněte nám tedy prosím, jaká je aktuální situace?
2: Ty teplotní rekordy samozřejmě padají i dnes. V podstatě na všech stanicích, které měří více než 30 let, tak už ten rekord padl. Konkrétní maximální teploty ve Zlínském kraji jsou momentálně mezi 33 až 37 stupni Celsia. Vyšší polohy mají tak 32 nebo těch 33 stupňů, ty střední a nižší polohy spíše 35 až 37. Na obloze moc oblačnosti není, v podstatě je jasno a jenom sem tam se objeví nějaká drobná, buď vysoká oblačnost, nebo na pomezí se Slovenskem na hranicích se může tvořit i taková malinkatá kupovitá oblačnost, ale to je vše. Samozřejmě žádné srážky z ní nepadají. Vítr fouká z jižních směrů, většinou je mírný.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Noc bude zase tropická na hodně místech, 23 až 20 stupňů, minimální teploty, v údolích to může být trošku méně, lokálně kolem 18. Obloha bude zase jasná nebo skoro jasná, takže tam žádná změna a vítr slabý, proměnlivý a nebo jižní směry.
0: Co zítřejší den, bude pondělí také tropické?
2: Bude tropické, ty teploty v podstatě budou hodně podobné těm dnešním, zase těch 35 až 38 stupňů maxima. A jinak ale bude změna v tom, že trochu bude růst oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách. Kupovitá oblačnost taková i výraznější a spolu s ní už zítra je nějaká možnost, že se budou tvořit přehánky nebo bouřky spíš takového izolovanějšího charakteru, takže rozhodně nic celoplošného, pokud se vůbec těm přehánkám nebo bouřkám podaří vytvořit. Tak opravdu jenom omezeně, mohou být ale silné a hlavně s intenzivními srážkovými úhrny. Večer pak ty srážky a bouřky budou ubývat, pokud se tedy vytvoří. No a vítr ten bude foukat slabý jižních směrů, během dne se bude měnit na severní směry a v těch případných bouřkách může přechodně i výrazněji zesílit.
0: Budou vysoké teploty i v dalších dnech nebo nás příštím týdnu čekají nějaké změny?
2: Teploty se budou postupně snižovat, ale tak jakoby velmi neochotně. V úterý 31 až 35 stupňů maxima, středa zase o pár stupňů méně, 27 až 31. Ta středa by mohla být i taková v uvozovkách deštivější, úterý zase jenom lokální přehánky, ale v tu středu od západu občasný déšť nebo přehánky možná i na většině území.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a přejeme hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dozněla písnička Hruška od Čechomoru, posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Každý z nás nejspíš někdy zažil situaci, kdy si něco nemohl zapamatovat. Jaké jsou mimotechnické metody pro zapamatování si různých informací, bylo tématem páteční poradny Českého rozhlasu Zlín. Hostem byla zlínská trenérka paměti Marta Fojtíková a moderátorku Kristýnu Fuchsovou zajímalo, jak si například zapamatovat PIN ke kartě a nebo telefonní číslo, včetně toho do studia Českého rozhlasu Zlín. Poslechněte si ukázku z rozhovoru.
1: Čísla jsou úžasná, protože čísla jsou exaktní, tam nemůžeme nic změnit, ale kolem nich můžeme vytvářet celou řadu různých legend a pomůcek a můžeme si pomoci kombinací mnemotechnických metod. A například u těch pinů zpravidla jsou to jenom čísla 4, ale telefonní čísla máme 9-místná, když opomenu taková ta předčísla, co nepoužíváme tak často. A nebo například identifikační čísla organizací IČ mají 8 čísel a tam je dobré si to rozdělit právě těmi porcemi 3, 2, 3. U telefonních čísel 3, 3, 3. Ale já se vrátím ještě k těm pinům. Když jsem začínala jako trenérka paměti a obraceli se na mě známí, jako jak jim mám pomoci, tak jsem vždycky říkala, zkuste s těmi čísly pracovat, že pod nimi máte nějakou představu. A protože já mám na to ženský pohled, tak já jsem například těm jedničkám dala v představě bič, tak jak jsem to nosívala ze školy, jako z pravidla tedy. Když vidím dvojku, já už tam vidím nádhernou labuť, já jsem někde v představě jako nějakého krásného labutího jezera. A trojka pro mě může být taková ta dětská prdýlka, když přebalujete plinku a vidíte tam ty obloučky toho zadečku. A už bych tam mohla pokračovat, například osmička pro mě je sněhulák, který se zamiloval a ztratil hlavu, takže musí být jenom ty dvě koule.
2: Takže vy, když si chcete vybavit nějaké telefonní číslo, tak se vám vybaví dva biče, jeden sněhulák.
1: A nebo k tomu jde ještě jinou metodou. Pokud mi to nepasuje, tak si vytvořím jinou metodu a například vy tady pořád opakujete to číslo toho studia. A já jsem si říkala, tak je to... To je do Zlínského rozhlasu, jako Český rozhlas Studio Zlín. Nutně musíme jít do Zlína. A mě hned napadá, jako Zlín to je Baťa, ale nejenom jeden, oni byli dva, Tomáš a Jan Antonín, čili mám dvojku. Teď symbol Zlína nutně je 21, mrakodrap, takže mám 221.
2: První
1: tam
2: trojčísli.
1: Jsou ty tři pětky. A 555 křesťané tomu významu dávají jako boží ochrana nebo přízeň. A já si myslím, že ti Baťovi měli tu boží přízeň, že se jim podařilo vybudovat takový Zlín, jak ho známe dnes a jaký byl v 20. letech minulého století a rozvíjel se dál a dál.
2: A doufáme, že i Český rozhlas má tu boží přízeň.
1: Vidíte. A já ještě k tomu teda božímu, když boží přízeň, tak mě napadne boží oko. A oko je slovo, které v karbanu, v hraní karty, znamená 21. Takže máme dva Baťové, 21 mrakodrap, 555 a jejich boží přízeň. Teď mám tam to oko 21, no a přece ti Baťové nebyly žádné nuly. Ne. Takže jsme to ukončili nulou.
2: Tématem i pro mě jsou například hesla k různým účtům. Bezpečnější je mít hesla různorodá, to znamená velká, malá písmena, číslice, někde i nějaká interpunkční znaménka. Jak si tato hesla zapamatovat?
1: To je velký problém, protože když tady ta doba digitalizace začínala, moc si to pamatuju, my jsme zpravidla využívali jedno heslo všude. Jenomže tak, jak vy říkáte, jak se mění ty různé platformy a chtějí jiná jištění, například internetové bankovnictví nabízí klientům tak, aby byl vstup do účtu bezpečný. Tam je potřeba pracovat s tím, že vy si můžete právě ta hesla oživovat tím, že si vztahnete například bankovní účet, musíte vědět, že ten je pro vás důležitý, že tam jsou vaše prachy, vaše sny a možná, že jako třeba heslo konto snů a teď nějakou částku, jakou byste chtěla za sebe utratit, že to můžete takhle kombinovat a pak se vám to bude dobře navazovat na to, že to je ten vstup do té banky.
0: Záznam celé poradny se zlínskou trenérkou paměti Martou Fojtíkovou najdete v audioarchivu na webu zlín.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V neděli odpoledne vám dělá společnost vysílání Českého rozhlasu Zlín. Viděli jste už někdy létající rybu? Pokud stejně jako já ne, poslechněte si teď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekne víc.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

2:45 je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na sportovní reportáž. Fotbalová a zábavná akce s názvem Penaltový král, ve které jde o to najít ve vyřazovací soutěži nejúspěšnějšího exekutora pokutových kopů mezi širokou veřejností, má za sebou své druhé krajské kolo. V Jasené na Zlínsku u toho bylo i několik hvězdných hostů. Více už za chvíli. This is the story of my baker.

0: Akce Penaltový král má za sebou druhé krajské kolo. Tentokrát v kraji Zlínském v obci Jasená. Tam v elitní kategorii soutěžilo 125 střelců a střelkyň o trofej a o to, kdo v soutěži zůstane jako poslední a kdo tedy promění nejvíce pokutových kopů. A představili se i bývalý český reprezentant Petr Jiráček a současný útočník a kanonýr ligového Zlína Tomáš Poznar. Pojďme si poslechnout reportáž ze včerejší akce.
1: Čekal jsem častokrát třeba na pohyb golmana, nebo pak jsem mi třeba, když čekal, tak jsem mi přitáhl. Musím říct, že jsem jako samozřejmě chtěl dát vždycky všechny ty penalty, nechtěl jsem si hlavně udělat taky ostudu, že, abych vypadl brzo. Jak se ještě střílejí ti golmani, tak člověk ho nemůže ani tak moc jako načíst některého a bylo jich tam hrozně moc šikovných, snažili se všichni. Ale jo, tak zkušenosti nějaký s tím mám a samozřejmě jsem chtěl i párkrát jako pro lidi, tak jsem na to někdy jako dloubnul. Párkrát to vyšlo, párkrát ne.
2: Popisuje zlínský útočník Tomáš Poznar, který pro pobavení diváků v Jasené párkrát zkusil legendární panenku. Několikrát mu i vyšla a dlouho se držel mezi nejlepšími. Nakonec ale možná i ze solidarity k ostatním skončil šestý ze 125 účastníků. Ze soutěže jak jeho, tak bývalého reprezentanta a mistra ligy z Plzní Petra Jiráčka nakonec vyřadil nejmladší z golmanské dvanáctky. 19-letý Adam Číš přímo z Jasené.
3: Dostal jsem od nich aj dost gólů, takže jsem to potom chytl, to už bylo takový plus jenom, ale byl jsem nadšený z toho. Peťa to uměl a pozdě jsem potom už načetl. Já už jsem to věděl, kam to půjde, tak jsem tam šel a vyšlo to.
1: Musím říct, že kluci brankáři dneska vlastně velcí vítězové, protože obrovské vedro, tolik skoků, kolik tady udělali, jsem říkal, aby to tam někdo z nich počítal, protože to je obdivuhodné.
2: Chválil Tomáš Poznar brankáře, kteří si samozřejmě své zákroky počítali. Domácí Adam Číš z nich byl nejúspěšnější a za celý den v 35-stupňovém horku pochytal 23 penalt.
3: Penalty jsem takto chytal aj tolik. Ale v tom horku se to jako nedalo. Je to moc na mě. Už to šlo i potom poznat, nechytl jsem potom jako v podstatě nic celou dobu, delší dobu teda.
2: Nakonec ale vychytal nejen oba dva zmíněné profíky a hvězdné hosty, ale i dva střelce z posledních tří. A jakožto domácímu brankáři diváci často fandili mnohem víc než střelcům. Tím se ale 19-letý Adam Číš v brance nenechal rozhodit.
3: Ne, úplně v pohodě. Já jsem hrával, nebo hraju fotbal, takže jako vím, jak to takto chodí. Já jsem nadšený, jenom nadšený.
2: A nadšený byl i samotný zlínský kanonýr Tomáš Poznar.
1: Hlavně skvělá akce, lidi se bavili. Taková hezká parta tady byla, takže jsem šťastný, nebo jsem rád, že jsem tady mohl být. Jo, já tady jako vlastně pár lidí znám, zase ne. Mají hezký areál a díky tomu ta atmosféra, nebo ta akce má ještě takový větší význam, takovou atmosféru hezkou, jako, tak je to takové příjemné. Jsem rád, vyhrál to místní kluk tady. Všichni z toho měli obrovskou radost, byla hezká atmosféra. Všechno super.
2: Domácí totiž nebyl jen vítěz mezi brankáři, ale také mezi střelci. Jan Zicha skončil až ve 24. kole, kdy oba jeho konkurenti ve finále své penalty nedali. A on tak mohl na domácí půdě v Jasené za obrovského aplauzu získat titul penaltového krále Zlínského kraje. Další krajská kola jsou na programu příští víkend v sobotu v Olšanech u Prostějova a v neděli v Hukvaldách. Z Jasené Adam Kudet, Český rozhlas.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

oče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Záchranáři ve Zlínském kraji častěji zasahovali u kolapsů z vedra. Vsetín přes léto opraví nevyhovující hřiště u základní školy v Rokytnici. Během dneška začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Dnes očekávejte převážně jasno nebo skoro jasno s teplotními maximy kolem 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Záchranáři ve Zlínském kraji měli během soboty zhruba 220 výjezdů, to je srovnatelný počet jako v jiné dny. Častěji ale museli zasahovat u kolapsů z vedra, které tvořily asi polovinu všech případů. Lidem se taky horšila chronická onemocnění, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Je důležité, aby lidé užívali

0: děti budou moct aktivně trávit hodiny tělocviku a bezpečně hrát různé hry a míčové sporty.
1: V tureckém Istanbulu dnes začíná parlamentní summit NATO. Předsedové parlamentů členských zemí na něm projednají otázky bezpečnosti, diplomacie nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. Za Českou na setkání jede předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Summit NATO v Ankaře, kde vystoupí prezidenti a premiéři členských zemí, je naplánovaný na 7. a 8. července. Od července se ženy na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne.
2: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
2: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout, a to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
4: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
2: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok, pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
5: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
2: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji bude během dneška převážně jasno nebo skoro jasno, případně se může přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 35 až 38 stupňů. Vítr povane mírný jižních směrů a k večeru může slábnout.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Se zvýšenou opatrností jeďte po hlavní ulici v Hluku na Uhersko-Hradišťsku, kde se stala nehoda dvou osobních aut. Po zprávách pokračuje nedělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a s Anou Randárovou.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ano, je to tak. Odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 15. hodině a stále je s vámi Anna Randárová. Každou neděli vám přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, o čem vás v posledních 7 dnech informovali naši reportéři. Už za chvíli tak uslyšíte třeba o prodražení nového zimního stadionu v Uherském Hradišti anebo náhradě za šmoulí město na jižních svazích ve Zlíně. Nejprve ale písnička Petr Spálený a To vadí. Jsem ráda, že nás posloucháte.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Reportéři Českého rozhlasu Zlín pro vás v uplynulém týdnu z terénu natáčeli o předávání vysvědčení, prodraženém zimním stadionu v Uherském Hradišti i o boji s lidmi bezdomova ve Vsetíně. Tato i další témata teď nabízíme ve zpravodajském souhrnu.
1: Takřka 80 tisíc žáků a studentů ve Zlínském kraji si v pátek převzalo vysvědčení a skončilo tak školní rok. Část z nich se zároveň rozloučila se svou dosavadní školou, třeba žákyně 5. třídy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku, které na druhý stupeň musí přestoupit do školy v Horní Bečvě. Natáčela s nimi reportérka Gabriela Hickl.
2: Já se bojím na tu horní, takže bych tady ráda ještě zůstala.
3: Já se taky bojím, ale zároveň se taky těším, protože poznám nové lidi, ale bojím se, protože mě bude čekat něco zase úplně jiného než tady.
1: Docela jiné starosti řeší na druhé straně kraje v Uherském Hradišti. Výstavba zimního stadionu tam totiž bude o 40 milionů dražší. Může za to změna systému chlazení ledu nebo větší obrazovky. Vyšší náklady vadí opozici, říká Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, když se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: Ve Vsetíně začala v týdnu platit nová vyhláška. Zakazuje bivakování i žebrání na některých veřejných prostranstvích. Vedení Vsetína k opatření sáhlo kvůli problémům s lidmi bez domova, vysvětluje lidovecký starosta Jiří Čunek.
5: Vsetín ji potřebuje proto, že nemáme možnost ze zákona s nimi nic udělat. A proto chceme použít jednu z mála možností, a to je omezení pobytu těchto lidí a hlavně bivakování a spaní na určitých místech. A tím je sama můžeme vytlačit.
1: Zlínské hejtmanství prověřovalo v posledním roce a půl 5 nelegálních zařízení, která bez registrace nabízejí sociální služby. Jde o Ostrožskou Novou Ves, Topolnou, Strání a Kněžpole na Uhersko-Hradišťsku a také Pozlovice na Zlínsku. Český rozhlas to zjistil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. A ve Zlíně na jižních svazích vznikne místo někdejšího šmoulího města nové kulturní centrum s názvem Republic. Půjde o modulární objekt od firmy Koma. Vznikat má začít zhruba za rok. O jeho využití hovoří ředitelka projektu Marie Schiller.
6: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velký sál pro 250 lidí, kde chceme, aby se konaly různé komorní divadla, koncerty, ale třeba i plesy, aby využívali třeba místní komunity. A je to sál, který myslím si, že tady ve Zlíně chybí.
1: Další reportáže a novinky ze Zlínského kraje najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. A příští týden budeme ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín zjišťovat mimo jiné dopady extrémně horkých dnů na život v regionu. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Po písničce Blues pro vás máme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín připraveny kulturní tipy. Kam můžete vyrazit? Dnes odpoledne se uskuteční mimořádný varhaní koncert v prostorách Baziliky na Velehradě. Na majestátních varhanech se představí ukrajinská interpretka Olena Maceliuch, která publikum provede pestrým programem. Začátek koncertu je naplánovaný v Bazilice ve Velehradě od 16:30. Slovácké léto se i letos snaží rozhýbat Uherské Hradiště pomocí koncertů. Právě dnes se od 6:30 představí poproková kapela Street 69, která vystoupí na pódiu Jaroševského pivovaru. Ve 20 hodin přivítá stage České zbrojovky Argemu a ve 21:45 ukončí dnešní den slováckého léta rodák z Uherského Brodu Honza Grebík. Ještě dnes máte poslední možnost navštívit výstavu s názvem Baťa v rytině. Jedná se o výstavu rytin a jejich předloh zpracovaných studenty střední školy Centra odborné přípravy technické Uherský Brod. Studenti připravili exponáty u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati. Rytiny jsou k nahlédnutí ve třetím podlaží 14. budovy Baťova institutu až do dnešních 18 hodin. A dnes se také ve Valašských Kloboukách koná koncert kapely Moře kuřat. Jde o mladou kapelu ze Vsetína, která vás roztančí svou energií či pohltí vlastními povedenými texty. Kapela zahraje na nádvoří Valašsko-Kloboukského podnikatelského centra u podnikatelského inkubátoru a zahájí tím letní sérii open air koncertů. Dnešní koncert tam začne v 17 hodin. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín s datem 28. června.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika setkilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.
1: Poslední červnovou neděli se opět můžete s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za kulturním děním v našem kraji. V měsíčníku Na túře v kultuře nás tentokrát například dojme povídání představitelky pohádkové Arabely, herečky Jany Naďové. Svoji výstavu nám představí komiksový kreslíř, autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš a budeme moct blíže poznat osobnost úspěšného mladého klavíristy z Kroměříže, držitele prestižního ocenění BBC Music Magazine Award Jana Schulmeistra. V neděli 28. června vás od 17 hodin opět rád provede Na túře v kultuře Pavel Vacek.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Po písničce Hany Zagorové se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vydáme na Jižní Moravu. Dělostřelecká věž Kozí Hrádek se nad Jihomoravským Mikulovem tyčí od 15. století. Okolí této zříceniny se ale v posledních dvou letech výrazně proměnilo díky opravám chodníků, novým vyhlídkám i kaskádám na zadržování vody. Úpravy město dokončilo tento týden. Procházku si lidé nově můžou ozvláštnit i poezií.
1: Opravené okolí Kozího Hrádku otevírá Dudák s písničkou Jak jinak než o kozlovi.
2: Kde pak zbyl kozlíčku, kozle můj? Kde pak tam líhával kozle, kozlíčku? Kde pak tam líhával kozle můj?
1: Společně s lidmi, kteří se na projektu podíleli, Dudáka následujeme. Stoupáme svahem po nových schodech až k jedné z vyhlídek u zříceniny věže. Při rekonstrukci tu přibyl nový poeziomat. Z něj se ozývají nejen texty zdejších rodáků, ale i autorů, kteří sem jezdí na takzvané literární rezidence. Vysvětluje zakladatel poeziomatu Ondřej Kobza.
3: Tady vlastně jsou místa, kde se vlastně ten autor ubytuje, třeba i na měsíc. Ten člověk, který vlastně tady nežije, tak má takový jako odstup od toho místa, takže vlastně může přijít se na věci. Na postřehy o té mentalitě toho místa, taky by se jinak nepřišlo.
1: Můžeme si pustit něco třeba z té literární rezidence?
3: Určitě, zatočíme klikou asi 6x, tím se vlastně vytvoří elektřina. Pustíme třeba Petra Borkovce třeba.
4: Zpráva o městečku M by se dala, napadlo mě, jakmile jsem zaparkoval a vystoupil u podloubí, které vedlo na hlavní náměstí, začít větou z filmové recenze.
1: Od poeziomatu vede nová cesta kolem celého Kozího Hrádku. Pod ním vznikla nová plošina, která nabízí výhled na Mikulovský zámek. Součástí obnovy prostranství je kromě nových cest, laviček a zeleně i úprava svažitého terénu tak, aby lépe zadržoval vodu. Doplňuje místostarosta Mikulova Ivo Hrdlička z Pirátů.
5: Jsou to různé kaskády, zpomalovací takové tůňky nebo nádržky. Ta voda se tam případně odpaří nebo zasákne, tak aby se nám nedostávala mimo ten areál a neničila nám vlastně ty ulice a ty okolní prostranství pod tím Kozím Hrádkem.
1: Ten lidem vyhlídku na vrcholu věže otvírá tento týden. Na rozdíl od prostranství okolo ale nepatří městu, nýbrž státu. Ten chtěl hrádek prodat v aukci, město s tím ale nesouhlasilo kvůli obavám ze spekulantů. Vysvětluje starostka Jitka Sobotková z Hnutí ANO.
6: Zastupitelstvo města na konci loňského roku podalo žalobu o vlastnictví Kozího Hrádku s tím, že jsme přesvědčený, že Kozí Hrádek patří Mikulovu.
1: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aukci kvůli podané žalobě zrušil. O vlastnictví Kozího Hrádku bude rozhodovat okresní soud v Břeclavi. Z Mikulova Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku, ve starý vojenský decek.

0: Bylo 15:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Teplé počasí přeje letním kinům. Na Valašsku se pod širým nebem začínají projekce hned na několika místech. Tento týden se poprvé promítalo ve Valašském Meziříčí. Více v reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Když mě...

0: Teplý večer, deka na klíně a plátno pod širým nebem. Ve Zlínském kraji začala sezona letních kin. Diváci ve středu přišli do amfiteátru ve Valašském Meziříčí. Letos se na Valašsku bude promítat na rekordním počtu míst. Existuje ale jedna výjimka. Filmové projekce nebudou u přehrady Bystřička.
1: Dobrý den, třikrát, prosím.
2: Tak 450, poprosím.
1: Ano, kartu.
3: U pokladny před letním kinem stojí fronta lidí, další desítky už sedí uvnitř amfiteátru. Čekají na letošní první promítání letního kina.
4: Udělalo se dobré počasí, nehrozí žádný déšť. Vybral jsem rodinný film, který je přístupný mladistvím a pro nás s manželkou to mohlo být romantické.
3: Říká Pavel, který přijel s rodinou z Lipníku nad Bečvou, hned vedle něj pokládá deku na lavičku amfiteátru pár z Valašského Meziříčí. Kdo koho vytáhl?
5: Já jsem začala.
6: Já musel jsem souhlasit, ale dobrovolně jsem šel. No.
3: Kolikrát se tady ještě za léto vrátíte do amfiteátru na nějaké promítání?
5: Podle programu chceme ještě jednou určitě jít na Bardotky.
6: A to asi já nepůjdu.
3: Na to, jestli budou mít návštěvníci důvod vrátit se tady do letního kina, se ptám dramaturga a ředitele kina Ondřeje Kalába.
7: Tak pro děti máme nachystané, už teď jsou veliké hity Toy Story 5 a mimo ně. Pro ženy například Bardotky, které budou mít premiéru vlastně přímo v letním kině 23. července. A pro chlapy máme třeba nachystaný film Bojovník, což je vlastně o bojovníku MMA v srpnu.
3: Amfiteátr se pomaličku začíná plnit. Jaká bývá obvyklá návštěvnost během léta?
7: Právě že loni jsme se pohybovali jenom kolem 50 lidí, předchozí roky to bylo 70 až 80 lidí na projekci, takže doufám, že se vrátíme zase zpátky na ty čísla z roku 2023 například, kdy byla vlastně Barbie, Oppenheimer, One Man Show, velmi silné filmy.
3: Je to právě o té nabídce filmů. Kdyby si měli lidé udělat volno, aby se alespoň jednou do toho kina tady do Valašského Meziříčí podívat?
7: Určitě Spider-Man, to očekávám, že bude obrovský hit.
3: Gong oznamuje začátek promítání, přesouvám se do Rožnova pod Radhoštěm, kde mne za knihovnou čeká manažerka Valašského letňáku Petra Kavková. Zajišťuje, aby se promítací plátno a ozvučení během léta přesouvaly mezi jednotlivými obcemi. Techniku si obce pořídili společně a díky ní můžou promítat po celé léto pod čirým nebem.
8: Valašský letňák letos bude promítat v 9 obcích. Chystáme na léto cca 30 projekcí a promítáme například v Rožnově u Uniparu. Celou projekci krásně osvětlit.
3: Další filmové večery přinese Vajanovo letní kino z Halenkova, které bude promítat v Karlovském údolí a promítání pod čirým nebem si diváci užijí taky ve Vsetíně. Na Dolním náměstí budou filmy uvádět každý čtvrtek. Naopak po desítkách let se letos poprvé nebude promítat v kultovním letním kině u přehrady Bystřička. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín.

jen hudba zní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a narzavý

0: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bude 3:15 a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Ani dnes, tedy v neděli 28. června, nebude v našem vysílání chybět hudební cukrárna. Pojďme si ji společně poslechnout.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Některé kapely mají opravdu výdrž, aniž bychom kolikrát tušili, že pořád hrají. Navzdory tomu, že od nich známe třeba jenom jednu jedinou písničku, jako v případě sestavy s názvem Naturál. V létě opět ozdobí nebo ozvláštní řadu akcí. Kdybyste si chtěli udělat výlet do areálu Mladíkov z Díkovec na Šumavu tuto sobotu, 27. června vystoupí na akci zvané Kouzelný festival. Ale chápu, je to poměrně z ruky. Připomeňme si, kapela se postupně prezentovala jako Chobutovská, pak Chebská a nakonec Pražská. Domnívám se, že ji zná celá republika díky mnoha reklamním kampaním na ledajaké zboží. Ten ústřední motiv se vypreparoval, vyřízl z písničky Já na to mám opravdu mnohokrát. Tak si tu 42 let starou hymnu pustíme. Myslím, že důležité je, aby chlapci měli z muziky, co dělají radost. V tom se jim prý daří, tak je všechno v pořádku.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín se pomalu chýlí ke konci, ale mám pro vás pozvánku k poslechu zítřejších reportáží. Z Otrokovic i Starého Města u Uherského Hradiště můžou letos hned 6x týdně vyrazit lidé přímým vlakem až k Jadranu. Podrobnosti vám řekneme zítra v ranním vysílání, po 7:45. A upozorním i na těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už více než 100 let. Víc se o něm dozvíte v cyklu Kořeny zítra o 14:30 odpoledne. Já vám přeji krásný zbytek neděle a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidé by měli v horkých dnech pít vodu pravidelně a po menších porcích. Oznice na Vsetínsku přestaví bývalou školu na byty. Řidiči některých dodávek musí mít od července nainstalovaný tachograf. Přes noc a k ránu bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty naměříme kolem 18 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. V horkých dnech je základním pravidlem pít dostatečné množství nealkoholických a neslazených tekutin, zejména by mělo jít o běžnou vodu, nejlépe doplněnou minerálními vodami. Kolik by lidé měli vypít, vysvětluje mluvčí krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská.
3: Existuje jednoduchý vzorek k určení množství tekutin. V horkých letních dnech bychom měli váhu člověka násobit 0,04 a vyjde nám množství vhodných tekutin v litrech na 24 hodin. Pít je třeba pravidelně už od rána, nejlépe po menších porcích 1 až 2 deci, maximálně v půlhodinových intervalech.
2: Ku příkladu člověk vážící 75 kg by tak měl denně vypít 3 litry vody. 7 nových bytů vznikne v budově bývalé školy v Oznici na Vsetínsku. Obci s přestavbou pomůže Zlínský kraj. Z nového programu na podporu dostupného bydlení dá Oznici celkem 3 miliony korun. Z toho milion formou dotace a 2 miliony jako návrh.

0: stav zaznamenal 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí. Na území Česka by měla teplota naopak klesnout. Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do července do ní musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
1: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
1: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
3: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
1: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Přes noc a k ránu bude na území našeho regionu převažovat jasná nebo skoro jasná obloha. Nejnižší teploty dosáhnou 23 až 20 stupňů, v údolích bude lokálně i kolem 18 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo jižních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na hlavní ulici v Hluku na Uherskohradišťsku. Stala se tam nehoda dvou osobních aut. Dále jeďte opatrně po dálnici D49 v úseku u Martinic na Kroměřížsku je polystyren na vozovce. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín naváže Patrik Rozehnal a nedělní hvězdné návraty.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
6: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
5: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
6: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
5: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
6: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
5: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
6: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
5: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
6: To je strašně vážná věc.
5: Tak se s námi pobavte.
6: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristii už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristii hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, přivezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece musel mít modelky.
5: Ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavý, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? Uh-huh. A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
5: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
6: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
5: Ano, tam dokonce děti hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň a míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Od narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No jo, teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pán, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně, jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí práce si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Alespoň, že to zdání zůstane.
9: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano, my tam jednou přišli s Ludovrenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle ten, a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Ruženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakládali. A pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
10: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký salám.
5: No, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. Pane tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsi mi viděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka, pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A, ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že jo, na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě, všelijaký, no já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, já tam nechal hrdě tu škodovku, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo budete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo? Když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, mě zajímaly jiné věci, že? Do dneška jsou s tím nepříjemnost.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla, taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe.
1: To je... Český rozhlas Zlín.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený, že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku. Ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pohane, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hrobu. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný
5: potle. To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily město pořebního ruchu.
6: Máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Kroměříž hledá projektanta interiéru plaveckého stadionu. Tropické vedro na Vsetínsku mění turistům trasy i plány. Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas do dnešní půlnoci. V noci a k ráno bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty naměříme kolem 18 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Kroměříž hledá nového projektanta interiéru plaveckého stadionu. Výběrové řízení město spouští už podruhé. První společnost totiž nedodržela smlouvu. Důvod objasňuje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
4: Výběrové řízení spouštíme opakovaně z toho důvodu, že měli jsme již jednu projekční kancelář vybranou. Tato kancelář začala plnit, nicméně nestíhala termín dokončení, ani ta spolupráce neprobíhala tak, jak si město představovalo, proto s touto společností byla ukončena spolupráce.
3: Pokud nyní půjde vše podle plánu, stavba interiéru plaveckého bazénu v Kroměříži by mohla začít v létě 2027. Náklady odhaduje město na 180 milionů korun. Tropické teploty zaznamenal taky Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Včera tam bylo 34 stupňů. Lidé kvůli vedru měnili plány, turisté v Beskydech volili třeba kratší trasy nebo cesty ve stínu.
5: Pod Jurkovičovou rozhlednou potkávám turisty z Prahy a Plzně. Plánovali dlouhou etapu na stezce Českem, zastavili je ale tropické teploty.
6: Se měli dojít do Čeladný, ale bohužel v tomhle horku to bychom nedali. To prostě by pro nás někam letěla záchranka, asi by si ťukali na čelo, že všude jsou výstrahy. Ale blázni se vydali, nikdo nečtenou.
5: Říká turistka Eva, trasu na Pustevny, která vede vzrostlým lesem, zvolila kvůli vedru cyklistka Eliška Jančová.
7: Je to ve stínku pohoda, takže prostě super trasa.
5: Kratší trasy ve stínu by turisté měli volit i dnes. Výstraha potrvá do pondělí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou

0: peníze včas přišly.
1: Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu.
2: Počasí.
1: Přes noc a k ránu bude ve Zlínském kraji převažovat jasná nebo skoro jasná obloha. Nejnižší teploty dosáhnou 23 až 20 stupňů. V údolích bude lokálně i kolem 18 stupňů. A vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Momentálně nemáme na cestách v našem regionu hlášeny žádné dopravní komplikace. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě kulturní měsíčník Na túře v kultuře.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Měsíc utekl jako voda a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nastává opět čas na souhrnné informace o regionální kultuře. Připomeneme si například 66. Zlín Film Festival, a to v rozhovoru s herečkou Janou Naďovou, ve kterém se kromě připomínky své asi nejslavnější role princezny Arabely rozpovídá i o svém soukromí. Komiksový kreslíř, malíř a autor legendárního Zeleného Raula Štěpán Mareš nám představí svoji výstavu, která je k vidění ve Starém městě u Uherského hradiště. A v rámci představování významných osobností činných v kulturním dění našeho kraje uslyšíte velkou naději naší hudební scény, mladého klavíristu Jana Schulmeistera z Kroměříže, který nedávno obdržel prestižní ocenění BBC Music Magazine Award. Hned po písničce si ale připomeneme některé významné kulturní události končícího měsíce. Začíná červnové Na túře v kultuře, u kterého vás vítá Pavel Vacek.
2: Na túře v kultuře. Kulturní měsíčník Českého rozhlasu Zlín.

0: pojďme se v měsíčníku Na túře v kultuře vrátit k některým událostem, které nám zatím nabídl v našem kraji měsíc červen. Řadu z nich můžete stále stihnout. Mezi ně ale nepatří 66. Zlín Film Festival, který skončil slavnostním galavečerem 3. června. Festival letos nabídl divákům na 300 snímků z rekordních 57 zemí světa. Zlatý střevíček získali egyptský snímek Všechno nejlepší jako vítěz kategorie celovečerní film pro děti. Polský film Ministranti byl vyhlášen jako nejlepší celovečerní film pro dospívající. Tento snímek pak zaujal i ekumenickou porotu, a tak si ze Zlína odváží ceny dvě. Dále byl zlatým střevíčkem oceněn film Bez tíže z Dánska jako nejlepší celovečerní film pro mládež a švýcarský film Pštros, který byl vyhodnocen jako nejlepší krátký animovaný film pro děti. Dětská porota pak ocenila britsko-kanadsko-americký film Dýňová lhota. Mládežnickou porotu nejvíce oslovil irský Thread. Tento snímek pak získal i Zlaté jablko, cenu města Zlína za divácky nejúspěšnější celovečerní film. V silné mezinárodní konkurenci viditelně zabodovala i domácí tvorba. Cenu diváků ČTD za nejlepší krátký animovaný film pro děti získal snímek Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence, jak šli gratulovat. Do atmosféry 66. Zlín Film Festivalu se ještě vrátíme v dnešním Na túře v kultuře, a to v rozhovoru s herečkou Janou Naďovou. Od začátku června můžete ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm navštívit hravou výstavu, která zve děti i dospělé na výpravu do jedinečného světa fantazie, tvořivosti a hravosti. Jmenuje se Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel. Výstava je výjimečná i tím, že se na ní na exponáty nejen smí sahat, ale je to dokonce žádoucí, což obzvlášť děti přijímají s nadšením.
1: Já jdu na husu.
2: Tebe husa a ona se krmí.
3: To je paráda, kreslit si na stěnu.
0: Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel bude ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm dělat radost dětem i dospělým do 30. srpna. Další nová výstava v Muzeu Kroměřížska nám o svém obsahu hodně napoví už svým názvem. Jmenuje se Miloš Macourek králem fantazie a připomíná sté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých scénáristů. Hlavním těžištěm výstavy jsou čtyři díla Miloše Macourka: Arabela, Jezerní královna, Dívka na koštěti a Mach a Šebestová. Zastoupena je i tvorba pro dospělé, zahrnující například film Jak utopit doktora Mráčka. Návštěvníci si můžou prohlédnout kostýmy z pohádek a filmů, řadu věcí si je možné také vyzkoušet. Repliku pracovny Miloše Macourka porovnávala přímo na výstavě se vzpomínkami na tu skutečnou i vnučka slavného scénáristy Anna Macourková.
4: Samozřejmě byl tam ten psací stroj, měl tam telefon a kouřil tam, takže tohle je správně, že jsou tam ty cigarety. Já vím, že to není trendy, ale prostě ten cigaretový kouř k němu patřil.
0: Výstava Miloš Macourek králem fantazie bude v Muzeu Kroměřížska přístupná do 20. září. Až do 19. července pokračuje svými koncerty už 27. ročník mezinárodního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. Tato akce nabízí klasickou hudbu i slavné operní melodie v Arcibiskupském zámku a Květné zahradě. Už zítra, 29. června, si můžete ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku vychutnat smyčcová kvarteta Haydna a Beethovena. 8. července zazní ve skleníku v Květné zahradě slavná La Traviata a 19. července festival vyvrcholí koncertem mezinárodních dirigentských kurzů ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Více informací k programu najdete na stránkách www.hudbakroměříž.cz. V Jasené na Zlínsku bylo v červnu po rekonstrukci také slavnostně otevřeno Mikuláštíkovo fojtství. Vzácná roubenka z poloviny 18. století má i novou expozici. O ní řekla víc náměstkyně Valašského muzea v přírodě Lenka Drápalová.
5: Je tu vlastně celá expozice. Ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století. Tím záměrem bylo ukázat, jak se na fojtství žilo, a také osvětlit vlastně tři fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
0: Nově zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v Jasené je otevřeno denně od 9 do 17 hodin. V muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě zahájili autorskou výstavu Jakuba Zemana o době a kultuře válečnické šlechty starého Japonska Odkaz samurajů. Výstava představuje japonské meče a další zbraně a zbroje dávných válečníků země vycházejícího slunce, mečové záštity Tsuba, náčiní na čajový obřad, svitkové obrazy Kakejiku, masky divadla No a mnohé další. Výstavu Odkaz samurajů můžete v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě navštívit do 13. září. A například 11. července se k ní váže komentovaná prohlídka s autorem a bohatý doprovodný program s názvem Japonské odpoledne se samuraji. V Uherském Hradišti probíhá až do 5. července 19. ročník sportovně kulturního festivalu Slovácké léto. Ještě stále si na něm můžete užít dny plné sportu, zábavy a koncertů v centru města. Více k programu zjistíte na stránkách www.slováckéléto.cz. A jak už jsem slíbil, za chviličku se vrátíme do dění 66. Zlín Film Festivalu, jehož hostem byla i herečka Jana Naďová. Část festivalového rozhovoru s ní vám přineseme hned po písničce.
1: Český

0: Komiksový kreslíř, malíř a autor legendárního zeleného Raula Štěpán Mareš představuje v Kovozoo ve Starém Městě průřez svou tvorbou. Štěpána Mareše se na podrobnosti k výstavě zeptala přímo ve výstavních prostorách naše redaktorka Petra Sedláčková.
1: Pane Mareši, podle čeho jste vybíral díla, která návštěvníci uvidí?
2: Od všeho něco. Jsou tady obrazy, diváci uvidí ukázky z komiksů, ať už politických, to znamená Zelený Raul, který vycházel v Reflexu kdysi dávno a ten vycházel 28 let, týden co týden. Potom tady budou ukázky z komiksů nepolitických, který dělám pro sdružení Praxity Turism. To jsou komiksy o známých světově slavných lidech a to jsou lidi jako třeba Franz Kafka, Albert Einstein, Mozart, Emma Destinová například. Prostě lidé, kteří měli nebo mají co kdy dočinění s Prahou. Potom je tady možno k vidění asi x obrazů, takzvaná volná tvorba, olejů na plátně, akrylu na plátně a na výkresech. To jsou krásné ženy, auta, krásné, zajímavé, bizarní stavby. Prostě opravdu volná tvorba.
1: V čem je pro vás tady ten typ tvorby právě jiný než práce na komiksu?
2: Je to naprostá svoboda, protože vlastně tady můžete dát průchod svojí fantazii úplně naplno. To, co vlastně vidíte kolem sebe, nebo to, co vás zaujme, tak si vyfotíte, nebo si to uchováte v paměti, přenesete na plátno. Na rozdíl od třeba politické satiry, kde přece jenom se musí držet nějakých fakt, něčeho, co dotyčný politik skutečně třeba řekl, provedl, něco někde naznačil nebo udělal a vy potom na to uděláte ten vtip, že, nebo tu satiru, tak tahle ta volná tvorba, to je doslova volná, od slova volná.
1: Součástí výstavy jsou originály i známé kresby, které v minulosti vyvolaly velkou pozornost. Jaké je to po letech vidět je znovu pohromadě?
2: Někdy je to zajímavý, protože já si najednou vzpomenu, že vlastně ve chvíli, kdy se na to dívám na vernisáži ve Starém Městě, tady u vás, že je to třeba už 30 let od doby, co jsem dotyčnou věc kreslil nebo zhotovil a že vlastně jak ten čas strašně letí, jo, rychle a že mnoho set tisíc lidí, kterým třeba už tyto věci nic neřeknou, protože jim tehdy třeba byly 2-3 roky, že dneska jsou to dospělí lidé, kteří mají už téměř dospělé děti kolikrát, ale s chutí se na to podívám, ne, že bych se rád díval sám na sebe, to zase nejsem takovej narcis, ale tak jakože v duchu hodnotíte, co mohlo být třeba udělaný líp, jestli jste se trefila do té či oné podoby a tak dále.
1: Vaše práce často stojí na detailu a na nadsázce. Jak dlouho třeba vzniká jedna kresba nebo komiksová stránka?
2: Jak dlouho? Stránka komiksu podle toho, jestli se bavíme třeba o konkrétně třeba Zeleným Raulovi, si pamatuju, že na té stránce bylo třeba 10 až 12, 13 oken a takovouhle stránku komiksovou jsem dělal třeba 2, 3 dny, to znamená v přepočtu na hodiny třeba 14, 15, ale i 16 hodin čistého času. A když se jedná o historické komiksy právě o Albertu Einsteinovi například, tak i tahle ta stránka není zrovna úplně jednoduchou věcí, byť na stránce jsou třeba 4 až 5 oken komiksových, ale tam si musíte nastudovat dobu, v které Albert Einstein žil, jaké šaty, jaké obleky se tehdy nosily, jak tehdy vypadala Praha v roce 1905-1910, takže jste nakonec stejně na 14-15 hodinách čistého času. Je to o to legračnější, protože třeba mnoho lidí tohle to vůbec neví a potom vidí jednu jedinou stránku a zeptá se vás jako autorky, autora, jak dlouho ti to trvalo, tady ta stránka, tak 10 minut? A já se tomu vlastně nedivím, protože ono mnoho lidí si myslí, že opravdu vezmete do ruky tušku nebo pero, namočíte do tuže a za 10 minut, 12 minut máte hotovo, ne? Tak je to 12, ale hodin.
1: Na výstavě budou i osobní předměty nebo fotografie. Je to pro vás důležité ukázat návštěvníkům i něco ze zákulisí?
2: Nevím, jestli úplně důležité, ale on je to třeba zajímavý pro ty návštěvníky, že vlastně vidí fotky, když jsem byl malým dítětem a jak jsem teda vypadal, když mě byly 3 roky nebo 4, a nebo třeba věci, s kterými jsem si hrával, ale je tam taková všeho chuť. Já jsem měl to štěstí, to jako se s tím pochlubit musím, že vlastně od svých asi 15-16 roků jsem pravidelně jezdíval za takovýma úžasnýma lidma, jako byl Kája Saude, kreslíř, nebo Miloslav Švandrlík, spisovatel, autor Černých baronů. nebo Miloš Macourek, scenárista, nebo Vláďa Jiránek a Teodor Pištěk, malíř. Těch lidí bylo ohromné množství a já jsem měl prapodivný štěstí, že vlastně jako kluk z Moravy, z Vysočiny, jsem se už co by teda 13-14 letý dostal do ty Prahy za těma lidma a vlastně jsem je pravidelně navštěvoval a kamarádil jsem s nimi a oni mě brali jako opravdu snad bez nadsázky sobě rovnýho a jako kamaráda. Já si toho nesmírně vážím a rád na tuhle tu dobu vzpomínám.
0: Výstavu Štěpána Mareše můžou návštěvníci Kovozo ve Starém Městě v budově Dvojka vidět až do 30. srpna. Nabízí nejen známé komiksy, ale i osobnější pohled do autorovy tvorby a života. A za chviličku uslyšíte rozhovor s další výraznou osobností kulturní scény našeho kraje. Tentokrát zabrousíme do klasické hudby a vy si budete moct vychutnat povídání mladého, úspěšného kroměřížského klavíristy Jana Schulmeistera, který nedávno obdržel prestižní cenu BBC Music Magazine Award. Vydržte jen pár minut.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Mladý klavírista Jan Schulmeister z Kroměříže dosáhl ještě před svými 20. narozeninami fantastického úspěchu. V Londýně obdržel prestižní ocenění BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů. Při té příležitosti si s ním povídala Markéta Macháčková. Ptala se ho například na to, jak těžké je koncentrovat se na špičkový výkon, kolik hodin denně cvičí na klavír, nebo na jeho hluboké hudební kořeny a zděděný vztah k hudbě.
1: Vy jste šestou generací vlastně své rodiny, která se věnuje hudbě. Jak vlastně velkou součástí toho denního režimu doma je hudba a vždycky byla?
2: Tak je to samozřejmě podstatná část. A vlastně já si myslím, že tady úplně ani nejde o tu, řekněme, nějakou historii rodinou generační, ale vlastně už ten fakt, že maminka je klavíristka, vlastně pedagožka na Kroměřížské konzervatoři, tatínek houslista, pedagog tamtéž a člen Vihanova kvarteta, takže v podstatě dalo by se říct, že jsme takový rodina výkonných umělců, interpretů, tak samozřejmě ten kontakt s tou hudbou je naprosto věc samozřejmá a strašně krásná.
1: A je to takzvaně prorostlé do toho běžného denního režimu?
2: Je to tak. Já si myslím, že úplně nejvíc je to vidět při cestách automobilem, kdy, a to je spíš z mojí strany, kdy si neustále vyprosívám poslech nejrůznějších skladeb, ať už klavírních, orchestrálních, tak to někdy už je to samozřejmě jako až moc přehuštěné tou hudbou, ale já jsem za to moc rád.
1: A bylo to tak vždycky? Třeba když už jste byl malý, měl jste třeba nějaké své oblíbené autory, což třeba bylo i nezvyklé, aby si třeba sedmiletý kluk chtěl pustit třeba Šostakoviče nebo něco podobného?
2: Tak v 7 letech Šostakoviče úplně ne. Tak v 7 letech to já jsem byl spíš obdivovatelem takových virtuózních, brilantních skladeb a postupem času se vlastně ten střed zájmu přetvořil nějaké niternější, hlubší skladby. No ale třeba, když jsem byl opravdu úplné dítě, ještě předtím, než jsem vůbec začal nějak konstruktivně hrát na klavír, tak já jsem byl obdivovatelem třeba Abby nebo Ivana Mládka, Michaela Jacksona, ale tak postupně se to vlastně přetvořilo jen tu vážnou.
1: Vy jste před chvílí řekl takové krásné slovo, než jsem začal konstruktivně hrát na klavír. Tak co to znamená? Znamená to, že jste začal opravdu cíleně a déle cvičit denně třeba?
2: Já to beru, protože ono už je to samozřejmě strašně dávno, tak já to tak orientačně beru jako chvíli, kdy jsem začal navštěvovat základní uměleckou školu, vlastně ve třídě naprosto úžasné paní učitelky Evy Zonové. A to bylo v 5 letech a vlastně to já beru jako takový začátek toho konstruktivního hraní na ten nástroj.
1: Jak dlouho cvičí takový malý klavírista a jak dlouho cvičíte teď?
2: To je taková volatilní otázka. On každý k tomu přistupuje jinak. Já když třeba bych zabrousil víc do historie, tak třeba Sergej Rachmaninov je známý tím, že v nějakém svém období cvičil třeba i 13-14 hodin denně. Naopak na druhé straně se nachází Frédéric Chopin, který svým studentům za každou cenu nedoporučoval jít přes limit 3 hodin, což samozřejmě tak to je zase i z dnešního pohledu s tím, jak obsáhlý repertoár je, trošku nedostačující, ale já si myslím, že za mě osobně udržovat si 4 až 5 hodin denně a je to ideální.
1: Vy studujete na Brněnské JAMU, máte mezinárodní úspěchy, hodně cestujete, vracíte se do Kroměříže rád?
2: No já se vracím do Kroměříže, tak je to můj domov, je to, kam mě srdce úplně nejvíc táhne a naštěstí mám možnost tam být opravdu většinu času svého, takže za mě to je ideální stav.
1: Vy si dokážete zorganizovat svoji mysl tak, aby se absolutně koncentrovala na výkon.
2: To je potřeba.
1: Jak se to dělá? Je zatím velká práce a třeba
2: určitě
1: roky vývoje?
2: Přesně tak, je to dlouhodobý trénink. Samozřejmě člověk musí mít nějaké dané vlastnosti, se kterými se narodí, ale tak jako tak si je prostě musí tříbit. Opravdu je to velmi dlouhá cesta, aby se to v podstatě dostalo do tohoto stavu, kdy ten člověk je schopný se zakoncentrovat vlastně za téměř jakýchkoliv událostí.
1: Hmm. Je pravda, že někdy třeba ty podmínky nemusí být úplně ideální, přesně může tak, se vám něco v hlavě vlastně honit jiného. A v tu chvíli, když tady usednete za klavír a musíte v tu chvíli vydat ten výkon, co se vám honí hlavou? Prostě vypnete a myslíte jenom na tu muziku.
2: No, vlastně tam nějakým způsobem je důležitý vypnout se od jakýchkoliv rušivých elementů, jak už třeba z publika, vlastně pokud třeba je tam nějaký hluk nebo nějaké myšlenky nesouvisející s tím výkonem. A v podstatě jsem ponořen do té tvorby teď a tady.
0: Nechal nás také nahlédnout do své tvůrčí mysli úspěšný mladý klavírista z Kroměříže Jan Schulmeister. A za pár minut se už zaměříme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín na to, co nás v kultuře čeká v našem kraji v příštím měsíci.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: A teď si můžete s Českým rozhlasem Zlín naplánovat letní kulturní program až do dalšího vydání magazínu Natuře v kultuře. Zde je troška inspirace. Hned 1. července proběhne ve Valašském Meziříčí vernisáž dvou výstav. První představí v galerii Sýpka pozoruhodný site-specific projekt výrazné ukrajinské umělkyně žijící v Bratislavě Oksany Sadovenko. Výstava se jmenuje Sny tvých druhých. A v galerii Kaple bude zahájena výstava slovenského vizuálního a konceptuálního umělce Pavola Trubena Utopický mýtus. Výstavy Oksana Sadovenko Sny tvých druhých a Pavol Truben Utopický mýtus budou v galerii Sýpka a Kaple otevřeny do 2. září. Od 4. do 5. července se bude konat už 27. ročník cyrilometodějských oslav Dny lidí dobré vůle ve Velehradě. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a nese motto Srdcem i rukama, aneb ve službě životu. Kromě nedělní, národní poutě a slavnostní mše před bazilikou proběhne také tradiční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, Hanou a Petrem Ulrichovými nebo Vladimírem Javorským a dalšími. Připraveny budou vzdělávací semináře, program pro rodiny s dětmi, ruční přepisování Bible, setkání mladých i tradiční setkání vozíčkářů. Novinkou letošního ročníku bude také stan, kde si návštěvníci budou moct nechat udělat preventivní zdravotní vyšetření. Více informací k programu najdete na webu dnylididobrevule.cz. O víkendu 10. a 11. července můžete navštívit otrokovické letní slavnosti. Na tradiční venkovní akci vystoupí na hlavním pódiu v parku před společenským domem například Sebastián, Leny, Barbora Poláková, Petr Bende a další. K tomu gastrofestival a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Podrobnosti k programu jsou například na stránkách města Otrokovice. Poetika Boženy Augustínové bude k vidění ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti od 23. července. Právě tento den bude totiž vernisáží zahájena stejnojmenná výstava z pozůstalosti této rodačky z Topolné a absolventky Uhersko-Hradišťské střední umělecko-průmyslové školy, kterou Slováckému muzeu věnovali synové umělkyně, malíři Andrej a Martin Augustínovi. Jejichž ukázky tvorby budou na výstavě také k vidění. Výstavu Poetika Boženy Augustínové můžete ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti navštívit až do 8. listopadu. Ve dnech 21. až 25. července se bude v Holešově konat 26. ročník Festivalu židovské kultury Hamakom. Během něj můžete například ochutnat košér vína i jídla, zatančit si na náměstí židovské tance nebo se zaposlouchat do tónu klezmerové hudby. Více zjistíte na stránkách www.židovskyfestival.cz. Krásnou tradiční přehlídku v srdci Slovácka bude už po 52. hostit Uherské Hradiště. Letní filmová škola se tam bude konat od 24. do 30. července. Z pestré nabídky filmů, besed, workshopů, setkání s hvězdnými tvůrci a bohatého doprovodného programu můžete vybírat na stránkách LFS jako letní filmová škola.cz. 27. července odstartuje zahajovacím koncertem v sále Rondo kulturního a kongresového centra Elektra jubilejní 30. ročník Akademie Václava Hudečka a 19. ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích. O slavnostní zahajovací atmosféru se postará Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka. V programu koncertu zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Friderika Chopéna nebo Maxe Brucha. Akademie Václava Hudečka a festival Svátky hudby v Luhačovicích potrvají do 7. srpna. Přesný program je k mání na webu www.akademievhudečka.cz. A další kulturní přehled vám poskytujeme také na našich stránkách zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Červnové vydání Na túře v kultuře pomalu končí, před vámi je ale spousta kulturních zážitků, tak si je s radostí vychutnávejte. Protože, jak už řekl Antony Kepinski, civilizace to je moc nad světem, kultura je láska ke světu. V tomto duchu vám až do našeho příštího setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín přeje hodně lásky i Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V okolí Pusteven vznikají dvě oficiální nocoviště pro přespání turistů. Stavební úřad v Luhačovicích na Zlínsku čeká stěhování. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka v pondělí. Přes noc a k ránu bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty naměříme kolem 18 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Na Pustevnách v Beskydech a v okolí Horského střediska vznikají dvě nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanice Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do Kněhyně. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s přibližně 6 lůžky.
2: Jak budou nová nocoviště na Pustevnách fungovat, vysvětluje manažerka fondu Pustevny Petra Kavková.
3: V případě, že je tam volno, rozloží stan v 9 ráno, musí tento stan zbalit a odejít.
2: Provoz nocoviště na cyklostezce pod Kněhyní se ještě dolaďuje, dodává nezávislý starosta prostřední Bečvy Radim Gálik.
4: Ještě promyšlíme, jestli to necháme otevřené opravdu pro každého, bez nějaké kontroly, anebo prostě zavedeme nějaký rezervační systém, abychom měli ty nocležníky pod kontrolou.
2: Cílem nových nocovišť je omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Z důvodu stěhování bude zítra a v úterý pro veřejnost uzavřený stavební úřad v Luhačovicích. Nebude možné vyřídit záležitosti osobně ani nahlížet do spisové dokumentace. Jak řekl tajemník městského úřadu v Luhačovicích Dalibor Liška, stěhování se týká výhradně stavebního úřadu. Novou adresu získá na ulici Masarykova. Oddělení územního plánování zůstává i nadále ve svých stávajících prostorách. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady.
1: Počasí.
0: Přes noc a k ránu bude ve Zlínském kraji převážně jasná.

0: Dále máme hlášenou havárii auta u sjezdu z dálnice D1 mezi Hulínem a Kroměříží. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Květa Navrátilová a blahopřání s písničkou. Hezký večer, u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Jiřího Vrány Růženy Sipěnové s názvem Nejhezčí a já věřím, že vás tato polka trochu, alespoň trochu potěšila. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Lubomír, na Slovensku slaví jmeniny Beáta, ještě jednou vše nejlepší. Já vám připomenu ještě telefon, takže telefon 726 46 5200. Budu se těšit, tak snad ty linky budou fungovat. No a pojďme na další písničku, kterou máme připravenu. Krásná Vladimír Pfeffer, Večerní dědinu a Vacenová.

0: Tak krásný valčík nám dozněl a pojďme si poslechnout Jardu Wolfa z Otnic, kterého vítám. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško, zdravím vás i vaši kolegyňku zdravím.
0: Ano, děkujem.
1: A dnes mám takové přání. Zítra je Petra a Pavla, ano. Tak bych chtěl popřát Petrům a Pavlům, kteří se objevují v dechovkové branži. Tak to je Petr Grufík, starší, mladší, ano, to je z Vlaseňováku, potom Pavel Skopal, starší, mladší, to jsou z Glorie, muzikanti a ano. Ještě Pavel Nevazil, to je zase z Vlaseňovánky, umělecký vedoucí a z Filharmonie Bohuslava Martinu. Takže všem tady těmto Petrům a Pavlům, já jsem na někoho zapomněl, ale no protože jich je moc a když to všechno vyjmenoval, tak aspoň některý, tak všem, který znám a znají mě a jsou Petrové a Pavlové a jsou z dechovkové branže, tak jim přeju hodně zdraví a štěstí a spoustu krásné, líbivé muziky.
0: Výborně. Tak my si toho moc vážíme, vy jste takový podporovatel a to je úžasný. To je nádhera.
1: A zdravím taky všechny věrný posluchače, kteří mě znají prostřednictvím rozhlasu a kteří mě rádi poslouchají třeba. Mm-hmm. Jo, takže zdravím i vás, jako paní Květuško
0: a všechny
1: lidi, kteří dělají pro nás tady tento krásný pořad, protože dechovka je ta nejlepší na světě. Jinou muziku ani neposlouchám.
0: Dobře, tak vy jste to opravdu zanícený a já si toho vážím a je to úžasný. Ono to tak jaksi dává dobrý příklad ostatním. Tak, ano. Pane Jardo, já vám přeji, pokud možno, mírnější počasí a tím pádem přívětivý podvečer a večer.
1: Ano, děkuju vám. A budu se těšit příště.
0: No já také. Tak nashledanou.
1: Mějte se.
0: Tak přátelé, pojďme na písničku. Větr fůká od Lukova, no to prosím. Tak trošku větérku budeme mít. Libor Mikl, Vladimír Salčák a Frištátská Javořina.
2: Český rozhlas Zlín.

dozněla nám polka a pojďme si tady předávat e-mailovou poštu. Mám tady před sebou přání, které ráda předám panu doktoru Janu Boleslavovi z Tišnova a přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, poznávání pěkných nových věcí z různých oblastí historie i současnosti v chemii, farmacii, hudbě a tak dál. A přeje mu to pan inženýr Milan Kakrda, nadšený amatérský fotograf, milovník starých map, krás přírody a jejich nesčetných tajemství. Tak a jinak tady ještě je taková zajímavá poznámka. Pro zajímavost dodávám, že se svátek svatého Jana Křtitele slavil 6 měsíců před Ježíšovým narozením, jelikož Jan byl podle evangelií o půl roku starší. No takže pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova, kterému jsme teď dodatečně popřáli k jeho svátku. Tak velmi rádi, no a pošleme i písničku, samozřejmě. Takže slunko nízko, Joška Severin, zaspívají nám Jitka Osičková, Břetislav Osička a cymbálová studiová cymbálová muzika doprovodí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ano, přátelé, jsme zpět, pořad Blahopřání s písničkou a já mám tady přání. Prosím o zahrátí pěkné písničky pro našeho zeťáka, pana Petra Kvasnice z Rouchovan k zítřejšímu svátku. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí přejí děda a babička z Popůvek a sestře do Stříbrnic, jen tak pro radost děkujeme. Ano, rádi zahrajeme vám všem a bude to písnička Emanuel Červeňanský, Veselost je medicína a bude nám hrát Drietomanka.

Tak Drietomanka nám dala takové dobré doporučení, vidíte? Tak pojďme se věnovat dalším přáním. Prosím, zahrajte hezkou písničku paní Elišce Ričovské z Lanžota, která v pátek 27. června oslavila krásné 83. narozeniny. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a přeje ho manžel Jenda, vnoučata Honzík, Tereska a Marianka s manželem Vaškem, dcera Eliška se zetěm Milanem a Jana se zetěm Petrem. Děkuji, Sadilová. Tak, přátelé, písnička další pod Grumvířskou lůku. Lidový Valčík a bude hrát Moravěnka.

0: Tak dozněl nám valčík pod Grundvízku lůku, zaspívala nám Jarmila Kachyňová, Jožka Šmukař za doprovodu Moravěnky a dovolala se k nám milá posluchačka z Brna. Tak já vás zdravím, prosím, můžete?
1: Dobrý večer, prosila bych o vzpomínku na mýho tatínka, který je 50 roků po smrti, jmenoval se Ladislav Kopecký. A sestra Ladislava Vypáchová je 5 roků po smrti. Vzpomínáme na ňu dcera a vnučka a dcera a vnučka. Vzpomínáme na oba dva. Už je to hodně dlouho, tak by bylo možné poslat jim tam návrh nějakou písničku, jak se jim mlčejí spí.
0: Ano, určitě. Ano, nashledanou. Tak přátelé, pojďme tady na další ještě e-mail, který tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína a písničku posílá kamarád Broněk. No a já manžele Hochmanovi samozřejmě také zdravím a posílám písničku a doufám, že se jim bude líbit. A je to pánové Rapáč, Fischer, Polakovič, Cestička cez Bílou horu a Záhorjenka.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak přátelé, pokračujeme v e-mailech. Dobrý večer. Dnes se dožila 50 roků paní Jana Uhrová z Prahy, rodačka z Opavy. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Miroslav, syn Tomáš, syn Petr, dcera Sofinka, sestra Vlaďka s rodinou a bratr Pavel s rodinou, rodina Uhrova a rodina Zapletalova. A další písnička. Čekám, až se rozední, tak tuto lidovou si poslechneme od sourozenců Baťkových za doprovodu cymbálové muziky Petra Olivy.

krásná písnička dozněla a pojďme předávat zase e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka, jeho maminku, paní Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. A která že to bude? Pálavské vršky, Josef Konečný a Moravanka.

0: Dospíval Břetislav Osička za doprovodu Moravanky Pálavské Vršky a pojďme přivítat paní Lenku ze Zbraslavy. Já vás vítám, dobrý podvečer.
1: Já bych chtěla popřát vám, jak jste na ty narozeniny.
0: Jejda.
1: Já jsem dovolala. Potom bych chtěla popřát Ivance Sabákové, aby se dala dohromady.
0: Ano, určitě.
1: Aby tam byla s váma.
0: Ano.
1: A pak bych chtěla poděkovat za minulý týden za koncert, tady jsme měli 50 let a zpíval tady pan Helán s Leonou Čákovou a jak jsem ho popřála k 80. tak ať je zdravé a všechno, hned tě poznal. A pak rodině Elznerových jen tak pro radost do Říčan a do Byteše, pak rodině Pokornových ke kostelu. A to by mělo být všecko. Hlavně, ať vy jste zdravá a všichni tady z těch, co jsem jmenovala, jo?
0: No a ano, ať jsme Helán. Zdraví, ať se slyšíme, vidíme, vysíláme,
1: ale
0: hrajeme.
1: Ale pěkně se staral, ale je furt stejný pan Helán.
0: Co, já se vám teď nerozuměla, prosím.
1: Pan Helán, že pěkně se staral, ale jinak je furt stejný, furt je chudonké a všecko.
0: No jasně.
1: On
0: je šikovný.
1: U nás tady, minulý týden.
0: Ano, ano, ano, to je dobře. To je dobře. Tak, paní Lenko, bude-li to vše, tak já se s vámi rozloučím.
1: Až 11. potom zavolám, bude vzpomínka na mýho přítela potom.
0: Dobře, dobře a děkuji moc.
1: A vy se držte, vy se držte.
0: Ano, ano, rozkaz šéfe.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. Tak a pojďme na další telefon, já si ho vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, u telefonu Pavel Janča z Líne Malenovice.
0: Ano, já vás zdravím, pane Pavle.
2: Ano, já bych, zase včera mi to nevyšlo nějak se dovolat, tak včera bylo Ladislava, tak bych chtěl popřát Ladíkovi Jančovi z Doubrav těm meninám hlavně zdraví a boží požehnání. Jestli Ladíku posloucháš, tak tě zdravím. Ještě tu mám dvě vzpomínky, nebo spíš připomínky, protože já jsem je nepoznal.
0: Ano.
2: Je to můj náš staříček, můj děda Václav Večeře se jmenoval. Ano. A včera by se dožil 147 let.
0: Ano.
2: Další Václav Večeře, taky můj praděda, by se ten, nevím, který měsíc ani den, ale tento rok by se dožil 188 let. Tak to je jenom taková připomínka, že to bylo v našem radě takové... Taky milí lidé. No.
0: Milí lidé, ano. Rádi na ně vzpomínáte, to je dobře.
2: No, to je tak děkuji dobře. Pěkně a děkuji pěkně. A
0: pane Pavle, přeji vám také přívětivý večer a co nejmenší teplo.
2: Ano, děkuji. Ano. Naschledanou.
0: Naschledanou. No a přátelé, já mám tady ještě před sebou jeden e-mail. Dobrý večer, včera měl svátek. Farář, otec Ladislav Svěrák z Olomouce. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí farníci z Dolního Němčí. Tak předali jsme a písničku hrajeme. Vladimír Jurča, Keď sa večer stmívá, zpívají Lucie Maršálková, Jarmila Slobodová a hrají Skaličané.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak dozněl Valčík a čeká paní Věra ze Studence. Co máte na srdci? Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosím opožděně chtěla popsat Mařence Musilové z Koněšína, která v pátek oslavila 70 let. Tak hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka a stálý úsměv na tváři, jaký má, i přeje Věra a celá rodina. Děkuji vám moc.
0: Ano, ano. Ať se vám daří a pěkný večer. Nashledanou. Tak jdeme na další písničku. Co písničku? To bude Verboňk. U Dunaja šaty peru. Lidoví a Kumpánovi muzikanti.

Tak Verbuň k nám zaspívali Zdeněk Baťka a Zdeněk Baťka mladší u Dunaja Šatyperu a kumpánovi muzikanti doprovodili. A přátelé, my tady máme ještě prostor pro jednu písničku. Karel Vacek starší, poslední korunu mám. Otextoval taktéž Karel Vacek starší a bude nám zpívat Josef Síma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. Loučíme se orchestrální skladbou Metoděje Prajky Tichá noc. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Z rybníků v Kroměříži rybáři odstranili přes 2,5 tisíce invazních ryb. Vsetín přes léto opraví nevyhovující hřiště u základní školy v Rokytnici. Žádanku na mamografické vyšetření nebudou ženy od července potřebovat jen ve výjimečných případech. Přes noc a k ráno bude jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty naměříme kolem 18 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazních ryb. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během dvoudenního odlovu vylovili přes 2,5 tisíce sumečků černých a dalších 62 sumečků amerických. Invazní ryby původem ze Severní Ameriky se rychle množí, požírají jikry, plůdek i chráněné obojživelníky a mohou výrazně narušit celý vodní ekosystém. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.
4: Metkův rybník je jediným známým místem ve Zlínském kraji, kde se sumeček černý vyskytuje. Podle rybářů se díky pravidelné regulaci jeho počet postupně snižuje a naopak přibývá původních druhů ryb, například plotic. Ulovení sumečkové se využije jako krmivo do zoologických zahrad.
2: Základní škola v Rokytnici ve Vsetíně se dočká během prázdnin nového sportoviště. To dosavadní je léta v původním stavu. Teď ho čeká velká přestavba. Co všechno na děti u školy čeká, popisuje lidovecký místostarosta Jiří Růžička.
5: Nově vznikne běžecká dráha, budou vybudována taky víceúčelová hřiště dvě, na kterých děti budou moct aktivně trávit hodiny tělocviku a bezpečně hrát různé hry a míčové sporty.
2: Žádanku na mamograf si budou muset ženy nadále obstarávat u gynekologa nebo praktického lékaře. Od července je mamografické centrum bude moct bez žádanky vyšetřit jen ve výjimečných případech. Třeba pokud dokument ztratí nebo jim propadne, ale taky když nemají gynekologa ani praktika. Podle zakladatelky mamografického screeningu v Česku Miroslavy Kovajsové centra ani nemají kapacitu na to vyšetřit každou pacientku bez žádanky.
6: Třeba na mých dvou pracovištích my přijmeme během hodiny takových jako 30 žen nám tam projde. Dělají to teda dvě laborantky nebo dvě ty úřednice, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty. A teď si představte, že by ještě k tomu vystavovali žádanky.
3: Sport.
2: Jihoafričtí fotbalisté si dnes večer poprvé v historii zahrají vyřazovací fázi mistrovství světa. Ve 21 hodin nastoupí v Kalifornii proti Kanadě. Tu čeká v playoff na světovém šampionátu také premiéra. Další dva dnešní boje o postup odehrají Brazílie proti Japonsku a Německo proti Paraguaji.
3: Počasí.
2: Přes noc a k ránu bude na území našeho regionu převažovat jasná nebo skoro jasná obloha. Nejnižší teploty dosáhnou 23 až 20 stupňů, v údolích bude lokálně i kolem 18 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na sjezdu

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsí, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnoza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu, co nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, já bych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství, pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, jak kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. To první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích. To je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdes. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. Dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kdy Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli, třeba flash disk, sherry rajčátka a další zajímavosti.
1: Jak vlastně vaše online kurzy fungují?
2: Online kurzy fungují tak, že většinou je to třída asi 6 až 8 studentů v těch jazykových kurzech. Někteří z nich se znají osobně, ale někteří z nich opravdu se znají jenom online. A ta třída s lektorem i s učebnicí se schází přes program Zoom, který možná hodně lidí zná z doby covidu. Takže vlastně ten jediný rozdíl mezi tou klasickou jazykovou školou, jazykovým kurzem a našimi kurzy je, že se odehrává u každého doma za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
2: Ty kurzy jsou úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družení k Federaci židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
2: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexy židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života a běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavu, a to znamená o těch týdenních úsecích čtení story. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Lodrových škol Alžběta Glancová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Moc rád děkuju. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu. Na text biblického žalmu zpívá sbor Lvíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kota se během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vytázková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během druhé světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.
2: Životní příběh Jaroslava Kotase zpracovali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích.
1: Tatínek musel Jaroslava ukrýt, tak se dostal do prostředí, které neznal. Jak moc mohla válka ovlivnit jeho dětství?
3: Válka skončila a maminka se opravdu vrátila. Ne každý ale měl takové štěstí. Většina jejich příbuzných už domov nikdy nespatřila. Nevrátili se jeho prarodiče, jeho teta s manželem ani jeho bratranci.
4: Jmenuji se Jaroslav Kotas, narodil jsem se v Praze 1903-1942.
1: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
4: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedi, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
5: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42. roku vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, nebo můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, to už mám vystaráno, že já se nemusím. No a přijela někdy až v červnu.
2: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelu v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
5: 53. rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
2: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kotas základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
0: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění, zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic dobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho baťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození, pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v něm se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17-letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. S tiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koh-i-Noor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného spinadla udělal předmět s aurou zácnosti. Později se název Koh-i-Noor spojil i s Valdésovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdés cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdés ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdés přátelil s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péči o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemian z Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. V zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdése věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdés na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdése in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hodina.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilány. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralí. Sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší.
2: Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy.
2: Počasí.
3: Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Očekáváme, že bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě republiky kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku až kolem 38.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.

1903. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Saint-Tropez, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Jsi z jiný planety, Víru Dej, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový singl se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Srdce točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na paměti.

0: České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat. Ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku a na Zakynthosu, je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
1: jo.
2: Celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia. Mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Heilala, dnešní host zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattel. Kate Mattel je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattel má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, poslední novinka dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku, zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mattel. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou 3 novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900 1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900 1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte, a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69, a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mattel, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili 3 novinky a 2 z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Ronny Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debitově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva. Tak jako

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva, to je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným známým kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je o 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedivím, že v tomto kole hitparády také cestujeme, už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti, možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám, číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Jsem zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jeho vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hey Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi Holky Tong, hit Mezera 2. A první místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane. Rudy Sakaly dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: budeme dál.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 4:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává Ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech. Během odpoledne a večera místy přehánky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla, a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju, a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidích existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci, a vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtyška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou

0: odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
1: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
0: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jen jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
1: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
0: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mlíka, nepřed mícháš to?
2: Tady tohle to je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krem chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí, jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No.
2: No, konečně to někdo ocení, konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby, já si toho vážím hodně, trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby, takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech zhruba 20x30 cm. A klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho.
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie, krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičené kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězla, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy. Jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden. Je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy. Tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Hlavní hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ješkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jituško, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju. Takže
0: jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Ne. Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky s ním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ješkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připíjejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry. Protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Luzině směr na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slangu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom

0: dát pauzičku.
1: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme nahrát. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase nahráti. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
2: Ne.
1: Vy neznáte Věšák?
2: Ne.
1: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
2: Ne.
1: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
3: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
4: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě. A já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
5: To ti nikdo neuvěří.
4: Ano. hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
0: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
0: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
4: přesně,
0: to tady
4: přesně,
0: zůstalo.
4: A ta šatna dámská byla tam, kde je, a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal. Když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
3: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte. Devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé.
0: Tak
7: Já mám takovej něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká, tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal, krásný, maminko, všichni mi tleskali.
3: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
4: Mi brousila mezi mými spolužáky na Damu a díky tomu jsme se vlastně, vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
2: A Petra ti ho přebrala?
4: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
0: Ne, já taky
4: měla.
0: Jo, tak aha.
4: To máš teď sedláč.
2: Teď se to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
0: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, Tomáš Sedláček se jmenoval herec.
2: Tomáš
4: Ale to je strašný. My když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
0: No,
4: a vy pořád ještě tak jako...
2: A vy pořád ještě jezdíte.
4: Ano.
0: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
4: Nervozní,
0: no, no, no.
2: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
0: No tak může,
4: tak
0: ale...
4: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
0: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
4: Domu manžela máme.
0: A celkem jsme to trefili.
4: Ano, dobře. Ano. Teď
2: už... Máte mladší...
4: Ano, obě.
2: Obě.
0: Obě.
4: To by jinak,
2: no tvý ho zná velice dobře.
4: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
0: No jo, no jo.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojit na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky pětiletého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Ty myslíš takový to...
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko se... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemáty z ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedl. nedá, jo. To bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě. Polštářku koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než snad kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když se ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní úřad.
3: Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnější psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny zrady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet k tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude čísti, se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej
10: dárek. Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy v pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na její místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: představu.
9: Ona ještě
11: vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si zdravý, lekko blíž. Jo, jo, karton dal bůrek, a taky porcelán.

Moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme.

0: Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, Hergotik, já jdu snad ze všech nejdál, když to není možný. Tam, co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku, že jo, to jsou zase jižní Čechy. No, ale na ten Kežmarok teda nezapomenu, to byl hrozný, my jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou, jo. Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu, ale že má vojnu jako koníček. A vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete bežať anebo ležať. A když budete ležat, tak se budete zahrabávat, jo. Ale tam to bylo doslova. Jo, to jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Uh-huh. To bylo věčně poklusem a to, no, hrůze a děs.
1: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme tady třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
0: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší, ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu a říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, dej, to je snad spolužačka. Tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo. A najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Tak já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Hulíšských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? A já, Pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, to jsou vojáci, já, Pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, hele, že pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Hulíšských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužačku, jo. No, to jsem opravdu koukal, no.
1: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
0: No, co
1: třeba jste stál
0: ani
1: v obchodě, třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách, kde vás někdo oslovil...
0: No hlejte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, Ježíš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já pám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo. Různý, pro, hlavně pro Karla.

0: Tak hotovo, jsem se mi složila.
1: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
0: Mám tady taky básničku samozřejmě.
1: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
0: Tak, bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, ústu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí. To by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
1: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
0: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho. Vidíte?

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady je Robert Olomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám tam, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní. Moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hané, to už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání jo, na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám. A stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni za této Lukavice na kole. No a zkrátka jsem zabloudil. No, a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. No, bylo to nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správném místě.
1: Jo, vůbec to neznám, toho pánu, ale pomohlo mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste s námi tu chvíli
1: vysílal. Jo, na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, Vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší, tak kdo nám volá, kdo je s námi? Halo, ještě někdo, prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No, to jste to vzala hezky rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se, ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě, no a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila a tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak si to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla více přihlášek a takhle mě oslovila a tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska mi 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím o tom za nějaký rok. O té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda.
0: A nebo to nebyla náhoda, ono to nezní jako náhoda, Ludmilko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak
2: ovlivnila? No,
0: neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. Tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec také. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchala. Se tomu divím. Do dneška se tomu divím, jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Revizí, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my? Ale kam vy tady jedete, Hradečáci, jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Previdzi nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdí a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale ono pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebyla to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo? A my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Previdzi, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No,
0: přemýšlím,
1: tak to je asi tak.
0: Jestli by pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, jeli přes Kováčovou do Krupiny se známejma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě stavili jsme se na tom koupališti v Kováčoví a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterýma jsme se tady nikdy ani tak znali jsme se, nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh, bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo, děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život. Jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte přidat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, u tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimou v Ústí.
0: Aha, dobře.
1: U tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a nastarala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se kolem lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesů a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl pocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, tak je staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal, halo, a ozvalo se pomoc, a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam, se pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vylítne. A on, že prosím vás, pomožte mi, já mám nachvat asi ručníkový, strašné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. A já říkám, no to musím zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích a... Tak jo, si zavolíte, tak jsem zavolil nemocnice, nebo co to bylo, jo, jeden, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostane cestu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolil sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, z hodou okolností já jsem byl kusě kotat, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit studnu, že on došel změřit studnu a dal mi takový pásmo, tam byla písťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačněte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačněte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takovýho technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo, to má půl hodinu z nás vyjel v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože tam se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám to, že vaše vize, že tam dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem, no, ten se svíjel, oni ho odnesli do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe, a on mě poděkoval, že jsem zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkání a tak. Tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arno Štvašíček z Ostravy, televize Nova, a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora, tam spali v hotelu Palca, tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec dojet, tak jsme 50 kilometrů a zase mi to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u té studny to bylo, a tam přestavěný palác, luxusní, a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. On byl známý režisér, Arno Štvašíček, on natáčel v Americe a všade přičičil mi o vesmír a všelico a oni ho neznali, a tak já se jim to povedal člověku a tady pan režisér to šel natočit a jestli bychom mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arno Švaříček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a no, potom mi poslal nějaký peníze jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten svět. Pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil u televizi, prodával se lístky na večeře a podíval a říkal, já co tam chceš?
0: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
1: No? Není slyšet?
0: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
1: Ano. Že to tak dopadlo.
0: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu. Já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
1: Díky.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mě, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterýho já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem totiž úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protičky a podíval se na mě a říká, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili. A říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd. A říkal, až doštuduju, tak to budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říká, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Za Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím. A já jsem se tomu musela smát. Že jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že bydlí v Kroměříži. Takže za tolik let jsme se potkali a byla to velké překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No a tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska. My se za tolik roku jsme se poznali.
0: Ano, a vy už držíte čtyřletou dcerku.
1: Že se on se nezměnil, ale já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil. A paní okamžitě poznal.
0: A Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
1: No, tak
0: vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
1: No tak určitě se taky stalo, to víte, že panče, já jsem dost jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla jako cestovatel, takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě seženou byt, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u ní asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce. Protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl. Že by mě pomohl to finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zraku, já to bylo na porodní asistenci, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
0: Paní Aleško, takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, bylo. Jsme rádi, když se zapojujete.
1: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně, hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
0: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
1: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo, ale když už nemáte kam utíct, takže jinak já chodím denně na procházky a dnes to mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoď, tam bude strašně horko a důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
0: Děkujeme, opatrujte se.
1: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
0: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže udělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře. Tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím. Konečně jsem se taky k vám dovolala. Skutnu jenom rádio. Protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. Mm-hmm. No a dnešní téma. Já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic. Otázka 10 kilometrů. Uh-huh. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s pošťačkou. Příjemná, úplně superová ženská. A tak jsme se tak bavili, kamarádili a to a jak říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto. A ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on se ti na to mrkne. No tak mi v pátek zavolala, v sobotu, že její manžel už je doma a to. A že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šiftu, plné zuby. Tu práci dělám od 18 let. No a říkám ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, seš doma, staráš se o nás, tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometrů, no a ta pošťačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte to, jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám dva syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec. Na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně superové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, nebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala jsem vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát

0: jako tak slušně, krásně. Říkám, Jaruško, poslouchej. Ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože shodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, takže bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku, dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
1: A co tak vás na něm tehdy zaujalo jako první?
0: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Jak, na vsi knižku, jak se u nás říká tady na Moravě.
1: Krásný příběh, romantický.
0: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela a úplně paráda. A jsem spokojená, jako se. Je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se nemůžu představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
1: To je dobře, třeba od toho téma, jsme tady.
0: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři anebo to. Já když jsem zašla s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít, takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
1: Paní Emo, držíme se stále tématu, nebo jsme někam
0: přeskočili? Držíme se tématu, no.
1: Dobře.
0: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říkal, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže úplně superové. A právě byste měli téma takovéto setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat. Chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
1: Děkujeme.
0: Opravdu, jedno bude ještě dvojče.
1: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
0: no
1: i tady na vlnách Noční linky Českého rozhlasu.
0: Děkuji hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Jo, já jsem
1: ale to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
0: Dobře. Přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže to ještě půjdu s pejskem, protože přes den se nedá samohorku, ona nechce Dianka chodit moc. Ano. Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás a potom běžím
1: to
0: ráno do práce.
1: Tak mějte tak, se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do smozové sadytky, malý moment, ale zbytný, do smozové sadytky a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No my vám taky děkujeme, ale ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách?
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda do slova do písma nevoláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem vez Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa. Tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo. Já nevím, třeba jako 1-2 km. Jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já, samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil? Když jste se někde zastavil?
2: No, to jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Tak oni mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je za pokuku docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí nebo ne. A já tam přijedu, tam stáli nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 euro, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam je takový svod, který vás doveze do těch outletů, to je to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se, my jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím. Mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Anna Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydali ve Frenštátě a kluci měli tak asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jsem měla trochu větší tašku a manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem. No a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku. No ale zhodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky v té pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak. No, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako. No a pak asi volala bratrovi a pak jsme bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit. A ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale i do
1: tenkrát jako
0: dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme byli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohoří. No a pak on umřel ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 manžel byl na léčení v Karlově Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně nevím, jestli to bylo 8. Štenka nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly. A manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice. A tak jsme jako šli to vesnici a na nás manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako tepříně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil. No samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vjet od toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme. Ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá. A prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím,
0: že? Ano, 4. února.
1: No, já myslela, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé, děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 15:45, tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: A dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: Jo, no my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co to, a teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Já jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového. Kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako, čau, on to, co tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný. Tak mě tam jako uved nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že prostě opravdu, jako já nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla 1 k 1 000 000, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No, já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být klidem, jako vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
0: A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet?
1: Jo, určitě. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to byla 16 let, a takže teď je mi 58, no a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mém životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, s ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladiství hlas?
1: No, možná jo, no. Jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože
0: tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře. Máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy, skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byl rekord 4 hodiny 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to takhle myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás a já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože
1: já to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
0: Výborně. Tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou. Noční linka. Čas
2: pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60, skoro 70 človíčků z celé republiky. Od Aše přes Prahu a tak dál, tak dál. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro, a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce nebo v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě a potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za dvě hodiny ho potkáte znovu. A to každý řekne, co si dlužíme, nebo co to... A jdete dál. A pak potkáte po třetí. A řekne, brzy něco. Co se stalo? Byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekne, já to mám doma. Já jsem obkladal taky, a nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím, jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné, přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů, manželka mě dovedla k doktorovi, brečel jsem, odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, tak jsme dali se do řeči, a on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mi operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě tu míchu v krční páteři předsvakl jakoby. No to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dále, tak dále, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty vírusky jsou z páteře ven a utlačí nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, on možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
0: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
0: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání nejen na cestách.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi a další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle?
3: Křičet,
2: no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a Stopičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
4: Já teď přicházím s mikrofonem k šatně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
5: Dobrý večer.
4: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
5: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídily. No a...
4: Kolik van je tu?
5: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
4: Proč?

0: vedle sebe.
1: Ano.
0: No, to je prostorná vana. A kde jste jí sehnali takovou vanu?
1: No, to dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle, takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
0: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
1: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
0: A jaký je o tu vanu zájem?
1: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
0: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
1: Ano, slyšíme.
0: Jaké?
1: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní. Mm-hmm.
0: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
1: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
0: Čím to desinfikujete?
1: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
0: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
1: No, děkuji a nemáte zač.

Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman

0: Pan byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové. Obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila. Do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje Babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem postavíme-li vedle sebe Babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Božiny Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte, ne jak se tomu říká, teda ten svazeček, jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byle. To jsem si na sebe ušil, to. No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Poněvadž on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta husík, pač ani nezbled.

To byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte bebeber gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to bylo jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říká, nix, noch einmal bitte. A tak. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmí jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmí jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. A pak to po osmí to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Abych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřeboval je vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval, ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám: vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal? On říkal: já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
4: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co za story.
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišpěle. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do tým. Do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
2: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
5: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony. Že jo? Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají to sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
2: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
5: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
6: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
7: Ne, ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ostrul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, co je bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.